0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix. Rádio.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Ranný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. It's like a

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Yeah.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

1, 2, describe.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
0: Rádia Wave.
3: About to do some big boy.

0: H holiday, H holiday.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Wake it up. Wake it on.
1: Playák.
2: Playák.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: my sight on you.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: třeba hned?
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo, tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

Playák. Playák. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Hudobný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Buchty. Bucha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Při písni Wife Now nám odbíjí 8. hodina raní na Radio Wave při datu 15. července a před námi už jsou v tuto chvíli první dnešní zprávy, které nám přinese Jiří Klečka.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to včera večer oznámil na svém Facebooku. K rezignaci ho vyzval premiér Andrej Babiš ze hnutí ANO i opozice. Americký prezident Donald Trump minulý týden v telefonátu vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby stáhl izraelské jednotky ze Sýrie a z Libanonu. Napsal to server Axios s odvoláním na nejmenované americké a izraelské činitele. Netanyahův úřad k tomu sdělil, že Izrael bezpečnostní zóny podél svých hranic potřebuje. Trump uvedl, že izraelská přítomnost v Sýrii zvyšuje napětí a mohla by vést k eskalaci. Černá Hora předběžně uzavřela dvě další kapitoly k přístupových jednání s Evropskou unií. Kapitola 8 se týkala politiky a hospodářské soutěže a kapitola 29 celní unie. Země se tak dostala již do poloviny přístupových jednání, má předběžně uzavřených 18 z 33 kapitol. Černá Hora dlouhodobě deklaruje, že chce být dalším členským státem EU do roku 2028. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, jehož výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. K dispozici by měl být příští týden, informovalo na webu Ministerstvo zdravotnictví. Každoročně onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Tamoxifen užívají ženy po chirurgické léčbě, po ozařování, po zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Na nedostatek léků upozornil tento týden server aktuálně.cz.
1: Sport.
2: Bývalý chorvatský fotbalový reprezentant Dario Šimić byl v Záhřebu zatčen. Státní zastupitelství oznámilo, že zadržení bylo součástí protikorupční operace související s výstavbou kempu. Úřad v prohlášení uvedl, že zahájil trestní stíhání proti třem chorvatským občanům.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasným deštem nebo přeháňkami a také bouřkami. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Ice Ice Baby Melt Louds One společně s Izomandiasem otevírají ráno se Sarah a Jakubem ve středu 15. července. Dobré ráno, posluchačky, posluchači, dobré ráno, Kubo Vinařický, čau.
1: Dobré ráno a stejně jako název písničky Ice Ice Melt, nebo Ice Baby Melt.
0: Roztýkáš se jak lety, jo?
1: No už já se začínám roztékat, protože tady na mě praží zase to přímé slunce. No co si budeme, nevyhneme se našemu oblíbenému tématu počasí, že ano, Sáro, naše meteorologické okénko. No ale čeká nás toho mnohem a mnohem víc.
0: Tak co nás čeká, je samozřejmě středa, to znamená, že sem přijde dnes Matěj Dvořák představit hudební novinky, to, co bude nového v hudební rotaci Rádia Wave. My se na to moc těšíme a na Matěje samozřejmě taky.
1: Já se na něj taky moc těším, těším se zase na jeho expresivní výrazivo. Prostě,
0: jako nikdo nemluví o hudbě nadšeněj víc než Matěj.
1: Přesně tak.
0: Neznám nikoho, jmenuj mi jednoho člověka, možná Fíla Černý. To no, je konkurent, jediný.
1: Já nevím, protože je tam ten entuziasmus samozřejmě taky velký, ale Fíla to dokáže tak jako
0: s klidem
1: zpracovat, když to Matěj, ten se do toho opře. A tak to má být. Samozřejmě hudba, ta má vyvolávat určité emoce. No a emoce to vyvolává v poslední době také fotbal, že ano? My
0: ano.
1: Nejsme úplně experti sportovní.
0: No my dva určitě ne.
1: Ale přece jenom už známe prvního finalistu fotbalového mistrovství světa, tak možná i o to se trochu opřeme. Nakonec těch úspěchů sportovních bylo v poslední době mnoho, například i Wimbledon, takže tenis, k tomu se také dostaneme. No prostě bude to.
0: Kromě hudby tady bude i fotbal, Kubo, to tady ještě nebylo.
1: A dostaneme se určitě i k nějakým filmům, seriálům. Já jsem objevil úžasný seriál. No prostě, Sáro, bude toho hodně.
0: Zase o mluvících ovečkách.
1: Tentokrát něco trošku z vážnějšího soudku trošku.
0: Výborně, no tak následuje novinka jedna, kterou třeba i představí Matěj Dvořák, Meaningful Stone, 1+1=0. Čau, dobré ráno.
1: A to je špatně, takhle to nevychází.

0: 8:19 k tomu právě jste doposlechli Sabrínu Carpenter a jejího Manchild. A Kuba má tady zprávy o takovém mužském sportu, kde doufám, že nejsou plní takový Manchildi.
1: To rozhodně ne.
0: Někteří možná.
1: Tohle je historický moment, kdy se Jakub Vinařický, ano, opravdu o sobě mluvím ve třetí osobě, chce bavit o sportu, a to konkrétně o fotbale. Já jsem si to tak, řekněme, spojil, když si mi před malou chvílí řekla, že si byla 5 hodin na pedikůře, což je tedy velmi zajímavá doba.
0: A byla to jenom pedikůra.
1: Tak to je trošku už napováženo.
0: Ale zdravím, ale samozřejmě, pokud poslouchá naše pedikérka.
1: No samozřejmě, samozřejmě. Ale každopádně na pedikůru si nyní už mohou zajít fotbalisté Francie, protože Francie vypadla včera při prvním semifinále mistrovství světa ve fotbale proti Španělsku, tak vypadla z tohoto mistrovství světa. No a do finále se tedy probojovalo Španělsko. A
0: ano,
1: ten další finalista, o tom se rozhodne dnes při druhém semifinále mezi Anglií a Argentinou.
0: Krásný Kubo vstup. Já myslím, že zítra to doťukne Bořek Joura, protože určitě. Já s ním mám první směnu a vím, že je velký fotbalový fanoušek společně s Krištofem Šimkem, takže zdravíme a on nám to zítra osvětlí. Já teda přidám nějaké taky něco do tohohle sportovního okénka.
1: Je vidět, že v tom nejsme úplně zběhlí. My spíš radši do toho kina se Sárou zajdem, ale tak proč si nedat nějakou změnu, že jo?
0: Přesně tak, protože Kubo, přesně za 2 roky se uskuteční letní olympijské hry v Los Angeles.
1: Výborně.
0: Konkrétně od 14. do 30. července 2028.
1: To zas bude vděčné téma. A pokud tady ještě teda budem, samozřejmě, já doufám, že ano, Sáro, tak o tom budem samozřejmě za 2 roky informovat. Už buďte připraveni. No a aby toho sportu nebylo málo.
0: Právě, ty seš ten tenisový fanoušek. To byly asi v těch posledních dnech jako skoro všichni,
1: to,
0: že?
1: To byly pro nás tenisty i vlastně netenisty úplné žně, protože prostě historický moment do finále Wimbledonu se dohráli, nebo se finále Wimbledonu se účastnili 2 české tenistky, takže už při tom druhém semifinále bylo jasné, že titul je doma prostě.
0: Vyhrála Češka, spoiler.
1: A vyhrála Linda Nosková, takže moc
0: gratuluju. Přehrála Karolínu Muchovou.
1: Je to tak, já jsem ten zápas sledoval, byl jsem nadšený, bylo to krásné. Karolína Muchová se nevzdávala, je to lvice bojovná, bohužel pro ní to nestačilo na Lindu Noskovou, která prostě svým naprosto legendárním podáním a svými dělovými peckami, jak říkal sám komentátor, tak prostě jí převálcovala a nakonec vyhrála. Každopádně skvělý výkon od obou, buďme na ně hrdí.
0: No a pozor, Lindě Noskové je pouze 21 let.
1: Tak, vidíš, Sáro, co jsme dělali my, když nám bylo 21?
0: No to radši nechceš vědět.

0: 8 hodin 31 minut k tomu středa 15. července a od mikrofonu vás zdraví Sarah a Jakub, takzvané duo oblíbené moderátorské Jarach, ale kdo je taky oblíbený? Určitě Miruš a Vilmuš.
1: Přesně tak. No a to si ověříme, jak moc oblíbení jsou, a teda u nás rozhodně oblíbení jsou tito dva moderátoři Slejváku pořadu na Radio Wave, tak to si ověříme už 17.7., čili pozítří.
0: V páteček
1: od 19.30 totiž oslaví své druhé narozeniny Slejvák, jo? Nikoliv Míra a Vilma, těm je víc než dva roky. Každopádně Slejváku budou dva roky a bude se to slavit v pátek v prostoru Archa Plus, neboli v Café Plus, tam nahoře. Vstup je zdarma, no a bude to určitě velký zážitek.
0: No kromě jímavého bilancování nebude totiž chybět samozřejmě ani popkulturní kvíz a speciální živá epizoda, po které vás rozproudí DJ set od DJky Anna Banana a vaše hlasivky pak na karaoke protáhne Sebastian Šikl. Škoda, že ne Vojta Záhora, ten má si dovolenou, jinak by tam byl.
1: Zcela určitě.
0: Ale Sebastian taky dobré.
1: Určitě ano, Sebastianovi fandíme. No a Slejvák, kdo bys tam neznal a chtěl by poznat, měl by dokonce poznat, tak to je podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. Taková rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave právě s Vilmou Svobodovou a Miroslavem Hrantem.
0: No a můžete poslouchat Slejvák právě dnes od 6 hodin. Miruš a Vilmuš, jak sami v anoteci píšou, tak probírají Wimbledon, World Cup, Mimoně, taky Zrče.
1: Ano, ano, teďka aktuálně probíhající festival, tuším v Chorvatsku to je.
0: Jo, tak, jsou tam gufrau.
1: No vidíš.
0: Mimo jiné.
1: Tak ty zase kde nejsou, že jo, teďka v poslední době. Každopádně Slejvák dnes od 18 hodin z Miruš a Vilmuš.
0: Přesně tak a narozeniny Slejváku už v pátek Farše Plus.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Radio Wave.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin 43 minut, no a já můžu říct, že she's back, prostě Madonna, ano, je to opravdu ona, ta hvězda.
1: Popová královna.
0: Klára.
1: To taky.
0: Popová Klára, dalo by se říct. Ne, každopádně jste slyšeli novinku na Radio Wave Denceteria, což je vlastně jedna z úhlavních písní nového alba Confessions 2,
1: ano.
0: Nebo 2. Ano. A plným názvem je to Confessions on Dance Floor. A to je tedy nové červencové album Madony.
1: My jsme podle mě s Kubou moc rádi, že i právě takovou muziku tu máme. Kromě víc té alternativy, tak jo, jo. Prostě my jsme trošku ta stará škola.
0: Muziku, a i do, pěkně, viď.
1: A i do popiny.
0: Když si báječnou
1: tak...
0: ženskou vezme báječnej chlap.
1: Teda od Madony sem, Kubo, jak ty to vždycky dokážeš. Tak ano, tak tenhle ten single nový od Madony, Denceteria, je z nového alba Confessions 2, jak už říkal Kuba, vyšlo 3. července. Mm-hmm. Ano, a je v podstatě sequelem jejího 10. alba, právě Confessions on Dance Floor celým názvem.
0: No a ona se tím vlastně vrací, tímto soundem specifickým se vrací ke svým kořenům a zároveň i s názvem této písně se dost intenzivně vrací ke svým kořenům, protože Denceteria, kdo by snad nevěděl, tak je vlastně klub, dlouho ikonický klub v New Yorku, kde právě Madonna začínala.
1: Svojí kariéru, viď?
0: Přesně tak, no. Já ještě můžu říct o Denceterii víc, respektive o tom nočním klubu. On už dnes, jestli se nepletu, tak nefunguje, ale fungoval v letech 79 až 86 a na 6 podlažích kombinoval tanec, živou hudbu a umění. No a kromě Madony zde v 80. letech poprvé vystoupily také hvězdy jako například Beastie Boys.
1: Teda. No tak si dejte nový album Madony Confessions 2 a my se těšíme na další hudební novinky, ale už to nebude Madonna, no.
0: No, tak Madonna je jenom jedna.

0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Chief Bromden Leadership pomalu uzavírá první hodinu rána se Sarah a Jakubem.
1: Ano, a prosklené hodiny v proskleném studiu, jak příznačné, odvíjí 8 hodin a 55 minut, no a do konce hodiny nás také čeká ještě Magre Martin, no a potom také Jiří Klečka a jeho druhé dnešní zprávy.

0: Odbíjí 9. hodina s písní Comfort Food, no a byť nám Jiří Klečka asi žádné jídlo nepřinesl, tak komfort zcela určitě. Čekají nás totiž další dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Sněmovna dnes nejspíš schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Systém by se měl vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít také takzvané EET off. EET má každoročně přinést do státního rozpočtu podle ministerstva financí na 14 miliard korun. V zásobnicích plynu v České republice se nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových více než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace také odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. V Římě dnes končí dvoudenní jednání mezi Izraelem a Libanonem. Jde o 6. kolo mírových rozhovorů. Zástupce amerického ministerstva zahraničí uvedl, že včerejší jednání proběhlo v pozitivním duchu a že obě strany mají zájem dosáhnout dalšího pokroku. Rozhovorů se neúčastní libanonské hnutí Hizballah, které bojuje s izraelskou armádou. V Ostravě dnes začíná třídenní festival Corals of Ostrava. Dnes se divákům na pódiu představí americké duo 21 Pilots. Festival potrvá až do sobotního večera, kdy ho uzavře novozélandská zpěvačka Lord a americký hudebník Teddy Swims. Mimo těchto interpretů se návštěvníci mohou těšit například na zpěvačku LP nebo průkopníka elektronického soulu Mobiho.
1: Sport.
2: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Španělé si po 16 letech zahrají o druhý titul. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin.
1: Počasí.
2: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštem nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Je to tak, jak jste před malou vteřinkou slyšeli, posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem při datu 15. července.
2: Já jsem nadšená.
1: Přesně tak, velmi letní datum.
2: Snad a... i vy.
1: já taky snad. Ale to se velmi propisuje, to letní datum, samozřejmě i do těch teplot. Opět se k nám vrací ty vedra, ty, jak se tomu říká správně, návaly veder prostě.
2: Mm-hmm. Jo, vlna veder.
1: No, vlna veder, vlastně.
2: Ale nejvyšší teploty, jak právě hlásil Jiří Klečka, zprávař, tak dnes budou se pohybovat mezi 23 až 28 stupni.
1: Tak to je v pohodě,
2: což je
1: to ještě
2: fajn.
1: Jde. Oproti těm 36, jsou... že jo, nebo kolik jsme to měli asi měsíc zpátky, tak je to stále v pořádku. Nicméně, proč o tom mluvíme, velmi tematicky nás teď totiž čeká jedna hudební novinka na rádiu Wave právě s názvem Heat Wave.
2: No a samozřejmě autorem není nikdo jiný než brněnský zpěvák Jan Svatbík, a.k.a. Jan Trej, to má možná už něco říká, který se právě vrací k vlně veder z konce června.
1: Ano, samostatně vydaný single Heatwave mu produkoval Essay, známý nebo neznámý, ale jménem Filip Zadražil, tak svým jménem Filip Zadražil. S nímž Jan Trej natočil už oceňované album Silver z roku 2024. Tam byl třetí spolupracovnicí, zde byla vlastně Tokyo Drift.
2: No a společně se potkali právě už v Butter Clubu.
1: No vidá, Butter Club my známe také, že ano?
2: No, byli nominovaný na vinilu.
1: Dokonce.
2: Nevím kdy, ale...
1: Spoustu 2024, tuším, Sáro.
2: A Kubo, ty víš všechno dneska.
1: A tak dělám, co můžu, no. Ne, vlastně ne, ale já ti možná kecám. No nevadí, to si když tak dohledáte. Každopádně samá známá jména, samý skvělí umělci, no a teď už ta slibovaná, avizovaná novinka na rádiu Wave, Heatwave.

lajzrem fotích probodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

0: 9 hodin 20 minut k tomu středa, už 15. července, to ten čas letí, jsme, no nejsme v polovině prázdnin, ale ve čtvrtí.
1: Ano, přesně tak.
0: V polovině července, ano.
1: Je vidět, že matika tě neminula, krácení zlomku jde perfektně, Sára. No každopádně ten dnešek je významný, ale ještě jednou velkou věcí, a to je start, začátek jednoho z největších a nejpopulárnějších hudebních festivalů v České republice, který se odehrává v Ostravě, no a jak už ta lokace napovídá, samozřejmě mluvím o Colors of Ostrava. Mm-hmm.
0: Je to industriální prostor Dolních Vítkovic, a ano. Jak říkal Jakub, tak festival začíná.
1: Jakub, jo, od kdy mi říkáš Jakub, člověče.
0: Třeba jsem na tebe teď naštvaná, takhle to poznáš, ale to nejsem.
1: Dobrá, Sarah, pokračuj.
0: Tak Colors of Ostrava začínají dnes a končí v sobotu, takže pokud ještě nemáte naplánovanou cestu, možná tak učiňte, protože ten line-up je opravdu nabitý. Dnes zahrají 21 Pilots.
1: Ano, ty to otevřou. Otevřou. Jako
0: a Kubo, to teda na ně mám opravdu vzpomínky z Gimplu, kam jsme chodili spolu, protože...
1: A tak oni mají takový návrat, ne? Nebo tak oni nikdy nesestoupili. Oni si jedou takovou tu svoji klasiku. Myslím, že ty Skalní fandové a nejenom ti to prostě mají moc rádi už od těch našich gimpláckých dob.
0: Ale co dneska 21 Pilots? Taky Good Times Only. Zdravíme Filipa.
1: Já jsem si říkal, sakra, proč ten Filip dneska nás nepoctí návštěvou, když je ta středa, že by nám poreferoval s Matějem Dvořákem o novinkách na rádiu Wave, no a on tam má koncert.
0: On tam má koncert, tak to je ale jediná omluva, jako jinak přesně. Nic jiného nebereme, ale když hraješ na Colorsech, tak
1: Filipe,
0: v pohodě, Filipe.
1: Myslíme na tebe, držíme palce, palečky. Pořádně to tam zandejte. No a teďka zpátky k těm headlinerům, ne, že by teda Filip nebyl headliner, to samozřejmě je, ale další hvězdy, kromě Filipa Černého, které tam vystoupí, bude například Lord, Moby je můj miláček absolutní. Co dál, Sáro, tam je?
0: Já se zítra těším na takový holčičí line, protože vystoupí třeba Tomora nebo Audrey Nuna a v pátek moje oblíbená Paris Paloma, která předskakovala Florence and the Machine.
1: No, tak je vidět, že
0: a já prostě... jsem ji nestihla, takže těším se. A ve čtvrtek taky LP.
1: No, Vida a LP, tak tu máme taky všichni rádi. Tu už jsem jednou dokonce na Colors of Ostrava viděl.
0: Opravdu, ale zase tam nejdeš. Po druhý už si to nedáš.
1: Já totiž pojedu na jiný festival, možná, ale o tom třeba zase v dalším vstupu. Ať nestíníme Colors of Ostrava, které dnes začínají a tuším, že v neděli končí, tak určitě vyražte, pokud máte cestu kolem, nebo i ne.

0: Doznívá Florbal Amar Junior, druhá liga. Mimochodem Florbal, tak pod tímto pseudonymem se skrývá, Kubo, nevím, jestli to víš, frontman kapely Dukla.
1: Je to tak, opravdu. No tak to je neuvěřitelné, protože toho já možná tento víkend uvidím. A je to, Saro, já mám z tebe radost. Ty jsi úžasná, ty ostlý musky, to je prostě tvoje parketa. Každopádně.
0: Pravdu na první dobrou, jak právě, jsi
1: přesně tak, právě kapela Dukla a mnoho dalších vystoupí na festivalu Kukokli, který se koná už tento víkend. Je to přesně takový opozit těch masivních, obrovských festivalů, jak jsme třeba se bavili o Colors of Ostrava. Naopak, pokud byste hledali klid, ano, Kukokli, kultura, kostel, klid, tak vyražte právě do na Kukokli. Tak.
0: Jak říkal Kuba, odehrává se tento víkend a odehrává se v podstatě na hranicích Polska a Německa. Je to tedy český festival, ale rozhodně myslím, že ten mix kultur, to je
1: určitě
0: doménou
1: je
0: toho
1: to v tom
0: festivalu.
1: Trojmezí.
0: Přesně, je to v tom trojzemí.
1: Trojzemí, tak to je ono.
0: Trojzemí nad Libercem v Horní Vítkovice, si říkal, Chrastava.
1: Je to
0: abychom to ale nespletli s tou Ostravou.
1: Horní Vítkov.
0: Horní Vítkov.
1: Tak, děkuju. Nad Chrastavou, tak správně.
0: Přesně tak, tak co nás čeká? Kromě kapel, který Kuba zmíní, tak je tady spousta workshopů, třeba africké tance, nebo taky Songs of Roma, jedinečná harmonie romských písní.
1: Ano, ty jsme tady dokonce měli, že jo, Oto Bunda, jestli se nepletu.
0: Oto Bunda, Astrid Aromatik.
1: Ano, na dní otevřených dveří, takže zdravíme. Každopádně hudebně to bude také velmi nabité. V těch dvou dnech vystoupí Aida de Young, o které jsme tady už mnohokrát také, no, o kterých jsme tady mnohokrát mluvili. Také například Hello Marcel, vystoupí
0: právě ta Dukla.
1: Dukla, nesmíme opomenout. No a se svým vystoupením také například Anatol Svahilec, to už není tak hudební, ale rozhodně stejně zajímavé to je.
0: No ale pak tu máme samozřejmě i nějaké kapely z Německa. Jejich název se radši neodvážím přečíst, ale jak jsme říkali, je to opravdu
1: myslíš
0: mix.
1: Například Horstreich?
0: Přesně.
1: A Huš?
0: Ano, a
1: no,
0: Huš.
1: Je to tak?
0: Česko-německá kapela. A o tom to je ten festival.
1: Přesně tak. Prostě bude to velmi zážitkové a co je důležité ještě zmínit, je ta celková idea festivalu, protože ten se koná okolo kostela a v kostele navštívení Panny Marie. A vlastně
0: Kirche.
1: Ano, jsi opravdu lingvistka neuvěřitelná. Nicméně manželé Kačani, kteří ten kostel spravují, tak vlastně jim a celému k tomu kostelu na jeho obnovu je pak věnovaný vlastně částečně asi i výdělek toho festivalu. Nicméně ten festival jako takový by měl vnášet život do dlouhodobě nevyužívaného a vlastně v dost dezolátním stavu tomu kostelu.
0: Tak. No a jak to, že to Kuba ví, on minulý rok tento festival nebyl, byl předminulý, podle mě,
1: tak.
0: A ten Kuba moderoval. Tento rok tomu tak není, celým dnem totiž provází moderátor Krištof Švehlík.
1: Ano, nejenom celým dnem, celým festivalem.
0: Celým festivalem, takže Kubi, nahradila tě ta mladá generace a to je dobře.
1: Ne, já jsem si dal pauzu teďka prostě letos, víš, tak o tom už příště se.
0: Takže Kukokli tento víkend, kultura, kostel, klid.
2: Slejvák, rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave, děláme vlny.

0: V 9 hodin 4 a 40 minut přesně nám dohrává Rico Nasty a jeho Cupcake, to je také novinka na rádiu Wave, no ale novinkou je také spoustu našich pořadů, a stále ještě takový staronový, ale už velmi dobře zajetý, je pořad Impact Adely Šponerové.
1: No a my pro vás máme krátkou ukázku z nového dílu, který je o největším fotbalovém mistrovství světa v historii, ale také o rekordní environmentální zátěži, astronomických scénách, vstupenek a tvrdých migračních opatření, která omezila přístup některým fanouškům.
0: Ano, letošní mistrovství definitivně zlomilo představu, že politika do sportu nepatří. To říká Adele Šponerové novinář a sociolog sportu Vojtěch Ondráček.
1: Pro koho je světový šampionát a jak moc do něj vstupuje politika?
0: Ano, to všechno se dozvíte v nejnovějším dílu Impactu. Teď už nás čeká krátká ukázka. Pokud by vás zaujala, celý díl naleznete ve vašich podcastových aplikacích nebo na webu Radia Wave.
2: Pořadatelství dostávají země, které mají mnohem blíže nějakému autoritářství než jako nějakému demokratickému spravování. Sami bafuňáři nebo organizátoři z FIFA mluví o tom, že je mnohem výhodnější, když organizuje tady tu velkou událost země, která je autoritářská než demokratická. Z jednoho prostého důvodu, oni dokáží prosadit všechna opatření, která potřebují k tomu, aby se ten šampionát konal. Vy potřebujete vybudovat obrovské množství nových stadionů, což na to potřebujete uvolnit obrovské množství peněz, na to potřebujete obrovské množství stavebních povolení a v podstatě stejně ta výstavba musí být tak rychlá, že musí docházet k porušování vlastně nějakých jako tradičních pravidel. Ta zástavba často probíhá v místech, kde vlastně není možné něco stavět, ale ty velké události slouží k tomu, co se dá nazvat nějakou jako urbání revolucí. To znamená, to se stalo v Tokiu, tam prostě do toho historického centra, to se stalo v Pekingu, to se stalo kvůli olympijským hrám. V Pekingu třeba kvůli olympijským hrám zbourali vlastně středověké centrum, vlastně téměř jako památkově chráněné, úplně úžasná záležitost architektonická, zbourali, postavili tam to hnízdo a podobně. Takže když koná tady ten velký, ať už fotbalový šampionát nebo olympiádu, nějaká autoritářská země, dokáže to prosadit, protože tam vlastně jakoukoliv opozici dokáže odstranit. Proto není náhoda, že to bylo v Rusku 2018, není náhoda, že to bylo v Kataru 2022, není náhoda, že další vlastně mistrovství světa za 8 let bude v Saúdské Arábii.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Práve poslucháte Kalina. Kubo, děláš taky hua?
1: Ani moc ne, člověče.
0: Ne, dneska ne.
1: Ale zásadní zpráva, do konce hodiny nám ještě do studia přiletí čáp od Anny Vaverkové. Uvidíme, co sebou přinese. No a také Turnstile a Seeing Stars.
0: No ale taky přiletí samozřejmě Jiří Klečka. Závěrečné dnešní ranní zprávy v 10 hodin už. Střelím po čáře jako Janis Singer.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: V 10 hodin odlétá ze studia Radia Wave čáp od Anny Vaverkové, ale zároveň přilétá létající nikoli Čestmír, ale Jiří Klečka, který nám přináší naše dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Nejnovější série amerických útoků na Irán v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů, uvedla iránská vláda. Zranění utrpělo přes 260 lidí. Iránské revoluční gardy oznámily útoky na Bahrajn, Kuvajt a Jordánsko. Tehrán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože Washington používá ke svým operacím proti Iránu. Iránské útoky v minulosti zasáhly i civilisty. Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovým továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požáriště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími stále likviduje 6 jednotek hasičů. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes přicestovala do Kyjeva. Uvedla, že zde oznámí projekty spolupráce v obranném průmyslu. Jednat bude také o přístupových jednáních Ukrajiny s Evropskou unií. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Kyjev v úterý oficiálně otevřel další 2 kapitoly ve vyjednáváních o přístupu do Evropské unie. Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Novou technologii zkoumají odborníci z pražských univerzit VŠHT a ČVUT, kteří vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu z vinylových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě. Odpad z gramofonových desek je hlavně PVC s dalšími příměsemi. Podobá se materiálu plastových oken nebo potrubí.
1: Sport.
2: Více než 40 českých atletů se představí od čtvrtka do neděle v italském Rieti, které hostí mistrovství Evropy do 17 let. Mezi favoritky na medaile patří i 2 zástupkyně Škody Plzeň, dálkařka Kristýna Záhořová a kladivářka Alena Matoušková.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasnými deštěmi nebo přehaňkami a také bouřkami. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Nourished by Time, baby, baby, otevírá závěrečnou třetí hodinu rána se Saracha Jakubem. Baby, baby.
1: Je to tak, baby, baby.
0: Co baby?
1: No, já mám pro tebe zase zásadní informace. Nebylo bychom to my, duo Jarach, abychom vám nepřinesli nějaké ty pranostiky nebo nějaký mezinárodní den. No a opravdu, dneska se to sešlo. Nejenom, že je dnes svátek rozeslání apoštolů, tradiční křesťanský svátek.
0: A taky má svátek Jindřich nebo Egon, takže přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší.
0: Neznám nikoho z nich.
1: Neznám, já znám jednoho Egona, vlastně Jindřicha.
0: Jednoho ze seriálu Egona teda.
1: Jo, Targaryen.
0: Ano, Targaryen,
1: to
0: no.
1: Tak. No ale dneska je také světový den dovedností mládeže, ano, ten se slaví každoročně tedy dnes, 15. července a OSN ho vyhlásila v roce 2014 s cílem řešit globální problém nezaměstnanosti mladých lidí, Sáro.
0: Tak já mám takový oslý můstek pro...
1: Tak pojď.
0: Nevím, jestli se to k tomu úplně váže, ale tak vím, že jak jsme říkali 15. července, tak to jsou v rozpuku prázdniny a spousta mládeže, dětí jezdí na letní tábory, takže kdokoliv nás poslouchá třeba na táboře nebo se na tábor chystá, tak si to užijte, já jsem jezdila. Bylo to super.
1: Kam jsi jezdila? Jo, no tak jistě Sára, jakožto milovnice a velká tanečnice irských tanců, určitě jezdila na taneční
0: tábor.
1: Ne,
0: nebyl to taneční tábor, byl to tábor s angličtinou. Musím říct, jezdili jsme do jižních Čech.
1: Vidíš, pak mě ještě napadlo,
0: jestli...
1: No tak to já vím přesně, kam.
0: Ty víš, do Bělčic.
1: Jo, tak to neznám.
0: To neznáš.
1: Nevadí.
0: Ty jsi jezdil napadlo, na taneční tábor.
1: Já jsem jezdil na taneční, ale napadlo mě, Sáro, že ještě dneska je ideální den, kdy spojit vlastně ještě třeba křesťanské tábory. To taky je častá záležitost. No tak dneska je ten svátek rozeslání apoštolů, že?
0: Aha, takhle si to myslel.
1: To si nejezdila teda.
0: To jsem nejezdila, já na ten anglický, no.
1: Nevadí. Každopádně, pokud byste chtěli dneska nějakým způsobem ten světový den dovednosti mládeže,
0: to
1: jako oslavit, řekněme, tak se zaměřte na ty letošní cíle tohoto mezinárodního dne, respektive pilíře, a ty jsou prosím pro rok 2026. Zlepšení digitální dovednosti s umělou inteligencí, zelené dovednosti neboli green skills, to znamená boj s klimatickou krizí, také sociálně emoční inteligence, její potřeba všudy přítomná, no a také samozřejmě občanská angažovanost.
0: Tak to je mnohem lepší asi než jet na tábor, ale možná to někdo právě spojuje i na
1: Přesně
0: táboře.
1: Tak.
0: Každopádně za chvilku už novinky od Matěje Dvořáka.

0: 10 hodin a 20 minut k tomu a to znamená, že je čas na co? Na lámání chleba, ale to, to ne, samozřejmě hudební novinky a my už tu ve studiu vítáme Matěje Dvořáka. Čau.
1: Čau.
2: Ahoj Matěj, tak prosím tě. To je vždycky radost tě tady přivítat. Já už se vždycky těším na ten tvůj expresivní způsob toho, jak se vždycky natchneš do všeho nového a do toho všeho nového z hudebního světa. My už jsme tady dneska od vás pár hudebních novinek slyšeli.
0: Natchlená samozřejmě Madonna. To si čekala.
1: Jasný,
0: ale...
1: To je jasný.
2: Ale ty nám přinášíš něco jiného a nás zajímá co?
1: No já dneska budu asi hodně entuziastický, protože obě dobře. Novinky, které přináším, pro mě hodně znamenají. Začneme tou novinkou, kterou jsme slyšeli právě teď, což je newyorská kapela Show Me The Body. Show Me The Body vlastně se pohybuje na scéně už nějak přes 10 let. Já vlastně si pamatuju, že poprvé jsem o nich slyšel v roce 2016 v rámci jejich mixtapeové série, na které ještě hodně experimentovali například s elektronikou, nebo kam si zvali hosty, jako byla Murmadr nebo Denzel Curry i z rapu. Mm-hmm. Potom kapela nabrala ovšem trošku víc ještě jako punkovějšího a metalového jakoby habitu. Můžeme vzpomínat na různé fotky z jejich koncertů, které se hodně proslavili, protože je to snad jediná punková kapela, o které vím, nebo aspoň z New Yorku, která místo elektrické kytary u frontmana používá banjo, na které...
0: Zajímavý.
1: Na které oni vlastně hrozně dlouhou dobu hráli a to dávalo trošku jejich jako nádechu punku a metalu hodně jedinečný jako zvuk, protože ty banjo tam byly opravdu jako hodně slyšet a přesto z nich dokázali udělat takový jako hodně zkreslený plochy. Pamatuju si jejich mixtapy, který se jmenovali Corpus, který vlastně mě v mojí tvorbě strašně ovlivnili a proto mám strašnou radost, že teďka se dostáváme oslým můstkem k tomuto novému albu, které se jmenuje Alone Together, které poprvé prezentuje Show Me The Body v nějakým víc jako mainstreamovějším obrazu. Může za to hodně jejich producent, kterého si najali, kteří mnozí budou znát a možná to překvapí, ale právě celou tady tu desku produkoval rapový producent Kenny Beats, nyní už Kenneth Bloom III, který se vlastně za poslední rok objevil například i u kapely Geese nebo i u Idols například. Takže je vidět, že možná tady ten člověk, který vychází z rapu, je nová jakoby nějaká čerstvý vítr na tady to punkovou metalovou scénu, což myslím, že to nové album od Show Me The Body jenom potvrzuje. Vidíme je tady v nejlepší formě, podle mě to album najednou podle mě jim hodně dodal takovou jako písničkovost, že vlastně pořád zachoval ty věci, ty jako špinavosti, které Show Me The Body dělali jako skvělé, jenom to trošku jako učesali a zabalili do víc jako písniček a to mi přijde, že ty kapele mega prospělo, nicméně pořád tam zůstávají textově témata anarchismu. On sám, Julian Pratt, který je frontmanem kapely, tak je protizionistický, sám vystupuje hodně na anarchistických relích po New Yorku a je velmi jakoby hodně jako politizovaný a velká osoba vlastně v tom undergroundu, která vede tady ty různé hlasy. No a myslím si, že i ne jenom tady to, ale i právě to zhudebnění a celá ta image nová Show Me The Body je důvod, proč byste si novou desku Alone Together měli poslechnout.
2: No tak Matěj, jak se říká, na aukcích prodáno, já to kupuju. Líbilo se mi snad všechno, co jsi říkal, každopádně nejvíc mě zaujalo to banjo a už jenom kvůli tomu...
0: By si to pustil, viď?
2: No tak to zcela určitě, no ale to není všechno, viď?
1: Přesně tak, protože...
0: Don Darko,
1: je to dancehall Don, pražský dancehallový král. Darko vydává svoji očekávanou desku Dead Boy, navazuje tím na svoji předešlou desku Dancehall a Party, která vlastně v rámci jeho kariéry, která už není, Darko vlastně není žádný začátečník, už se pohybuje na scéně docela dlouho, ale až právě s tou deskou Dancehall a Party mu to docela dost jako vybouchlo, začal dostávat velké, jako tomu se v rapovém světě říká cosigns od i větších jako interpretů, například od Smeka, který ho zmínili jak u nás v rozhovoru v pořadu Excalibur, tak i ho sdílel celé tady to nové album Dead Boy na story, zároveň jeho spolupráce s lidmi, jako jsou Riddick nebo Don Bart, tak se staly už docela jako legendárním a i jeho živé vystoupení, na které fakt doporučuji jít, protože je to extrémně energické a strašně to jako zachovává takovou energii těch britských rapových shows, kdy Darko opravdu i přes různé jako beaty dává svoje bars a působí to extrémně dobře, extrémně energicky a rozhodně to všem doporučuju. Nicméně na albu Dead Boy zůstává věrný dancehallu. Musím říct, že je to asi jediný Čech, který dělá podle mýho dancehall s nějakou jako přidanou hodnotou, nebo který je nějak jako zajímavě pojatý, že to ono totiž u žánru jako je dancehall, tak to může často sklouznout k nějaký jako parodii nebo až k nějakým jakoby napodobování určitých jako věcí, ale to Darko vlastně vůbec nedělá a nachází se v tom vlastní cestu, což je podle mě úplně super. Z alba Dead Boy nasazujeme takovou titulní skladbu Lifestyle, ke které vyšel i hudební videoklip, takže opět hrozně doporučuju. Tohle vlastně minulé album Denzola Party mě provázelo skrz celý konec minulého roku, ne nadarmo taky skončilo na první příčce druhé poloviny 2025 nejlepších alb druhé poloviny 2025 Rádia Wave a právě proto doufám, že se lidem bude líbit tady to album Dead
0: Boy. Tak Kubo, tady se schytil na dancehall, ne? Protože no, my jsme tanečníci, no. Takže...
2: A já jsem dřív dokonce, Matěj, to asi netuší, opravdu dancehall tancoval, ale v těch dobách, kdy se tak dělo, tak na české scéně rozhodně žádný dancehallový funkční umělec nebyl, tak jsem rád,
0: to
2: že...
0: To je dancehall a rap tohle, že, to je právě
2: no,
0: ten unikát.
2: Tak já jsem rád, že se to posouvá zase dál a dál.
1: No a kdyby si chtěl o dancehallu a Darko Donovi slyšet víc, tak si určitě poslechni novou epizodu Excalibru na Radio Wave, ve které Darko Don je hostem a rozebírá tam jak český dancehall a jeho historii, tak i svůj vztah k dancehallu.
0: Takže no pozvání Excalibur a novinky od Matěje Dvořáka.
2: A ještě jedno pozvání, 31. července v brněnském klubu Grid právě proběhne křest Darko Dona.
1: A i v klubu Sub-Zero 24.7. v Praze.
0: Takže tady všechno máte, takže Darko Don Darko Lifestyle.

0: 10:36, k tomu středa 15. července. Vy posloucháte stále, ale už jenom v posledních minutách do Jakuba Sarach na rádiu Wave. Po Matěji Dvořákovi s jeho entuziastickým výstupem to bude teď těžký navázat, Kubo.
1: To každopádně, ale my už taky máme něco za sebou, Vicáro, a entuziastický musíme být ohledně následujícího tématu, protože jeden z nás se ho bude i osobně účastnit, a to ty. Mluvíme samozřejmě opět o Colors of Ostrava a o zajímavém doprovodném programu.
0: Přesně tak, není totiž ten festival nabitý právě jenom v té hudbě, o které jsme už mluvili, ale je tam spousta divadel. Já bych zmínila například Losers Cirque Company, národní sbírka z Lozviku,
1: kterou jsem viděl,
0: taky tam vystoupí třeba Husa na provázku nebo divadlo Petra Bezruče. A jejich inscenace, a to mě zajímá, Baníček, ale.
1: tím končíš, jo? Já jsem nevěděl, intonačně jsem nepochopil, nicméně.
0: Nechtěla bych doporučit Stage Gong Stage, malý sál, protože tam v pátek vystoupí naživo Buchty.
1: Je to tak, no a nejenom oni, ale v malém sále taky vystoupí za Český rozhlas další
0: náš pořad. Spousta pořadů.
1: Je to pravda, tak například Česká satyra, co dále tam máme?
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Přesně tak.
0: Taky Libor Bouček z Radiožurnálu, který vyspovídá a myslím, že v sobotu prezidenta České republiky.
1: Teda, no tak vidíš to, Libor má zase takové žně krásné, tak tomu držíme pěstě.
0: Je to tak, to ano. Dobře. Prezident Petr Pavel v rozhovoru s Liborem Boučkem, Vítkovice, Gong Stage, sobota 18. července.
1: No takže sečteno, potrženo, Colors of Ostrava nabízí všelijaký program, nejenom ten hudební, ale opravdu i ten rozhlasový a doprovodný. No a pokud byste třeba právě

0: Buchty, zastoupení Rádia Wave na Colors of Ostrava, nestihli, no tak si je nalaďte například dnes od 19 hodin na Rádiu Wave.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned.

0: lot. 10 hodin 45 minut, no a v uplynulých vstupech jsme vám často hovořili například o nejrůznějších festivalech, primárně dneska o Colors of Ostrava.
1: Jasně, ale tak to je ten den D, Colors of Ostrava.
0: Jasně, jako
1: nebo
0: je,
1: den O asi.
0: Ale není to zároveň jediné místo, na kterém se s Radiem Wave v létě můžete setkat takzvaně v terénu. Tak Sáro, co všechno si připravilo Radio Wave na léto, no, ještě co nám zbývá?
1: Je toho mnoho, bylo toho už mnoho. Samozřejmě víme, že na Kvifu byli Čelisti, ještě zopakujeme, že 17. července, tedy v pátek, můžete právě na Colors of Ostrava v Aule Gong slyšet Buchty Live. No ale taky už je v rozběhu letní podcastová scéna v Trojském pivovaru v Praze. No a 14. července, tedy včera, tam vystoupila Casablanca. 23. července nás ale čeká Quest a v srpnu Chudáčci.
0: Je to tak, no a z Troj se přesuneme do na letní filmovou školu v Uherském Hradišti, taky standardní destinace Radia Wave. Tam mezi 24. a 30. červencem uvidíte Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty a také Casablanku.
1: No a kromě toho pro vás chystáme taky karaoke s kým jiným než s Vojtěchem Záhorou. No a z LFŠ to určitě nebudete mít daleko taky na besedu u Big Beatu v Tasově, kde poslední červencový den bude živě patřit podcastu Boys, Boys, Boys Kristofa Šimka.
0: Řekla jsi to nádherně.
1: Boys.
0: No a už jdeme
1: říct tím hlasem.
0: Už plouváme do srpna, do měsíce srpna, kdy nás čeká festival Popme se v Brně, tam bude Impact, také nás čeká Prague Pride od 3. až 9. srpna, kde nabídne vystoupení Kevu na Yellow Stage nebo podcast Pod.
1: Přesně tak, a to už si připravujeme oslý můstek, protože víme, že s námi tu za chvilku bude ve studiu Kas Vladyka, který je s Eliškou Soukupovou autorem Potu, takže ano, na něj se těšíme, bude předávka.
0: Tak možná se ho rovnou zeptáme, jak se těší na svůj live podcast.

0: Brown.
1: Brown.
2: Yeah, což je švédský most.
0: Nice, já jsem věděla, že mě podpoříš, protože my tady občas s Kubou se snažíme repovat.
2: Skečovat a jamovat?
3: No, snaží se Sara, já to pak hodnotím samozřejmě vždy pozitivně, ale co hodnotím velmi pozitivně je, že už, že my tady také tančíme se Sárou. A teď už tady netančíme sami, ale tančí tady s námi už i Kas Vladyka. Ahoj.
2: Více víc, to je moje životní motto.
0: Více víc. Kasi, jak se máš v létě? 15. července, takže jsme
2: dobré,
0: jako...
2: Dobré, ty brďo, půlka července.
0: Právě.
2: No celkově jako ten čas nějak moc letí letos, to je trošku, nevím jestli stresující, prostě nevím.
3: Člověk si musí říkat klasickou větu, můj čas je pouhé prozatím.
0: Aha.
2: Čas neexistuje. My jsme se tady bavili o učitelích ze střední, že jsme chodili na stejnou střední a pamatuju si jednou, když přišel ředitel na hodinu dějepisu a řekl, čas neexistuje. Tak možná to je taky...
0: A tak já bych pozdravila ještě tu Irenku Bártovou.
2: Zdravíme Irenu Bártovou.
0: Zdravíme naši češtinářku úžasnou, která je na nás prý moc pyšná. To je hezký,
2: to je
0: lidi,
2: hezký.
0: To je hezký.
2: To mě dneska úplně vykouzlilo úsměv na tváři.
3: A to my se Sárou rádi. A vidíš, aspoň Kas, u něj vidíme, že se nám to daří, protože my si se Sárou často říkáme, Ježíš Maria, tak když nás poslouchají ty lidi, my nevíme,
2: no,
3: jak se
2: no,
3: na to tváří.
2: To je těžký, to jako když někomu posíláš emoji, že jo, nevíš, jak to vůbec jako dopadne, nebo jak se tváří ten člověk. Posílejte nám selfiečka, drahé posluchačstvo.
0: Jest, to by bylo fajn. Mm. Takže co, loučíme se, Kubo?
3: Je to tak, nestáčím loučení, ale v tuto chvíli už je to
0: ale
3: asi...
0: Ale přibere to ten nejlepší, taky pozitivní vibes, to je dobrý.
2: No snad jo, vydrží nám to až do 15 hodin, doufám.
3: Tak jo, mějte se,
0: čaudy.
4: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
6: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

byla Pink Panthers s virální hitovkou Illegal na vlnách Radia Wave 6 minut po 11. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladika. Doufám, že se máte krásně. Máme 15. července, půlka července za námi, tak doufám, že se ho užíváte. Dneska si ho užijeme společně, tedy konkrétně tuto středu si užijeme společně až do 15 hodin. No a než nám odbije poledne, tak nás čekají například tipy na filmy, na kina, to samozřejmě i na kina pod Širákem. Dáme si taky ukázku z nového Potu, která se věnuje tulení, no a před námi už jsou z playlistu Fimi Guerrero, Luna nebo Fuck Cult.

0: Mazlení je podceňované a objímání je vytlačované ze společnosti. To je tezí nového dílu podcastu Pod, který moderuju já společně s Eliškou Soukupovou a se kterou jsme oba velkými fanoušky tulení. Epizodu o tulení jsme tedy začali odbornými fakty, například o kortizolu a nervu parasympatikus, který se objímáním aktivuje a je paradoxně mnohem příjemnější než sympatikus. Tím ale odborná diskuze skončila a řeč se přesunula k očekáváním od tulení u filmu nebo například k masážím. Celý tenhle díl najdete na webu Radia Wave a v podcastových apkách a tady už je krátká ukázka.
1: Já se hrozně rád tulím s kamarády. Samozřejmě jako musí tam být nějaký hranice nastavený, protože i s kamarády jako to může třeba přerůst v něco jiného.
2: Kamarád taky rád.
1: Kamarád taky rád, takzvaně. A celkově jako ty hranice jsou důležité, že jo, protože takový to známe, že jo, streamovací platforma a chill, tak to může jako, je tam hrozně důležité si nastavit asi, jestli to pro nás znamená to samé. Jakože když řekneme, dáme dneska streamovací platformu a tulení, tak víš, tak jakože třeba
2: tak
1: jeden
2: to
1: člověk od toho
2: jako
1: může automaticky očekávat, jakože to znamená anál.
2: Já jsem jeden ten člověk
1: no.
2: v ten moment. Pokud bys mě pozval, i když takhle, kdybys pozval mě, tak jako nepředpokládám, že to bude anál.
1: Kdybych pozval já tebe.
2: Tam jako si spíš řeknu, že opravdu chceš koukat na filmík a zeptám se tě, jestli si objednáme jídlo a jestli mám vzít nějakou prostě pleťovou masku. Ale kdyby mě pozval někdo, jakoby, koho bych teoreticky mohla sexuálně přitahovat, nebo on mě, tak bych si to asi vyložila, že to je jako ta streamovací platforma a sex.
1: Taky právě, ale právě jako ono to může být hrozně hezký, i když třeba s někým začínáš randit, že jo, tak
2: ten anál, nebo co?
1: Ne, naopak, jako, to my si dneska nějak nerozumíme, Eliško.
2: Ne, já to miluju.
1: Jakože, když s někým začínáš randit, tak jako jako to může být hezký, když tak jako chvíli buduješ to sexuální napětí, že jo.
2: No tak vždyť
1: a
2: víš, co
1: počkáš, počkáš na ten anál nebo na jiné jakékoliv sexuální hrátky, třeba na líbačky velký, na orální sex, na to, že se prostě slíknete spolu.
2: Já už
1: tak
2: rozepínám jako košily tady, už je
1: ono jakoby fakt si dát jenom streamovací platformu a tulení, tak to může být moc hezký, že jo?
2: Rozhodně.
1: Už jenom tím, že se tam jako buduje nějaké sexuální napětí.
3: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 11 hodin a 32 minut ve středu 15. července a já už pro vás mám tipy, kam a na co dneska do kina. Začínáme kinem Oko v Šumperku, kde můžete dneska vidět italské prezidentské drama Paola Sorrentina, snímek Milost v 17 hodin a 20 minut a ve čtvrt na 8 potom dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti.
1: Novinka. Novinka na Rádiu Wave.
2: V kině Svět v Chomutově můžete dneska vidět Odvážnou Vajánu, tedy prosluněné live action dobrodružo pro celou rodinu v 16 hodin a v 7:30 potom horor Smrtelné zlo v plamenech, to je kino Svět v Chomutově. V kině Biograf Český ráj v Jičíně je dneska k vidění akční sci-fi Supergirl v 17 hodin a v 7:30 potom hudební životopisný snímek Michael. A přesouváme se do Prahy, dneska tipy na dvě letníky na Počerákem. V kasárnách Karlín je to dneska ve 21 hodin snímek Muž, který nebyl, tedy britské drama z roku 2001. A poslední tip putuje do pražské klubovny, kde můžete taky Počerákem vidět snímek Nahoře nebe v dolině já. Po filmu bude následovat debata s delegací tvůrců a všechno začíná v 9:30. To je pražská klubovna.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Udělal, ty prej nemáš práci.
5: Jakože bych to věděl, gorilo.
4: Banko,
5: já bych ti chtěl dát tohle.
6: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
7: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
4: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
6: Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafrodiče taky ne.
5: Ty vybíráš výpalný?
4: Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
8: Vrát mi psa.
9: To je můj pes. Most. Další díl zítra večer na ČT1 a v iVysílání.

0: 11 hodin a 44 minut na rádiu Wave doznívá Šlomo s trackem Antivenom a před námi je jedna skvělá novinka, na které se setkávají dva R&B velikáni, Steve Lacy a SZA. No a Steve Lacy se na tom tracku tak trošku deníčkově přiznává, že občas podvádí svou partnerku, takže dalo by se říct taková Unfaithful od Rihanny pro novou generaci. Tohle už jsou Steve Lacy, SZA a single Is It Cool.
1: Novinka.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Yeah. City gone up.

0: Na vlnách Rádia Wave doznívá Rachel Lime, za 7 minut bude 12 hodin. Ještě předtím nám zazní Medi Diaz, nebo taky Gufrau, Viktor Kal a Rohony, no a hned popoledně na vás čekají Shark Tank nebo Lookman. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
2: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Sometimes I lie, sometimes I convince myself that

0: Pět minut po 12. na rádiu Wave doznívá Lookman s trackem Elktorn a my už pro vás máme novinku ze světa, konkrétně z Japonska, kde drahé nájmy nutí Japonce bydlet v bytech pozesnulých. Já už tady mám Jirku Klečku, který nám poví víc. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak tedy konkrétně v Japonsku tenhle strašidelný realitní trh vypadá?
1: A v Japonsku se tomuhle fenoménu říká Chikobuken. Tam jeden z nájemníků pro list Economist popsal, že bydlel v bytech, kde se jeden z nájemníků zavraždil, pak zavraždili svého bratra, teda předtím předpokládám. Další nájemnice se oběsila, no a ve třetím domě, kde bydlel, tak zemřel osamělý starý muž, kterého objevili až po 2 letech. Na tomto stylu funguje několik realitních kanceláří. Nemovitosti s podobnými, řekněme, incidenty se totiž prodávají s cenovkou o 10 až 50% níž, než je tržní hodnota, v závislosti na tom, jak děsivý byl skon předchozího obyvatele. Realitní investor Teru Oshima provozuje populární webovou stránku, která dokonce mapuje Jikobuken, tedy tyto, řekněme, byty s incidentem po celé zemi, a každou z nich označuje ikonkou ohně a popisem úmrtí.
0: Mě napadlo, že Jikobuken mi zní tak vlastně hezky a příjemně, což je tedy velmi zavádějící, tak jak na tenhle trend reagují Japonci a Japonky?
1: No, na zemi, kde jen málo kdo hlásí se k nějakému náboženství, Japonsko nápadně pověrčivé. Průzkum z roku 2024 ukázal, že třetina Japonců věří na duchy. Sociální sítě se pak hemží příběhy o přízracích přibývajících v těchto nemovitostech. Některé firmy z těchto obav těží, buddhističtí mniši provádí očistné rituály, no a jedna tokijská společnost dokonce prozkoumává ty byty Jikobuken pomocí termokamer a dalších přístrojů a údajně pátrá po známkách paranormálních aktivit. Kvůli demografickému vývoji je ale stále těžší a podobné nemovitosti ignorovat. Jak připomíná New York Times, japonská populace za posledních 5 let zmenšila o 3 miliony lidí. Vláda v roce 2025 zaznamenala více než 20 tisíc kodokuši, tedy osamělých úmrtí, která definuje jako lidi, kteří zemřeli sami a zůstali bez povšimnutí nejméně 8 dní. V roce 2021 dokonce vláda vydala směrnici, podle které pronajímatelé nemají povinnost tyto případy nahlašovat, s výjimkou mimořádných okolností, jako je tedy například silný rozklad těla.
0: Ještě něco k tomu? Máš zajímavého?
1: Bohužel už možná radši ne.
0: Tak já moc děkuju za novinku z Japonska. Více dočtete, předpokládám, už teď na našem webíku wave.cz. To byl Jiří Klečka, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: To byl Lead na Radio Wave a nás už čeká ukázka z podcastu Boys, kam tentokrát dorazil herec a akrobat Adam Joura. Rozpovídal se o svých pocitech a vztahu k otcovství, o tlaku na velká životní rozhodnutí i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit se ve vztahu. Na jevišti extrovert a bavič, doma ale občas morous, co chce klid, přiznává s úsměvem v rozhovoru. Tady už je krátká ukázka.
1: Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit a sám se do toho klasu, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselý. A to i doma. Jenom veselý teda jinak, že ne. Že ne, přesně takové rozpindouřené, piu, piu, piu, pojďme něco dělat, vymyslíme další legrandy, uděláme tuhle hloupost a tuhle hloupost. Ale být veselý, ale to se pak nachází u těch partnerek, že jste veselí svoji. Nebo jakože, že tam máte takový, nebo ne, nemusí to mít každý vztah, ale u mě ten vztah, nebo ten poslední vážný dlouhý vztah, který byl, tak jsme tam měli i svůj jazyk, i svoje legrácky, který fungovaly. Teď jsme se o tom nedávno bavili jako kamarádi po vztahu a bylo mi tam řečeno, že jasně něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
2: Ne, určitě. Tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsili dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený a vůbec nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě 100% investovaný.
1: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakém podcastu, Vašík, že nevím, jestli to je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš teď takovej zachmuřele, no tak jako jo no, protože řeším to, abych uživil tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce. Nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, no, pojďme, jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napraný toho, co dělám, nebo si přeju dělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci 2 dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně, já potřebuju teď tyhle 2 dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázal asi dohledat.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas. Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: I can't find it.
1: To byly Curtains Please na Radio Wave, bude půl jedné za minutku, máme taky půlku července. No a přestože je léto, tak kultura rozhodně nespí. Proběhl například Wimbledon a World Cup. Lidé mají problémy s chytrými brýlemi, nikoho nezajímají mimoni a monstra, ale za to například beef, nebo tedy spíš pork, s prasátkem Peppa. Ano, to všechno a samozřejmě taky mnohem víc nabízí červencová popkultura, o které můžete poslouchat v novém Slejváku s Míruš a Vilmuš dneska v 18 hodin. No a pokud jste opravdu velkými fanoušky popkultury a konkrétně teda taky Slejváku, tak připomínám, že živý Slejvák, kde můžete oslavit 2 roky podcastu, bude už pozítří v Arše Plus, tak doražte.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: To byly Kitty Florentine a 8 Kid na Radio Wave ve 12 hodin 39 minut. Středa 15. července, kultura stále nespí. To nicméně dokazuje i nadcházející album Charlie XCX, které se bude jmenovat Music, Fashion, Film, tedy hudba, móda a film. Co je lepšího? Já myslím, že celý svět se zatajeným dechem čeká, jaké to album bude. Tedy už teď před jeho vydáním spoustu zlých jazyků tvrdí, že to bude velký flop. Po tom vele úspěšném tanečním albu Bread, že to prostě nemůže být dobré, uvidíme. Já bych se nebál, protože se mi právě moc líbí například jeden z průvodních singlů Wink Wink, na kterém Charlie tak jako pomrkává na posluchače a posluchačky, že už není ta zlobivá holka, co na Bretu dělala nekalosti a tančila celé večery v klubech, ale už je to prostě hodná holka. Mrk, mrk.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer.
2: A jsem na

0: 12.49 minut na rádiu Wave doznívá Laser Vikings s peckou True Love. U mikrofonu je pro vás až do 15 hodin vaše pravá láska Kas Vladeka. No a ještě než budeme mít 13. hodinu, tak vám nabídnu Shatru, Squese nebo Malvinu. No a hned po 13. hodině na vás čekají MacG nebo Bakar.
1: A jsem nadšená.
2: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
3: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

To byl britský hudebník Bakar na Radio Wave. Máme 7 minut po 13. hodině ve středu 15. července. Svátek má Jindřich a také se dneska slaví Světový den oslavy koní, takže všechno nejlepší všem Jindřichům i všem koním. Doufám, že se máte krásně. U mikrofonu je pro vás všechny až do 15 hodin Kas Vladyka. No a než nám odbije 14. hodina, tak pro vás budu mít například tipy na umění a na výstavy. Dáme si taky ukázku z nového nádechu o letních románcích. No a z hudby už jsou před námi Meaningful Stone a Jason, hned potom Baby Echo nebo Joey Valence a Bray.

0: shake it, shake it, shake it, shake it.
1: To byli Joey Valence, Bray a JPEG Mafia na Radio Wave. Máme 13 hodin a 17 minut a před námi je ukázka z nového nádechu o letních románcích. Letní románky jsou esencí toho, co si představujeme pod romantickou láskou. Jsou nenadálé, intenzivní, krátké i nepredikovatelné, vysvětluje psycholog a párový terapeut Petr Kačena. Co nám letní románky dávají a naopak existuje něco, co nám berou? Proč je právě v létě častější nevěra? Kde hledat příležitosti k seznámení a jak poznat, že má smysl takovou letní lásku rozvíjet i po návratu z dovolené nebo z festivalu? Nový díl pořadu Nádech najdete na webu Radia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je slibovaná ukázka.
2: Já myslím, že ty letní románky jsou taková esence toho, co si představujeme pod romantickou láskou. Protože jsou nenadálí, intenzivní, krátký, možná trošku nepredikovatelný. Je tam ta nemožnost toho, že to může pokračovat, jako to bylo u Romea a Julie. Máme jako možnost vlastně někoho nového potkat tím, že jsme jako sociálnější, tím, že nejsme v té naší běžné rutině, takže se vlastně zvyšuje ta pravděpodobnost, že potkáme někoho nového. Jsme na to vlastně i nějak jako mentálně nastavený, jsme nastavený v létě pro nějakou otevřenost vůči zkušenosti, že jo, jsme uvolnění, toužíme vlastně po nějakých zážitcích, který nám to léto může dát, jsme tak trochu někdo jiný, že jo, jsme svobodnější v létě. Zároveň se podle mě i trochu snižují ty naše očekávání na ty případné partnery. Můžou si vybrat tu svoji daň potom, až to skončí, že jo, protože tam je potom ten jako okamžik, kdy my si buď to můžeme říct sami sobě, OK, byla to ta letní láska, vlastně skončilo to, protože z objektivních důvodů každý třeba žijeme jinde, jo, nemůžeme spolu být, není to zas tak silné, abychom prostě dali výpověď v práci, přestěhovali se k sobě, takže můžeme si to nějak umět takhle racionálně ukončit a zavřít za tím dveře a netrápit se tím, ale myslím si, že spoustě lidí to nejde. Příležitost dělá zloděje, že my během léta máme větší možnost být bez našeho jako partnera primárního, je tam větší možnost potkat někoho novýho, je tam větší možnost prostě, aby se to nějak stalo, že jo, ta nevěra. Takže určitě během léta je vlastně tohleto pravděpodobnější. Mně se právě na těch letních láskách, a myslím, že by to bylo skvělý, kdybychom to jako všichni uměli líbí, ta jako svoboda, že vlastně tam jsem jako, nemám ty nároky a ty očekávání od toho druhého, beru ho takový, jaký je. Já se cítím prostě svobodnej a nesešněrovaný všema očekáváníma a vystupuju tam prostě možná v tom svým nějakým jako uvolněným nejlepším já. Tohle to mi přijde jako by věc, která by byla krásná, kdybychom si uměli zachovat celý rok a vlastně ke všem těm vztahům přistupovat bez těch nároků na to, jak to má dopadnout a že to má být budoucí otec mých dětí a mít tam tadyhle tu jako nenárokovost. Myslím, že by nám pak bylo všem jako líp.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Meluzína dozněla na vlnách Rádia Wave minutu po půl druhé a my se teď krátce přesuneme za dnešní 19. hodinou a novým dílem podcastu Buchty. Tentokrát o tom, co se dělá na čundru a jak se hraje ochotnické divadlo. Hostem pořadu o všem a o ničem byl totiž Petr, který má super příjmení Kukla. Nominovala ho dcera, která ho v mailu dosti vychválila. No a Petr se rozvyprávil o tom, co se děje na takzvaných čundrech a taky o tom, jaká představení si zahrál v ochotnickém divadle ve vesničce Krtov. Taky zmínil, proč podle něj má člověk být celý život hravý a jak si rozbil zadek při sáňkování. Takže taková krásná kombinace letních i zimních témat v Buchtách dneska v 19 hodin.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život.

0: se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.
1: Já jsem nadšená.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 13 hodin a 41 minut ve středu 15. července a já mám pro vás tipy na UMČO, tedy na dvě výstavy, které můžete vidět ještě dnes v Ostravě a v Praze. Začínáme ostravskou fotografickou galerii Fiducia, kde můžete vidět výstavu Jiřího Šiguta s názvem Vnitřní světlo. Ta představuje cyklus spermagramů z let 2004 až 2010. Multimediální autor v nich navazuje na své dlouhodobé experimenty s médiem fotografie, světlem, časem i neviditelnými procesy života. Záznamy vznikají přímým otiskem biologické stopy na světlocitlivý materiál bez použití fotoaparátu a tradičního fotografického zobrazení. Výsledné obrazy otevírají prostor pro imaginaci, kontemplaci i otázky po hranicích viditelného světa. To jsou spermagramy Jiřího Šiguta ve fotografické galerii Fiducia v Ostravě. No a v Praze můžete vyrazit například do galerie Platforma 15, kde má solovou výstavu Laura Limburg. Jmenuje se Dusk. Laura Limburg ve svých dílech pracuje s motivem temnoty, která ve stavech deprese zahaluje lidskou bytost. Nahota na jejich obrazech odhaluje skutečnou podstatu člověka bez masek, rolí či přetvářky ve své nejhlubší zranitelnosti. Okolní příroda je pro ní vědomým způsobem, jak znovu nalézat rovnováhu a často na jejich obrazech najdete i jí samotnou. To je výstava s názvem Dusk Laura Limburg v pražské Platformě 15.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Je 13 hodin a 52 minut, na rádiu Wave doznívá švédská hudebnice Toxe. Ještě než budou dvě, tak nás čeká slovenština i angličtina, a to z kapely God and Eve nebo The OCs, no a hned po 14. hodině na vás čekají Tame Impala nebo Fulcrum. U mikrofonu je pro vás až do 15 hodin Kas Vladyka.
1: Já jsem nadšená.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podstavě.

děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

byl Fulcrum s Bengříkem Your Girl 8 minut po 14. hodině na rádiu Wave. U mikrofonu je pro vás Kasladika, ještě poslední hodinku, než mě tady ve tři vystřídá Martina Foldinová a máme velmi nabitý program. Čeká nás například ukázka z podcastu Psycho o reality shows a později taky ukázka z podcastu Hergot, který navštívil výtvarník Tadeáš Pochman. Mezitím si dáme taky tipy na hudbu, na koncerty dneska večer v Praze, no a z našeho středečního playlistu už jsou před námi Jantry a Essay, Amarej anebo Goula Gianni.

0: To byl Gola Gianni na Radio Wave a před námi je ukázka z nové epizody Psycha, ve které se Karolína a Pavel dívají na reality show s očima psychologie. Proč nás baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekaná spojenectví? Co rozhoduje o důvěře, proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze nebo vítězství? Celý díl Psycha poslouchejte na webu Radio Wave a v podcastových apkách a tady už je slibovaná ukázka.
1: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
2: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo, takže tomu se nechám podat.
1: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
2: Ale jo, to si první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že velký boom toho, že teda wow, máme tady
1: ještě,
2: tu reality show.
1: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
2: Jasně.
1: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
2: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část.
1: Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
2: To už si 100% měla přístup k internetu.
1: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
2: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
1: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden se má vlastně na to koukat.
2: Vladko nějak se jako hrozně, že tím proslavil.
1: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
2: No, právě.
1: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
2: Jasně.
1: A pak jsou takový ty přežívací.
2: Jo.
1: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
2: Jo, to je pravda, no.
1: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
2: No, ano.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 14 hodin a 27 minut ve středu 15. července a já mám pro vás poslední svoje kulturní tipy, a to na živou hudbu a koncerty dneska večer v Plzni a v Praze. Začínáme plzeňskou Zex Pub, kde dneska od 20 hodin vystoupí kapela Vltava. Jejich aktuální koncertní program staví nejenom na nové tvorby, ale taky na oblíbených skladbách ze slavného alba Marx Engels Beatles z 90. let. To je Zex Pub v Plzni dneska od 20 hodin. Přesouváme se do Prahy. V čistírně 1906 vás dneska od 19 hodin čeká další ze série letních koncertů, který představí osobitý hudební dialog slovenské multiinstrumentalistky Michaely Antelové a norského kontrabasisty Adriana Mihra. To je čistírna dneska od 19 hodin. Pražské Arše Plus dneska od 20 hodin zahraje Susan Vega, tedy americká zpěvačka, písničkářka a jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace. V přístavu 18600 dneska u vody zahraje Uršula Seregi, multiinstrumentalistka a producentka žijící v Praze, která nyní patří ke stálicím středoevropské elektronické hudby. V jazz doku budou dneska od 21 hodin znít The Bad Plus, tedy jedinečná americká kapela, která v posledních letech funguje v kvartetu se saxofonem a elektronickou kytarou. No a poslední pozvánka dneska putuje do klubu Bike Jesus na Štvanici, kde od 19 hodin zahrají Meat Computer, Youngster Jack, Lloyd Fierce, Oat Milk and Codeine, anebo taky Angst. Všechny tyhle umělce do jisté míry spojuje SoundCloud i Underground, no a v bajku vás dneska večer čeká pestrý večer, hyperpop, klubový industriál, agresivní rap, ale i ambient. V Bike Jesus dneska od 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Kristus v Buči, Gaze nebo Sobiboru. Ve výtvarné tvorbě Tadeáše Pochmana se promítá řada náboženských motivů, aniž by to jakkoliv zavánělo agitací. Jak si svoje témata vybírá a o čemu přijde zásadní mluvit? O tom je nový Hergot, který můžete poslouchat na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Tady už je krátká ukázka.
1: V textu taky zmiňuješ jednu věc, že při tvorbě je pro tebe naprosto zásadní podpora přátel a těch, kteří ti pomohli dotáhnout věci do konce, že bez nich by to nešlo. Řeklo by se, že když člověk tvoří, tak je většinou toho sám. Není tam sám ve smyslu, že by neměl zkušenosti a vzpomínky, takže ty mu společnost nějak dělají. Taky ta momentální inspirace něco dělá. Ale ty si vyloženě na konci toho svého textu zmínil lidi, konkrétní přátelské vazby. Jak to v tom funguje, když přesto v tom momentu, když něco děláš, tak tam asi u tebe většinou nikdo není jiný, nebo je?
2: Ne, to jsem sám, myslím vždycky, skoro vždycky, anebo mi se někdo pomáhá, protože to je třeba moc těžký, nebo je to něco, co neumím. Ale to jsou asi takový dva hlavní problémy, se kterými potřebuji pomoc, když je něco tak těžký, že to nejde udělat, anebo když to neumím.
1: Těžký ve smyslu, že třeba manipuluješ jako s těžkýma materiálama, jako hmotně těžkýma třeba.
2: Jo,
1: že na to nemůžeš sám to zvednout, nemůžeš to sám utáhnout.
2: Nebo se něco stěhuje, nebo to nemám peníze.
1: No ale teď mě zaujalo to, co jsi říkal, a když to neumím třeba, což je jako pro mě překvapující. Ty jako umělec se pouštíš i do něčeho, co třeba víš, že neumíš? Přijde ti jako součást celý té věci, že se jako vypouštíš do něčeho, o čem zas až tolik nevíš?
2: Jo, spoustu z těch věcí, kde jsem dělal poprvé.
1: To mně přijde skvělý.
2: No, nebo,
1: protože
2: no,
1: jako
2: po dlouhý době
1: zvenku
2: třeba
1: máme takový dojem, že umělec většinou ví, co dělá. Že se pohybuje ve svém oboru právě proto, že si tohle vybral a tu techniku jakoby zvládá. Ale

0: ten přístup, že schválně jdeš do něčeho, kde víš, že na to nestačíš, tak je to jenom tvůj způsob, a nebo je to taky něco, co podporuje i ten ateliér, ve kterém jsi byl, jo, jděte do toho, o čem třeba ještě tolik ani nevíte, nebo zahrnu svých možností?
1: Tak když jsem poprvé ukázal fotku ty sochy, mm-hmm, což je taková velká, prostě docela velká vlastně, že to člověk neunese sám, tak kluci jako šéfové z ateliéru mýho, Julius s Milanem, tak říkali, to je super, že děláš něco, co jsi ještě v životě nedělal. A vlastně to vypadlo super, oni jsou provázaný ty věci, že když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby podobně, jak třeba u lidí, co mě psát, tak to mm-hmm, taky to zvládnu všude.
2: Já navážu na to, na co se zeptal Petr, ale pak nakonec si vlastně ještě neodpověděl, teda, co tam dělají ty přátelé. A protože jsme v Hrgotu, tak se zeptám, jestli při tvorbě je tam Bůh s tebou.
1: No určitě jo.
2: A jak to poznáš?
1: Já mám takový prostě tepličko vevnitř.
2: A ta inspirace přichází jenom od tebe, nebo je tam i on?
1: No to bych musel se víc zamyslet, abych neřekl nějakou ptákovinu v tuhle chvíli, ale myslím si, že je tam hlavně ode mě.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Zadumoš pět,

0: 14 hodin 49 minut na rádiu Wave dozněli Boyish a King Princess Kill Your Pain. No a od teď až do 17:30 bude všechnu vaší bolest zabíjet Martina Foldinová, a to svým krásným medovým hlasem, kulturními i hudebními znalosti, že ano, Martinko?
1: Ahoj, ano, je to tak. Doufám tedy, že vytáhnu z rukávu takzvaně nějaké přínosné informace, které by se mohly hodit.
0: No, nebo třeba tu písničku, co je taková píseň, která zabije bolest, navodí ti radost, euforie pro tebe?
1: Jemináčku, to je složitá otázka.
0: Nebo se radši pachtíš v té bolesti, což je taky jako možnost.
1: Když jsem byla mladší, tak jsem se ráda pachtila v bolesti. Já mám dokonce vytvořený nějaký takový velmi smutný playlist na některé ze svých streamovacích platform, takže jako když na to dojde, tak mám kam sáhnout.
0: Takový jako zastmívání.
1: Jo, skoro, něco podobného.
0: There's a possibility.
1: Ano, skoro. Odhadnu to správně. Takže umím se v tom jakoby vyrochnit, když je to potřeba, ale vlastně chodím na terapii, tak tam se rochním raději, no,
0: tak
1: už
0: to
1: dneska.
0: Je možná ještě lepší než písnička, jako doopravdy se tedy podívat na tu svou duši, že?
1: Jo.
0: Každopádně nás čekají tady například ta houpačky na takové zrovna jako nepříjemné téma.
1: No, nepříjemné téma, myslím, že otevřeme důležité téma, ale ostatně jako vždycky kolegyně Míša Sladká v aktuálních houpačkách, tady podcastu, ve kterém se věnujeme dětem a rodičovství. No a tentokrát budeme řešit důležitou otázku, a to sice kdy dát dětem první telefon a co by v něm vlastně mělo být, což je v skutku důležitá otázka, zejména i jako v kontextu dnešní doby, kdy se neustále i v Česku řeší vlastně legislativa, jak přistoupit k tomu užívání telefonu ve školách, bude se to měnit teďka v průběhu, tak já myslím, že to bude i velmi aktuální téma.
0: Držíme palečky do té doby, já doufám, že ani potom žádná bolest a strasti, ale krásné odpoledne s Martinou Foldinovou, papa.
2: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Yeah. She thinks I'm a U, put a U inside. Back shots in the back, cause the coochie's tight. She ain't have no bum, but her boobs was nice. Yeah. Arms pinned to the side like she's crucified. All in the hips, got the movements right. Lift her left leg up, this ain't Tuesday slide. Target small, but my piece is long. Give her hit first time.
1: Hezké středeční odpoledne, ahoj. Je tady 15. hodina odpolední a stejně jako vždy ve vysílání Rádia Wave zaznamenáte hlasovou proměnu. Kája Vladyka už skutečně definitivně opustil vysílací studio Rádia Wave. No a v tento okamžik tady pro vás až do dnešní 18. hodiny bude Martina Foldynová. Doufám, že máte úsměv na tváři a příjemnou středu. Budeme v ní pokračovat s další muzikou Adam the World nebo třeba Peter Parker 69 před námi.
2: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Zatvoriš oči?
5: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
4: To je blízkosť?
6: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
5: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

energická hudební spolupráce Sky, tohle byly Peter Parker, 69 a Tennyson na společném tracku, tedy ve středečním odpolední, kde jinde než ve vysílání Radia Wave, které jste se rozhodli naladit i ve středu 15. července, 6 minutek po 15. hodině odpolední. Ještě jednou ahoj, hezké a příjemné středeční odpoledne, zdraví z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovi Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte hezký den a že v něm budeme společně pokračovat, třeba taky s nějakým redakčním obsahem Radia Wave. Tentokrát tady mám pro vás vlastně takový výseč žebříčku, hudebního žebříčku, který jsme pro vás na Waveu připravili, co se týče muziky. Za první polovinu roku 2026, už před nějakým časem, jsme se v rámci hudební redakce rozhodli vlastně vždycky, co se týče 6 měsíců, reflektovat hudební pole, ať už se díváme směrem do zahraničí, anebo zkoumáme vlastně to československé hřiště tady u nás doma u vedlejších sousedů. No a krom muziky, tak vám dnes nabídnu třeba také ukázku z aktuálního Questu, herního podcastu Radia Wave, nebo z brusu Nové houpačky, podcast, ve kterém se věnujeme rodičovství. Bude to žánrově tematicky zase velmi různorodé, no a když zmiňuji ty žánry, tak se k jednomu vydáme i teď. Bude to žánr rap, protože před námi hudebnice, reperka Rico Nasty, která se vlastně teďka tak nějak skoro, abych byla úplně přesná, sama popisuje, že se vrací k hudebnímu žánru, kterému říká sugar trap. Tak pokud jste třeba jako já neměli nejmenší tušení, že takovýto pojem existuje, tak věřte tomu, je to pravda. No a vlastně velmi tematicky skladba Cupcake v tomto hudebním žánru. Tady je nejnovější Rico Nasty. RX.

0: Hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Je tedy čas bilancovat. Vynesená témata zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujícím se digitálnímu marketingu, taky český rapový beef roku, záslužné počiny producenta Dylana Bradyho nebo třeba významné jaro pro slackerský rock a taky AI skandál, který zarezonoval i v České republice. Hudební žebříček, bohatý na tipy, co teď poslouchat, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí. Já mezi ně sama patřím, no a najdete ho už teď na našem webu wave.cz. Před námi krátká ukázka s povídáním od hudebního dramaturga stanice Filipa Černého a také hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu, zjistili, že teď prodává beat niche a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem, mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave. Radio Wave.
4: Prostor české scény.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: britský zvuk na vlnách Rádia Wave. Joy Orbison, Over Mono a Quang Face na tracku Freedom 2. Teď už ale nějaká ta pozvánka do galerie, pokud budete mít třeba chuť na nějakou tu kulturu po cestě z práce.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pro dnešní středu 15. července nabízím dvě kulturní pozvánky, co se týče aktuálně probíhajících výstav. Ta první míří do ostravské fotografické galerie Fiducia. Tady si můžete zajít na Vnitřní světlo autorem Jiří Šigut. Je to výstava, která vlastně představuje cyklus spermagramů z let 2004 až 2010. Multimediální autor v nich vlastně navazuje na své dlouhodobé experimenty s médiem fotografie, světlem, časem i neviditelnými procesy života. Záznamy vznikají přímým otiskem biologické stopy na světlocitlivý materiál, a to bez použití fotoaparátu a tradičního fotografického zobrazování. Výsledné obrazy tak otevírají prostor pro imaginaci i otázky po hranicích viditelného světa. Dnes má Fiducia v Ostravě otevřeno do 18. hodiny. Přesun pražská platforma 15, tedy prostor, který se nachází v bývalém lékárně v centru Vinohrad. Tady můžete vidět aktuální výstavu Dusk. Laura Limburg ve svých dílech pracuje s motivem temnoty, která ve stavech deprese zahaluje lidská bytost. Nahota na jejich obrazech vlastně odhaluje skutečnou podstatu člověka bez masek, rolí nebo přetvářky, vlastně ve své nejhlubší zranitelnosti. Okolní příroda je pro ní vědomým způsobem, jak znovu nalézat rovnováhu. Laura Limburg a výstava Dusk k vidění na Vinohradské platformě 15, no a dnes opět otevřeno do 18. hodiny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

domácí hudebník, producent, zvukový experimentátor a tohle je David Hercik a ukázka z jeho první česky zpívané desky Planeta Pluto. Skladba Do podzemí doznívá teď na vlnách Rádia Wave, no a my společně pokročíme rovnou k další hudbě, která bude tedy ale žánrově v skutku velmi daleko od toho, co jste slyšeli teď. Koukneme na jednu z hudebních novinek, kterou jsme k nám do playlistu nasadili právě dneska, protože téměř každou středu pro vás nasazujeme do playlistu nové skladby, které si pak můžete užívat hutně v tom týdnu, který je před námi. No a právě dneska je středa, to znamená nové skladby u nás v playlistu a patří mezi ně i velkolepá královna popu Madonna. Madonna si dovolila po 21 letech vlastně vydat desku, která se vrací k jejímu legendárnímu zvuku a respektive legendární desce Confessions on a Dance Floor. To je album, které vydala před 21 lety. Je to album, na kterém spolupracovala se známým producentem Stuartem Pricem. Jehož rukopis je vlastně na té desce velmi rozpoznatelně slyšet. No a znovu s ním spojila síly a spolupracovala s ním na nové desce Confessions 2, což je vlastně takové, řekněme, skoro přímé pokračování té desky 21 let staré. Ta deska za mě osobně je rozhodně minimálně to nejlepší album, které Madonna vydala za posledních 20 let a dovolím si tvrdit, že by mělo určitě zářit v rámci žebříčku, co se týče světové produkce hudební za ten letošní rok 2026. Já jsem ji slyšela už několikrát opakovaně, jsem do ní velmi zamilovaná, takže pokud hledáte houseový a vlastně i trošku nostalgický zvuk, protože i tahle paleta se tam promítá na té nové desce, tak si určitě pusťte novou desku Confessions 2 od Madony. My si pustíme ukázku a do playlistu k nám na Wave jsme zvolili skladbu, která je více skočná, takže teď to bude spíš ta energičtější poloha zmíněné desky. Tady je nová Madonna.

0: Intenzivní, přesně jak to umí. Tohle je Barbora Hora se skladbou Persades teď ve středečním odpoledni na Wave. Posledních 12 minutek nás dělí od dnešní čtvrté hodiny odpolední. To teda byla skoro náročná matematika na mě takto při středečním odpolední. A to mi nevadí. Jessie Ware nebo třeba Berlin Manson ještě teď před námi do té zmíněné 16. hodiny odpolední. No a když mám před sebou u nás ve studiu tradičně položený papírový kalendář, tak do něj nahlédnu a zmíním, a to jsem dnes ještě neakcentovala, že dnes ve středu 15. července mají svátek všichni s krásným jménem Jindřich a také Egon. Takže pokud někoho s těmito jmény znáte, nezapomeňte jim dneska popřát k jejich krásným jmeninám. Já vám přeju alespoň takto na dálku. No a všechny ty zmíněné skladby míří právě pro vás.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ve středu 15. července ladíte odpolední on air na vlnách Radia Wave. Máme 6 minutek po 16. hodině odpolední. Teď trocha cizojazyčného repu na vlnách Waveu z Coffee a Wink 182 s trackem Einbahn. Teď ve středečním odpolední. No a s muzikou budeme pokračovat i v následujících minutkách, ať už to budou starší nebo novější kousky. Když říkám starší, myslím tím třeba hudebnici Dua Lipu, taky Adult Mom, nebo hudebnici Teosofiu, to jsou všechno položky, které na vás vyčkávají v následujících minutkách po 16. hodině odpolední, ale teď na řadu přijde taky jedna hudební novinka, za kterou stojí newyorská post-hardkorová kapela Show Me The Body, výtečná formace, která teď vydává čtvrtou desku, kterou pojmenovali Alone Together, no a zatím venku tedy single Do What's Right Happy, to je skladba, která docela dobře vystihuje její náladu a taky témata. Frontman v rozhovorech popisuje vlastně, jak se jeho psaní posunulo od různých obrazů města k pocitům lásky, ztráty, ke a snaze i přesto věřit, že život má stále smysl. Hluboká slova, hluboká výpověď a teď i hluboké kytary. Show Me The Body na vlnách Waveu.

0: Středečních 16 hodin 17 minut k tomu a před námi ukázka z letního speciálu herního podcastu Quest. Tentokrát vám doporučujeme spoustu herní hudby, která nám navozuje tu pravou letní náladu. Ať už se chystáte na jízdu ve svém kabrioletu a hledáte, co vám bude řvát z rádia, nebo právě stojíte na nástupišti a hledáte spoj na vaši vysněnou pláž, nacpeme vám do uší tolik herně hudebních typů, co vlahé letní dny a večery pro vlahé letní dny a večery, že si s nimi velmi nabustíte svůj playlist. Celý díl tradičně už teď na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď slibovaná ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Lukáši, co je tvým neautomobilovým snem v rámci jako letních soundtracků?
4: No, spíš jsem se právě zamýšlel nad tím, že my jsme tady hodně popsali takové ty soundtracky, která na pláž, k vodě, k nějakému cachtání, k nějakému řízení, odjíždění do západu slunce, nebo jenom prostě kamkoliv nás napadne. Tak já si pak říkám, že jako léto taky pojďme být realističtí. Ostatně ta šívená vlna veder, co nedávno udeřila, tak nám připomenulo, jak léto může být velmi jako náročné i pro ty, kdo ho mají rádi, a to já nejsem, takže pro mě to bylo dvojnásob náročné. A říkal jsem si, že vlastně existuje taky takové jako léto, které vlastně v němž rozstávají nějak zábrany, v němž pak přichází třeba ten večer a je čas na nějakou letní neplechu a tak podobně. A k tomuhle mi strašně zase na první dobrou, podobně jako ten Outrun, tak mě vytanuli soundtracky od mého oblíbeného herního vývojáře, který zároveň dělá muziku k těm svým hrám. Dřív ji dělal se svojí, myslím, že byly trio, Archie Pelago, a teďka už to dělá sám. A je to chlapík, který si říká Cosmo D. A mohli jste od něj hrát třeba The Norwood Suites, to byly, nebo Tales from Off Peak City. Off Peak byla vlastně jeho taková úplně první věc. A pak já bych hrozně doporučil záležitost Better Out at Club Low, která jednak všechno to jsou super zajímavé hry a hodně jako své rázné. Ale ty beaty, které tam znějí, tak to jsou... Ty by byly odpovědí, kdybych je tady uměl na tu hubu napodobit, tak to klidně udělám, ale dáme to tady do nějakého toho playlistu, ať si to můžete pak poslechnout, ale byly by přesnou odpovědí na to, co ty si Jardo říkal, jako co je ten jiný, ten, co je to alternativní léto. A já si myslím, že když jsem si to teď jako pouštěl před dnešním dílem, tak úplně jsem si představil takovou nějakou alternativní realitu, ve které je stejně příšerné léto, a vy se před ním jdete schovat do nějakého klimatizovaného nákupního centra, ale to centrum není jako, nevím takhle jak na vás, ale na mě už opravdu tahle ta místa působí velmi jako svíravě a trávím jich nejradši co nejméně času, oproti tomu, když mi bylo 10 a myslel jsem, že je to nejlepší místo na světě.
1: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah.

0: česko-britská hudební spolupráce, tohle byly Smack a P-Money na společné skladbě Fake ve středu odpoledne, přesně o 4:30 odpoledne. No a protože léto už je tedy v plném proudu, tak ty letní prázdniny nabízejí celou paletu eventů, které teď můžete navštívit, no a můžete je navštívit taky dokonce po boku Rádia Wave. Těch eventů, na které se vypravit, je skutečně celá řada, my budeme moc rádi, pokud se na nás někam přijdete podívat, třeba už nejdřív na festival Colors of Ostrava, kde budou mít 17. července odpoledne v Aule Gong živé vystoupení naše buchty. Zapojujeme se ale třeba i do letní podcastové scény na pražském Trojském pivovaru. Živě si můžete přijít poslechnout třeba náš herní podcast Quest, a to 23. července, nebo pak v srpnu naše Chudáčky, a to konkrétně 6. srpna. Jako každý rok se společně uvidíme taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde 27. července vystoupí naše Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty nebo Casablanca. No a těšit se dokonce můžete i na karaoke. Ano, i to budeme nabízet. Máme to teď opakovaně velmi v oblibě. 31. červenec bude patřit třeba taky živému natáčení podcastu Boys na festivalu Beseda u Big Beatu v Tasově. No a těch eventů je celá paleta, zatím jsem povětšinou zmiňovala hlavně ten měsíc následující, tedy červenec. Pokud vás zajímá, kde se opět můžeme potkat v rámci naší koncertní a debatní série Riviera, tak rozhodně doporučuji návštěvu facebookových událostí, které už v plném znění s vystavujícími i hudebníky, kteří vystoupí právě v rámci naší Riviery, tak se můžete kouknout, nebo se vypravte na úvodní stránku našeho webu, kde můžete najít takový malý infoboxík hned na té titulní stránce, kde si můžete přečíst celý seznam všech eventů, kam se za námi můžete vypravit. Budeme víc než rádi.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Čest, práci, soudruzi.
3: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
4: To se nedá.
2: To udělám jako vždycky.
5: Ona prehliadka, ta to zachrání.
2: Vy se mi líbíte.
6: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
7: Filmová retrosérie Volha.
2: To se bude divákovi páčit.
8: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
7: Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.

0: slovenská formace Bad Karma Boy na vlnách Waveu, teď už ale další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát spolu ve středu 15. července míříme do kin, jako první tedy do Šumperku a tamního kina Oko. Pokud jste poblíž, můžete v 17.20 stihnout projekci snímku Milost a pokud nejste poblíž a přece jen chcete jít do šumperského kina Oko, tak si v 19.15 můžete zajít na český dokumentární film Dalaj Lama Oceán moudrosti. Chomutovské kino Svět dnes naproti tomu v 19.30 nabízí program, u kterého se rozhodně budete bát. Jde o horor Smrtelné zlo v plamenech. A uvidíte vlastně takové rodinné setkání, které se změní v krvavou noční můru plnou démonů. Kino Svět Chomutov. Jičín a biograf Český ráj. Tady si v 19.30 můžete zajít na hudební snímek Michael. No a na závěr jedna pozvánka na pražskou klubovnu. Tady nabídnou v rámci letního kina projekci, která odstartuje o 9:30 večer, slovenský snímek Nahoře nebe v dolině já, zatím velmi, velmi kladně hodnocený i oceňovaný vlastně snímek. No a dnes v klubovně po filmu bude navíc následovat debata s delegací tvůrců. Start o 9:30.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.

0: Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké to vlastně máte štěstí, že sami v ruce například udržíte tištěnou knihu? Hrdinka knižní novely Hrbačka si totiž o něčem takovém může nechat jen zdát. No a o tuto japonskou literární senzaci si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži webu i rozhlas.cz. Abych to trošku přiblížila, tak hlavní hrdinka postava knížky Shakya žije v chráněném bydlení, uvězněná ve vlastním těle, závislá na pomoci pečovatelů i na přesném plánování každého pohybu. Kvůli vrozené nemoci jí totiž postupně ochabují všechny svaly. No a sama autorka knihy Sao Ichikawa se narodila s vrozenou myopatií. Používá proto ventilátor i elektrický vozík a vlastně jako spisovatelka tak vnáší do samotné literatury autentický hlas lidí s tělesním postižením. Pokud vás fascinuje tato knížka, chcete si ji přečíst, tak se můžete zapojit do soutěže o 5 knih Hrbačka. Stačí napsat teď do pátku do 18. hodiny na e-mailovou adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. Musíte znát správnou odpověď na otázku, od kdy v České republice funguje služba sexuální asistence. Pokud znáte odpověď, můžete odpovědět, koukněte třeba i podrobně na pravidla i rozhlas.cz sekce kultura, kde si o novém knižním titulu můžete počíst trošku víc.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Your Excellence, to je název debutové dlouhohrající desky od slovenského elektronického producenta Kodikyho, kterého posloucháte na vlnách Waveu právě v tento okamžik. Je to tedy debutová deska, kterou vydal český domácí label Gin & Platonic a vy jste si teď užívali skladbu s výtečným názvem, jednoduchým názvem, prostě Juchu. Tolik tedy Kodiky ve středečním odpolední na Waveu, 6 minutek po 17. hodině odpolední, kdy ladíte dnešní On Air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Před námi poslední společně strávená hodinka, ve které můžu slíbit pozvánky na dnešní večerní čas, co se týče muziky, tedy za nějakými těmi koncerty. Taky vám kolem 17:30 pustím z Brusu novou epizodu našich Houpaček, kterými vás stejně jako vždy provede kolegyně Míša Sladká. No a než se do toho všeho dáme, tak před námi zase další hudba, teď tedy konkrétně francouzsko-kubánské sestry Ibeyi, Lisa Kainde, Naomi Diaz, tahle hudební dvojka, která si pro nás připravila další dlouhohrající nahrávku, už tedy čtvrtou společnou desku, kterou vydali. My si z ní pustíme už za malý okamžik skladbu Mošpit, což je spíš jedna z těch energičtějších poloh jejich desky. Rozhodně doporučuji k poslechu a přidám vám si na nějaký svůj pomyslný wishlist, protože zrovna tuhle sesterskou hudební dvojici bych si někdy v budoucnu velmi přála slyšet naživo.

0: Chloe Lilac a skladba Ten Things. 10 jich nebude, ale pár pozvánek na koncerty pro vás mám.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a jako první vás ve středu 15. července zvu do plzeňského Zachspabu, kam si dnes ve 20 večer můžete zajít na domácí kapelu Vltava. Je to tedy aktuální koncertní program, který staví na oblíbených skladbách ze svého slavného alba Marx Engels Beatles u příležitosti jeho čerstvého vydání na LPčku. Jedná se tak o docela unikátní příležitost zažít energii konce 90. let a slyšet živě písničky, které v klasickém a kapelovém playlistu řadu let chyběly. Vltava, 8. večerní, Plzeň. Praha, Čistírna 1906, tady se startuje už od 19. hodiny, jde o další ze série letních koncertů v Čistírně, který představí osobitý hudební dialog slovenské multiinstrumentalistky Michály Antalové a taky norského kontrabasisty Adriana Mira. Tahle dvojice působící v Oslu propojuje tradiční lidovou hudbu svých zemí s terénními nahrávkami, improvizací a taky experimentálním přístupem ke zvuku. Čistírna Praha. Pražské fórum Karlín, místo, kam dnes od 19. hodiny můžete zamířit, pokud si chcete poslechnout ikony elektronické hudby a vizionáře moderního zvuku. Vystoupí totiž němečtí Kraftwerk. Pražská Archa Plus, 8. večerní a neméně legendární americká zpěvačka, písničkářka a jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace z Ameriky dorazí hudebnice Susan Vega. Na pódiu ji doprovodí její dlouholetý kytarista Gary Leonard, který byl mimochodem známý třeba ze spolupráce s Davidem Bowiem, a taky violončelistka Stephanie Winters. Susan Vega, 8. večerní Archa Plus. A na závěr jedna pozvánka na Pražský přístav 18600. Tady si můžete v 8 večer zajít na Ursulu Seregi, multiinstrumentalistka, producentka, která žije v Praze, má kořeny v jazzu, roky hrála v živých kapelách, až v období covidové karantény se potom začala věnovat svojí solové tvorbě, no a teď patří ke stálicím středoevropské elektronické hudby. 8. večerní Pražský přístav Karlín.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Příjemně uklidňující Butcher Brown se skladbou I Can Say To You na vlnách Radia Wave. Teď čerstvě tedy skladba za námi. No a já mám pro vás jednu pozvánku na dnešní 18. hodinu, protože stejně jako každou středu i dnešní 18. bude patřit naší popkulturní sprše, tedy našemu slejváku. Proběhl Wimbledon a taky World Cup. Lidé mají problémy s chytrými brýlemi. Nikoho nezajímají Mimoni a Monstra, za to Beef nebo možná spíš pork s prasátkem Peppa na sítích dost rezonoval. To všechno a mnohem víc nabízí červencová popkultura, tak neváhejte a ponořte se do letního slejváku s Mírou a Vilmou. Jo a taky nezapomeňte, že s námi můžete oslavit už 2 roky podcastu Slejvák, konkrétně teď v pátek 17. července, stejně jako vždy v tradičním prostoru, tedy Archa Plus. Slejvák a dnešní 18. hodina.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Tolik jako vždy velmi hřejivý hlas portugalské hudebnice Maro. Skladba Kiss Me v jejím podání 5 minutek po 5:30. No a to je správný čas na další novou, z Brusu novou epizodu našich Houpaček. Bezpečné sdílení fotek neexistuje, to říká expert na elektronickou bezpečnost Kamil Kopecký. Jak nakládat s fotkami našich dětí, kde je nezdílet a co by na nich rozhodně nemělo být? Na to vám odpoví Houpačky a první část rozhovoru o bezpečnosti na internetu, který tentokrát vznikl v rámci Zlín Film Festivalu. Před námi aktuální nová epizoda Houpaček. Já se s vámi loučím, mějte se hezky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Dobrý den, na rádiu Wave posloucháte podcast Houpačky, posloucháte podcast Českého rozhlasu pro rodiče, kteří se zajímají, natáčíme ho ve Zlíně, na Zlín Film Festivalu v parku, takže vy zřejmě něco z toho parku uslyšíte, možná slyšíte už teď. Jsem moc ráda, že můžu v Houpačkách po 4 letech přivítat Kamila Kopeckého. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jsem ráda, že jste tady. Vy jste pedagog, vědec, odborný garant spousty zajímavých projektů, jako je třeba Marty is Dead nebo V síti.
4: To hlavní je asi to, že jsem vlastně vedoucí projektu e-bezpečí. To je ten základ té práce, což je projekt, který pomáhá rodičům, pomáhá dětem, které se dostávají do nějaké obtížné situace v online prostředí. To je takový ten základ. A ty různé projekty, to už je taková přidružená agenda, která souvisí s tím hlavním posláním věnovat se online bezpečnosti.
3: Bavili jsme se o tom, jak vymezit to dnešní houpačkové téma. Já jsem vám říkala, že bych ráda myslela na rodiče hlavně menších dětí a vy jste říkal, no tak těch se týká úplně všechno. Tak jak jste to myslel?
4: Tak když se bavíme o online bezpečnosti, tak první místo kontaktu vlastně dítě zažívá s tím online světem v rodině. Jo. Většinou rodiče dají dítěti k dispozici první mobilní telefon, první počítač, velmi často děti tráví hodně času v dětském pokojíčku, takže je jako přirozené, že vlastně rodič od malička, od útlého věku by měl zajistit nejenom bezpečí toho dítěte v tom běžném offline světě, ale i v tom online světě, protože on je prostě první. Škola přichází daleko později už do toho procesu, takže proto říkám, vlastně rodiče se týkají všechna ta rizika, protože to dítě, kterému je třeba 9-10 let, ono strašně rádo objevuje taková ta temná místa internetu, zkouší, co najde na TikToku, zkouší si WhatsAppové skupiny, hraje různé online hry a podobně. No a zkrátka přirozenou cestou se setkává nejenom s tím pozitivním, ale i s tím negativním.
3: Mně napadá, že by bylo na místě možná jít ještě hlouběji a to myslet na to, na ty děti úplně od narození, protože vy, když jako dospělák máte nějakou svoji digitální identitu a narodí se vám dítě, tak vy poměrně často, nebo asi v drtivém množství případů, začnete tu digitální identitu vytvářet i tomu dítěti. Je nějaká cesta, jak to dělat dobře, nebo dobře je nedělat to vůbec?
4: Tak zkusíme, nakousneme první téma. To první téma souvisí s tím, že v podstatě rodiče se chtějí pochlubit světu s tím, že mají miminko. Máme miminko, máme děťátko a tím pádem ho začneme fotit. Začneme vytvářet materiály, které potom často vkládáme na sociální sítě a neuvědomujeme si, že tyhle materiály často unikají z té sociální sítě někam jinam. Mají třeba vysokou návštěvnost, sledují to lidé, kteří jako nejsou z okruhu té rodiny. Jo? A často bohužel tyto materiály, jako jsou fotky novorozenců, jako jsou fotky jako miminek, tak oni spadají do oblasti dětské pornografie. Minimálně nudismu, ale velká část těch fotek je prostě jako dětskou pornografií. A hlavně my bez souhlasu toho dítěte mu tvoříme nějakou digitální stopu, což se může vymstít. My v tuto chvíli, protože e-bezpečí je projekt, který ty případy řeší, my ročně řešíme zhruba 250 případů ohrožených dětí v různých situacích, tak velká část těch případů je postavena na tom, že dětem je třeba 13 let a zjistili, že jejich rodiče od malička krmí sociální média, vlastně těmi materiály těch dětí a najednou ty materiály objevily nejenom ty děti samotné, ale i jejich spolužáci. A teď si představme situaci, že jsme v 7. třídě, 6. třídě a najednou naši spolužáci objeví fotku, kde jsem nahatý, kde jsem u bazénu, kde se koupám. No tyhle fotky velmi často slouží jako takové nástroje třeba ke kyberšikaně. Děti dostávají různé nepříjemné nálepky, jo, protože bohužel rodiče sdílejí třeba fotografie na nočníku, jo, což jsem nikdy nepochopil, protože z pohledu rodiče je ta fotografie roztomilá něčím. Jo? Je tam to miminko, je tam ten nočníček, nějak se prostě tváří u toho a podobně, ale z pohledu toho dítěte je to materiál, který je trapný, který prostě ubližuje, poškozuje a nejenom v ten okamžik, kdy byl pořízen, ale i po letech. A třeba v zahraničí máme případy třeba z Německa, z Francie, kdy děti, kterým je třeba 16-17 let, tak oni třeba žalují rodiče a chtějí, aby smazali ty materiály, ten digitální otisk, který těm dětem vlastně jako vytvořili, jo? Protože ne každý rodič jako reaguje pozitivně, jo? Maminka třeba nechce jako smazat ty fotografie toho miminka, jo? Když už teď je třeba z něj teenager.
3: Nebo to vůbec bagatelizuje, že jo? To se asi nabízí.
4: Nebo to bagatelizuje, říká se, to dělají všichni, to je jako normální, jo? Zase, ono je úplně přirozené, že sdílíme o našich dětech informace, je to přirozené, ale ideálně omezit tu identitu toho dítěte. To znamená, buď mu před obličej jako v tom horším případě dát nějakého smajlíka, anebo pořídit fotky, kde to dítě není rozpoznatelné, z nějakého výletu, z dálky, jo? Protože tyhle ty fotky, tam je snížené riziko, že by se mohlo něco stát. Ale v okamžiku, kdy, a to dělá velká část rodičů, máme k tomu data, zhruba 6% českých rodičů sdílí vlastně citlivé materiály dětí, obnažené velmi často. A samozřejmě 70% českých rodičů sdílí jakékoliv materiály o svých dětech, včetně těch materiálů, které jsou docela v pořádku. My jsme narazili předloni na takový docela velký problém, protože nejenom, že sdílejí rodiče, ale oni sdílejí i babičky a dědečkové. Protože,
3: nebo hlídací kamarádi, ale k tomu něco kamarádi, říká jo. Zákon. Že?
4: Tak, ale tam je ten problém v tom, že vlastně v okamžik, kdy nejezdíme třeba pravidelně za babičkou, za dědečkem a najednou přivezeme toho našeho potomka, tak co udělá babička a dědeček jako první? No začnou si ho fotit, začnou vlastně si zachycovat ty vzpomínky a je to v pořádku. Chtějí mít tu vzpomínku na toho vnoučka, je to úplně v pořádku, až na to, že i oni se chtějí pochlubit. Jo? Oni se chtějí taky pochlubit vlastně vrstevníky, se svými vrstevníky, to znamená s jinými babičkami, dědečky, jakého mají nádherného vnoučka a výsledkem potom je, že ty fotky třeba nahrají na server, který asi někteří

0: Znáte, je to Rajče.net, je to jedna z nejpopulárnějších galerií fotografií v České republice, která je hodně využívaná právě seniory. No a bohužel tyto materiály unikají. Unikají mimo ten systém, mají vysoké počty zhlédnutí a je jako jasné, že se na ně nedívají ani ty kamarádi těch babiček, ale prostě úplně cizí lidé, kteří je kopírují a je tam, vzniká tam prostě nějaký ty problémy. Jo. A samozřejmě problém bývá i institucionální, protože zažili jsme situace, kdy mateřské školky v létě, když je horko, tak oni dělají to, že ty děti třeba vyženou na zahradu, jo, a začnou je kropit třeba nějakou hadicí, jo, chtějí je prostě ochladit, je to úplně normální, až na to, že na těch fotografiích těch nátých dětí je vlastně vidět skoro všechno a ta školka se chce zase pochlubit jako těm rodičům, jak se stará o jejich děti, takže vlastně zveřejňuje ty materiály taky. A opět tyto věci mají obrovskou návštěvnost, jo. Když si vezmeme třeba běžnou fotku z výletu, tak to má minimální návštěvnost, jo. Fotky, kde jsou děcka v bundách, kde šlapou někde na Radhoš nebo něco. To má malý počty zhlédnutí. Ale jakmile je někde nějaká nahota, jakmile je někde nějaká taková sexuálně explicitní situace, tak tohle to bohužel jako zesiluje ten efekt a šíří se to rychleji a snadněji to uniká.
1: No, takže odpovídáte mi dlouze na otázku, jestli vůbec sdílet, tak ideální je vůbec.
0: Sdílet takové materiály, které nemůžou ublížit. Jo? Takže úplně super ideální situace je nezdílet vůbec a sdílet až tehdy, když to dítě dá souhlas. To znamená nechat to dítě rozhodnout, když je mu 13, 14 let, ať se prostě rozhodne. Jo? Ale pokud fakt sdílet chceme, tak sdílet něco, kde není poznatelná ta identita. Jo? Že prostě je to víc jako anonymní ta fotka, není tam jasná ta identita. Je to jako lepší. Jo? Je to určitě jako lepší.
1: Mohli bychom si zkusit říct prakticky. Já si myslím, že pro spoustu lidí, i když to třeba budeme vysvětlovat našim rodičům, kteří jsou prarodiče našich dětí, je těžko představitelné, že ta fotka může někam dál cestovat. Mohl byste mi zkusit popsat, co se může stát s fotkou třeba právě koupající se dvě děti, 2 a 4 roky v bazénku na zahradě nahraný na Rajče. A nebo druhý případ, který jste tady zmiňoval, to je ta školka v hromadné WhatsAppové skupině. Máme tam teda ty nahaté děti, máme dobré úmysly a ta fotka jde kam?
0: Tak první, co je potřeba uvědomit si, tohle je jako citlivý materiál, který je zákonem nějak definován a v tuto chvíli my se můžeme bavit klidně o dětské pornografii. A dětská pornografie patří k vysoce vyhledávaným a vysoce šířeným materiálům. Takže my třeba nahrajeme na to Rajče nebo na nějakou sociální síť sadu fotografií toho našeho dítěte, jo? A ta fotografie, protože je veřejná, jo? I kdyby nebyla veřejná, ale většinou jsou ty fotky veřejné, protože ten rodič se chce pochlubit, jo? S tím, jakého má potomka, no tak si kdokoliv může skopírovat. A to se velmi často děje, že ta fotografie se stáhne z toho původního úložiště a nahraje se třeba do nějakého archivu, které ty archivy mimochodem s dětskou pornografií se dají prodávat. Jo? Je to vlastně
1: zboží. To udělá ale někdo, nějaká osoba.
0: Tak, a to už dělá buď osoba, může to dělat jak buď sama ta osoba, nebo to může dělat nějaká organizovaná skupina, jo? A může to vlastně sloužit k různým jiným účelům. Můžeme se dotknout tématu klidně sexuální predátoři a sexuální zneužívání dětí a podobných témat. Myslím, že se k tomu i dneska jako dostaneme, jo? Ale tyhle materiály prostě potom kolují internetem, stávají se zbožím, to dítě je vlastně najednou v ten moment prostě zbožím a hlavně ten člověk, který má tu fotografii nebo ji získal, vlastně zná identitu toho dítěte, je schopen zjistit, jak se to dítě jmenuje, protože pravděpodobně ten rodič ty fotografie postupně vkládal na ten internet, nějak to komentoval, může zjistit, kde to dítě bydlí, v jakém je jakoby městě, jak to dítě může dospívat, tak ho může oslovit, jo? Může mu říct prostě ze školky půjde to dítě samo jednou, nebo jde ze školy jde jako samo a teď ho osloví někdo na ulici, řekne, je, ty jsi Maruška, já tě znám, mě posílá mamka, tvoje mamka se jmenuje tak a tak, já vím, vy máte doma tohoto pejska, jo? A najednou je tam ten problém, protože se uvolnilo strašně moc citlivých údajů, jo? Vznikla ta digitální stopa a kdokoliv ji může jako zneužít. I v České republice jsou takové situace, jako je kybergrooming, jo? Což je v podstatě manipulace dítěte, kdy dospělá osoba to dítě se snaží dostat ke osobní zkoušce v reálném světě. To tady máme taky a máme tady bohužel i spoustu případů, které skončily tragicky tím sexuálním zneužitím jako dítěte. A jsou tady samozřejmě další související problémy, každopádně je to jako nelegální obsah. Jo? Zase musíme uznat, podle zákona rodič má právo nakládat s osobními údaji, to je jako jedna věc, ale druhá ta věc zároveň ale musí zajistit bezpečí toho dítěte. Takže ty dvě vlastně právní normy jsou tak trošku v rozporu, protože tím pádem nemůže logicky sdílet materiály, které by mohly být tímto způsobem zneužity. A to je ono.
1: Platí pořád to, co jste mi říkal na našem posledním setkání, že na těch úložištích nebo nevím, cloudech, kde se objevují ty pornografické materiály, je z Česka hrozně moc těch materiálů, že jsme jako v tomhle

0: My dominujeme nad USA.
1: Ale jako
0: jo?
1: I dospěláky do toho jako
0: no dospěláky, protože tam pornografii beru hlavně jako říkal jsem slovo pornoherec, největší podíl pornoherců.
1: Ano,
0: neříkal
1: pardon.
0: Jsem jako dětí, jo? Jako, jo? Pornoherců. A je to zajímavé, my jsme předběhli takové země, jako je USA třeba, jo? Jako je Španělsko, prostě my a Maďarsko v tomhletom dominujeme. A bohužel teda máme i statistiky o tom, kolik procent třeba dětí tyhle materiály sdílí dobrovolně, jo? Protože jedna věc jsou rodiče, že rodič bez souhlasu toho dítěte něco zveřejní, někam to dá, pak to s tím dítětem putuje, ale pak je tam druhý problém a tomu se říká sexting a to je situace, kdy to dítě vlastně úplně dobrovolně poskytne ten intimní materiál někomu jinému a to je obrovský problém, jo? Protože u těla těch dětí, které poskytují ty materiály někomu jinému, třeba vrstevníkovi nebo nějakému známému z internetu, tak hrozí celá řada problémů. Jeden ten typický problém je třeba vydírání, protože i v České republice máme velké množství případů dětí, které zažívají intenzivní vydírání nějakou fotografií, která v rámci konverzace jako unikla. Kdybych se na to podíval z pohledu dat, máme statistiky z loňského roku, zhruba 15% českých dětí prostě zažívá vydírání, kde nejčastěji je právě zneužita ta intimní fotografie jako toho vlastního dítěte. Jo? Na druhou stranu je potřeba říct, že děti sdílejí ty intimní materiály i v rámci partnerství. Jo? Kluk chodí s holkou, holka chodí s klukem a v rámci toho vztahu jako dochází k téhle jako výměně. Jo? Takže i tohleto je samozřejmě riziko. Sice jsou to partneři, sice se znají, ale co když se rozejdou? U nás poradně máme minimálně 200 případů situací, kdy po rozchodu vlastně ten muž, většinou to teda dělá muž, zneužil ty materiály, které měl od té ex-partnerky, aby jí poškodil pověst, jo? Aby rozšířil třeba její intimní materiály mezi spolužáky, mezi rodiče, vytvořil jí třeba nějaký fejkový účet na nějaké seznamce a podobně. Jo? Takže obecně intimní materiál je obrovský problém v současnosti.
1: Vy v rámci e-bezpečí mluvíte s dětmi, které tohleto řeší nebo ozývají se vám a radí se s vámi, co dál. Jsou to jednak teda tyhle případy, kdy sdíleli dobrovolně nějaký nuc, a nebo týká se to i právě dětí, které řeší, že to dělali rodiče a teď jim to nějakým způsobem komplikuje život?
0: Obě dvě kategorie, jo? Vlastně jako daleko častěji nám samozřejmě hlásí situace děti, které oni sami poskytli ten materiál někomu jinému, jo? Takže ty tvoří takových 70% klientely jako naší poradny. My jsme propojení s linkou bezpečí, ono to funguje tak, že to dítě, které je v nouzi, zažívá nějaký takový problém, nejprve zavolá na linku bezpečí, tam ho uklidní, jo? A předají ho k nám a my potom s ním řešíme právě takové to stopování, ty technické věci, zajistit stopy, zjistit, kdo to byl, co se stalo, nějaký právní poradenství, co může udělat, že to musí říct rodiči. Takže my už s ním potom rozebíráme ten samotný problém, abychom ho dořešili, jo?
1: Co všechno můžete pro takový dítě udělat?
0: Můžeme udělat hodně věcí, tak první, co je potřeba mu vysvětlit, je, že to je řešitelné, protože z pohledu toho dítěte často si to dítě myslí, že to je neřešitelná situace, jo? Ale v momentě, kdy ten materiál unikl od toho jeho partnera, tak je to úplně bezproblémové, protože my víme, kdo byl pachatel. My jsme schopni na toho pachatele udeřit, protože on se dopouští šíření vlastně dětské pornografie, protože pokud spolu chodili jako děti, tak až do 18 let ty materiály, které spolu jako vytvořili, se dají považovat za dětskou pornografii. Takže v tenhle moment my jsme schopni prostě jako oslovit toho chlapce, oslovit jeho spolužáky, říkám to jako teďka hodně zjednodušeně, ale dokážeme být hodně jako tvrdí v tomhle. My jsme propojení s policií České republiky, takže v těch vážnějších případech jsme schopni se napojit na policii, předvolat si třeba ty pachatele a podobně. To je jedna situace. Tam je to řešitelné, jo, kdy vlastně víme, kdo je pachatel. A pak je tam ale jiný problém, protože v posledních letech nám rapidně roste počet případů dětí, které jsou vydírány jakoby neznámými lidmi. Už to nejsou známí, které známe z běžného světa, ale jsou to neznámí lidé, kteří se s tím dítětem jakoby náhodou seznámili někde na internetu. Velmi často se používá WhatsApp nebo Snapchat, jo, tyhle ty platformy, případně Instagram. A představme si situaci, kdy dítě sedí v pokojíčku večer a najednou mu pípne zpráva a že někdo žádá o přidání do přátelství. Teďka to dítě to akceptuje a vidí tam vrstevníka, vidí tam třeba nějakou dívku na fotce, jo, nebo tam vidí chlapce, jo, záleží na tom, jako kdo ten kontakt jako realizoval a začne se s ním bavit. Jo? Ten někdo napíše, já jsem si tě přidal mezi přátelé, já se nudím, chceš si popovídat, budeme si jako povídat. Jo? A teď konverzují A v rámci té konverzace prostě najednou začne dojít k tomu, že si začnou sdílet různé fotky. Nemusí být vůbec intimní, jo, nějaký fotky, ať jakoby vidíme, kdo je ten na té druhé straně. Z toho běžného sdílení se stane sdílení intimních materiálů. Velmi často začíná ten pachatel, ten neznámý, jo, že on je ten první, ne to dítě. Ten pachatel napíše tomu dítěti, víš co, já ti důvěřuju, já ti ukážu, jak vypadám. Já mám takovou jednu fotku, akorát ona je trošku intimní. Nevadilo by ti, kdybych ti poslala třeba takovou fotku? 99% kluků zareagují, že nevadilo. Jo? A dostanou najednou intimní materiál od nějaké holky. A ta holka napíše, tak já jsem se ti ukázala, tak se mě ukaž taky. Takže ten kluk udělá to, že pořídí svoji vlastní intimní fotku, pošle to tomu pachateli a v ten moment se ta běžná konverzace přepne do režimu vydírání. A najednou ten pachatel napíše, tak, mám tvůj intimní materiál, jestli ty mi nepošleš 300 euro, což je taková typická sazba kolem 300 euro, tak potom já to zveřejním, já to prostě pošlu dál. A teď to dítě má několik možností. Jo? První ta možnost je, že se ho zablokuje, ale to ty děti většinou nedělají, protože se bojí. Oni se jako bojí, co když on to myslí vážně, co když jako já nezaplatím a ta fotka unikne. Jo? Další skupina dětí je ochotná prostě platit, jo? Ale nechce se svěřit. To znamená, oni to risknou, zaplatí a očekávají, že ten pachatel skončí, že tím to skončí, ale ono to tak není. Ono to je tak, že v momentě, kdy ten pachatel zjistí, že jste ochotní platit, tak bude zkoušet to znova a znova a znova. Tahle ta technika funguje i na dospělí. Prostě úplně stejné situace, jako zažívají děti. Zažívají,
1: ale neradíme, jako, což nenabádáme a neradíme to nikomu, aby se takhle vydělalo.
0: Ne, to mi, to ne, vlastně, teď už vím, jo. Ale jako realita je opravdu taková, že úplně stejné situace zažívají dospělí. Ale teď je právě bude zvrat, jo. A když se potom ty případy řeší, tak se vlastně zjišťuje, že velká část těch případů, až 80%, jsou realizovány ze zahraničí. Jo, velmi často ti lidé jsou lidé, kteří ani nejsou z Evropy. Jo? Jsou to takové země, jako je Indie, jako je Afrika, máme případy třeba z Jihoafrické republiky a podobně. A právě díky tomu, že tu máme překladače, máme tady umělou inteligenci, jsme schopni vytvořit, vygenerovat obrázek kohokoliv, tak je to velmi přesvědčivé. Jo? Takže velká část těch útoků jde úplně mimo Evropu. Jo? A my ty děti vlastně učíme za prvé nikdy neplatit, protože kdyby platili, tak zkrátka se dostanou do toho kruhu, jo? Budou platit pořád, dokud budou mít peníze. Teď odbočím, řešil jsem osobně případ lékaře, který zažil úplně stejnou věc, jo. Zažil tenhle ten typ jako vydírání přes peníze a byl ochoten zaplatit 250 tisíc postupně. Prostě jednotlivé platby. On si vždycky myslel, že zkrátka, když zaplatí, že to skončí, ale ono to jako neskončilo, jo. Takže to je potřeba si uvědomit a my těm dětem vlastně vysvětlíme, že za prvé, jo, pokud někdo fakt chtěl peníze, je vysoká pravděpodobnost, že to je nějaký cizinec a v momentě, kdy se ho blokneš, tak se nic nestane. A můžu vám potvrdit, že v takových 99,9% je nejlepší cesta prostě zablokovat to a ignorovat to. Samozřejmě i ta cesta, vezmeme důkazní materiály, dáme je prostě policii České republiky, ale policie je přesycená, přehlcená těmito případy a velká část těch případů skutečně směřuje do zemí, kde to právo je v podstatě jako nevymahatelné. Ty lidé jsou často, fungují jako gengy, jo? Že to je třeba 8 lidí, kteří se zaměřují na to vydírání v těch evropských zemích. Jo? A to je bohužel problém, který nastává v momentě, kdy to dítě začne používat pro komunikaci nějaký messenger. Ať už se bavíme o WhatsAppu, ať už se bavíme o Instant Messengeru, Snapchatu a podobných platformách, v ten okamžik hrozí riziko, že si ho někdo přidá a že s ním bude chtít komunikovat a konverzovat.
1: No na ty platformy já se moc těším, to se budu ptát za malou chvíli, ale ještě naposledy k tomu sdílení a zpátky k těm menším dětem. Říkali jsme, jak to nedělat a co všechno se může stát, kromě těch fotek, které jsou bezpečné, to znamená, že dítě nemůžeme identifikovat, jak ještě se to dá dělat bezpečně a teď právě třeba přes co a kudy.
0: No, bezpečně. Tady velmi důležitá zásada pro rodiče je, aby v momentě, kdy to dítě má digitální technologii, tak ten rodič musí tu digitální technologii nějak regulovat. Jo? A existují různé aplikace, které
1: se říká... Pardon, já teď jsem ještě myslela spíš na ty babičky a na ty jako na to rodinné sdílení, když ještě to dítě je malý a ten telefon nemá.
0: Dobře, když dítě nemá, tak musíme poučit babičku, jo? Musíme vlastně použít všechny osoby, kteří se dostanou do kontaktu s tím materiálem, musíme úplně stejným jako způsobem prostě poučit. Neexistuje nic jako bezpečné sdílení. Je úplně jedno, jaký nástroj použijete, protože výsledkem je to, že tu fotku má někdo jiný než vy. A on s tou fotkou může dělat, co chce, jo? Takže já osobně jako si myslím, že žádná z těch služeb jako není bezpečná, protože bezpečí stojí na lidech. To nestojí na té technologie. Jo? To stojí na tom, že my tomu člověku důvěřujeme natolik, že víme, že ten materiál nějakým způsobem nebude šířit jako dál. Takže všechno je to o edukaci, vysvětlit i ty zákony, to znamená vysvětlit i těm prarodičům, že promiň, ale to naše miminko, tady to nahaté, tak to může být dětská pornografie. V České republice je zakázáno šířit jako dětskou pornografii, vyrábět ji, přechovávat ji, jo? To je jako regulováno zákazem, nějakým zákonem, jo? A to ten prarodič prostě musí vědět. Základ všeho je poučení. Ty babičky a dědečkové to myslí dobře. To jako není o tom, že oni by chtěli nějak ublížit tomu dítěti. Oni jsou ale nepoučení, jo? Oni jako nevědí, neumí si domyslet, co se může stát v momentě, kdy to prostě pošlou dál, jo? Takže nic jako bezpečná aplikace pro sdílení fotek jako neexistuje.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
4: Houpačky.
3: Magazín pro aktivní rodiče.
5: Slyšeli jste první část rozhovoru s Kamilem Kopeckým, což je pedagog a taky bezpečnostní expert, který se věnuje bezpečným digitálním technologiím. Náš rozhovor je zhruba v polovině, vznikl na filmovém festivalu ve Zlíně a vy si tu další část můžete poslechnout v Houpačkách zase příští středu. My se tam budeme věnovat WhatsAppovým platformám, přijde řeč na rodičovské skupiny a taky na umělou inteligenci. Moc se na vás těším u druhé části zase za den. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Michála Sladká.
2: Houpačky.
4: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
6: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
7: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
8: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
7: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na rádiu Wave.
9: Čau Miruš.
10: Čau Vilmuš.
9: A ahoj všichni, jsem zpět, vylezla jsem z Nory, z díry.
10: Vilma je tady.
9: Jsem tady, chtěli jste mě, máte to mít. Jakoby ty dva komentáře jsou pro mě mnoho, více než 0 a 1.
10: Hodně komentářů.
9: Já jsem, děkuju. Vy jste mi taky chyběli a děkuju znova Klárce Aničce, prostě a samozřejmě tobě za skvělý dvě poslední epizody. Doufám, že se vrátí někdy, nebo jakoby lidi to chtějí, jo?
10: Vrátí,
9: to je taky tlak docela.
10: Vrátí se.
9: Ale i to jakoby
10: a
9: pro mě,
10: určitě
9: pro mě
10: se vrátí na
9: tlak.
10: Naše narosky 17. z července, už tenhle pátek v kavárně Archi Plus.
9: Od 19.30 budou tam holky obě a Anička dokonce bude DJovat.
10: Yes, bude to super, takže mega přijďte. Budeme tam my, bude tam a pak Anička a pak ještě Seba Šikl, jako je karaoke král, takže... Doražte.
9: Takže bude to mít všechno a budeme tam my a budete tam vy, teda snad. No každopádně, co nás dneska čeká? Já se chci pozastavit u takových náhodných věcí od Meta Brailey přes Mimoně až po nějaký hudební novinky a ty chceš mluvit o sportu, že jo?
10: Já chci mega mluvit o sportu. My už jsme jednou tady měli mužský sportovní podcast epizoda zachrchlej, když se... a já jsem teďka mega žil sportem, až je to k nevíře pro mě. Takže to a pozoruju, jak se sport, jakoby, když je velká událost sportovní, jak se to promítá do té popkultury a to mě na tom baví.
9: Je to
10: a ještě chci zmínit Gracie Abrams a nepotismus a... Prasátko Pepu.
9: Prasátko Pepa, to bude tím, jako tím bych klidně začala, to je úplně ústřední téma, jo? Takže prosím vás. Já jsem do naší anotace dnešního dílu napsala, že prasátko Pepa mělo beef v závorce pork a přišlo mi to hrozně vtipný. A byla jsem jako, že pane bože, genius.
10: Prasátko Pepa je vepři.
9: A rozklikla jsem...
10: To, je, no, to není to můj nápad, lepší, ale to není lepší. Můj nápad.
9: No a tohle, já jsem myslela, že to je můj nápad, ale pak jsem rozklikla první článek a bylo to tam taky. No, takže
10: je, jakoby, tohle není můj nápad, to je seriál, který se jmenuje Beef a v české překlad
9: je Vepři. Ale ten je nějaký dobrý, to je o tom páru, který se nějak hádá.
10: No to je taková antologie seriálová.
9: No takže teda, co se stalo, jo, prosím vás. Prasátko Pepa, všichni se vzpomeneme na Kovyho, že jo, a na jeho dabingy. Ano, tady prosakuje můj mileniální prostě YouTubeový obsah.
4: Jestli to nestihneš, než se vrátím, tak bude k večeři vepřový, jestli mi jako rozumíš.
11: Ten kopec už nahoru nevyjedeš, ho, ho, ho.
4: Nazdár.
11: Bohem, ho,
9: ho. A prasátko Pepa bylo hostkou, protože to je dívka, je to prasečí dívka. Bylo hostkou.
10: Jsme si to minulou středu, je to přesně týden. Je to týden, kdy vyšla naše epizoda a já jsem zároveň, když jsem to ještě dodělával, tak jsem na mě vyskočilo přesně video, kde je prasátko Pepa v Pitchfork.
9: Jo.
10: A já jsem byl jako, ježiš, tohle je tak strašně roztomilý. A hned jsem to posílal, že jo? Já jsem byl jako, I love it. To je
9: no a oni se ho ptali na to, co je underrated a overrated. Takzvaně jako, že hop nebo trop. Nebo něco takového. Vzpomněla jsem se na bravíčko. No a řešili právě hudebnice a zmínili Clairou.
10: Ano.
9: A prasátko Pepa řeklo, že Clairou je underrated, jestli
10: ne,
9: si
10: ona řekla,
9: ne, ona řekla, I don't know her.
10: Já ji neznám. A ještě jakoby tak mrkala do té kamery.
9: A pak se podívala do kamery.
12: I don't know her.
9: A tady, když se vrátíme do roku 2019, tak zjistíme, že oni spolu mají ten beef už jakoby dlouholetej, protože ono to začalo od Clairou. Clairou byla ta první, jakoby, kdo vystrčila růžky takzvaně, protože v podobném interview řekla o prasátku Pepa, že je underrated, což jakoby zní cute, ale pak hned dodala, že je to nejvyšší prase, co zná a že vlastně jak sakra funguje svět prasátka Pepa, když tam mají všichni prostě 5 metrů a když má tolik metrů prasátko Pepa, kolik má ještě jeho maminka a že vlastně ten vesmír je vlastně jakoby hrozně divný a trošku si do toho jako rejpla. Takže tady to začalo.
10: Ano, ano, to je totiž ta teorie o tom, že je 7 feet tall, což je teda...
9: Kolik to je teda? Nebo 2 metry?
10: To tady rychle převedu, je to přes 2 metry.
9: Přes 2 metry, no, takže kolik jakoby, má teda, a je to
10: přesně,
9: dítě.
10: Je to kolik má její tatínek. A že to je vlastně jako děsivý, že tady chodí jakoby obří prasata mezi námi.
9: No právě.
10: Ale já jenom jakoby jsem si udělal, nebo jsem se snažil to taky zjistit a zjistil jsem, že je to jakoby konspirace, kterou možná rozšířila Clairou, protože oficiálně prasátko Pepa má epizodu, kde odhalí svou výšku, šokující odhalení epizoda, je to nevím, která přesně každou pádně. Je tam díl, kdy se prasátko Pepa má jako měřit. Normálně tam je díl, kdy se prasátko Pepina, v češtině Pepina.
9: Krásně Pepina, to máme pravdu. To máš
10: prasátko
9: pravdu,
10: Pepina jde měřit a normálně se změří a zjistí, že má zhruba jenom 1,1 metru.
9: A jakože ještě že poroste. Asi. Že
10: jo, jakoby, tak jako ještě 10, jakoby
9: někde
10: tak máš
9: ve školce,
10: něco,
9: že jo, nebo na základce, že jakoby ten její bráška. Ne, podle mě před rokem jsme řešili to, že bude mít toho dalšího sourozence, já si to úplně pamatuju.
10: Vlastně, ona má sourozence, má, takže já nechápu, sourozence, jak tam plyne čas a obecně tady ty zákonitosti jsou teda hodně podezřelý.
9: Prostě zpátky do týden zpátky, kdy teda prasátko Pepa hodilo shade na Clairou, no a na platformě X se prostě strhnul absolutní roast, a to doslova takzvané opečení prasátka Pepy až do třeba křupavé slaniny, kde vlastně fanoušci a fanenky Clairou jakoby hodně se Clairou zastali a nebyl jediný, zastala se i Charlie XCX, která na prasátko Pepy napsala Let's F her up, nebo něco takového.
10: Pojďme jí rozbít prostě
9: šíle. Šílená, jakoby hrozně vtipná věta. A pak vlastně se tohodle zastala i Pink Pantris, kterou si ale prasátko Pepa trošku jakoby omotala kolem prstu, protože o Pink Pantris
10: ona řekla, ona se jmenuje Pink, to je nejlepší jméno na světě. Má ráda zvířata, možná by mě měla ráda.
9: Jo.
10: Že je jako taky růžová.
9: Jo, že taky růžová.
10: No ale
9: to
10: na Pink jako to si tím jí nekoupila.
9: To právě Pink na to napsala, co na to napsala.
10: Ain't shit sweet until you put respect on Clairou.
9: No.
10: Takže ne, vůbec, holč, děvenko, tohle to teda asi neskoušej.
9: No a myslím si, že to doteď pokračuje, podle mě pár dní zpátky Clairou ještě vydala nějaký jakoby TikTok nebo nějaký další ještě prohlášení. Podle mě řekla, že už jakoby fanoušci, sklidněte se, je to crazy. Myslím, že něco takového jako řekla. Jo,
10: chude, pořád je to dítě, prasátko, no.
9: Jo, dvoumetrový, ale dítě. No, takže jakoby tímhle teďka žil celý internet a bylo to hrozně takový jako refreshing a zábavný, protože mi přijde, že jsme tady dlouho nic takovýhleho neměli prostě. Takovýhle umělej internetovej neškodnej beef.
10: Já chci určitě víc takových věcí, které mi trošku vždycky připomenou prostě ten úžasný internetový den, kde byl Willy Wonka Glasgow Experience.
9: Ježíš, přesně, to je ten pocit, který hledám. Jo. Ano.
10: Kde jenom prostě celý den scrolluješ a jsi jako a nová věc, prostě no, se objevila.
9: Teďka, jakoby speaking of Willy Wonka, nevím, jestli jsi to zaregistroval, ale trošku po vzoru Mistra Beasta bude na červený platformě jakoby Willy Wonka soutěž. For the first time in decades, I'm opening my beloved chocolate factory. Jakože reality show.
10: Ne, ne, tak to je ale úplně dystopický.
9: Jo, jo, jo, jo. Kde je jakoby fakt ta továrna uvnitř, jakoby udělaná s tou tekoucí čokoládou a
10: budu
9: takhle.
10: Budou tam umpalumpové.
9: A myslím si, že možná jo. Doufám, že jakoby... jakoby v pořádku. A lidi už k tomu mají prostě výhrady a hrozně vtipný připomínky a právě říkali, jako, jestli tam bude ten unknown, což je, nebo jak se jmenoval?
10: No bylo to the unknown.
9: Což je jakoby AI vymyšlená postava, která se v tom světě neobjevuje, ale jakoby v té experience byla. No to je jedno, to tam asi nebude.
10: To je opravdu podle mě jakoby první, ještě se vrátím ke Glasgow Experience, jo, protože jo. Jakoby já o něm můžu mluvit, já o něm budu mluvit podle mě roky, ještě ve svém důchodu budu vyprávět o dni, kdy jsme zažili Willy Wonka Glasgow Experience, protože podle mě to je takový jako i ukázka, názorná ukázka toho doby, kdy ještě ta AI byla na vzestupu, ale ještě nebyla moc dobrá a tady se to úplně ukázalo. Jako dneska by pravděpodobně už si ten stroj nevymyslel postavy a plot nesmyslný a tak dál, ale tady v té fázi zlatý ještě jim to napsal prostě. AI scénář, který nedával smysl.
9: Zlatý časy, kdy odborník na deepfakey dokázal rozpoznat spolu s námi, co je fake a co je skutečný, dneska už to nejde, takže zlatý unknown prostě. No skvělý, já se na to těším, ale asi to bude zas taková jakoby přehnaná věc. Jako dneska už máš reality show úplně na všechno, jako oni zkoušejí prostě nové věci a za chvíli už ten trh bude vyčerpaný. My jsme tady vymýšleli, že uděláme jenom nějakou escape room s českýma moderátorama, jakoby mužskýma a to mě třeba přijde furt vtipný, no, ale možná to brzo někdo obšlohne od nás.
10: Vykradou nás.
9: Co ještě takhle jakoby na internetu v posledních dnech tě pobavilo?
10: No, ty jsi zmiňovala ty Mimoně, to mě teda nepobavilo moc.
9: Počkej, já neviděl jsi to.
10: Ne.
9: To je, kolikátý už to je film, nějaký pátej v tom vesmíru, jakoby mimoňský?
10: A sérii Mimoni třetí.
9: Teprve třetí, jo, ale...
10: Mimoni a Monstra.
9: Jo, no. Takže
10: a
9: jakoby...
10: v celém univerzu?
9: No.
10: Šestej? Ne, mě... já padouchy jsou tři
9: já myslela,
10: nebo
9: že...
10: čtyři.
9: No, že nějaký třeba pátej.
10: Je to šestej nebo sedmej film, jsem
9: no,
10: myslela.
9: To je... víc než dost, víc než potřebujeme. Už jeden stačil.
10: Já viděla jsi to někdy někde?
9: Hele, jo, jakoby pár týdnů zpátky to dávali v televizi. A já
10: a
9: jsem
10: co,
9: byla jako...
10: Mimoně, nebo já padou?
9: Sakra, počkej. Mimoně. Jakoby úplně ty začátky, Ježiši. Ještě před Japadou. A já jsem byla jakoby, tak a tady mám já tu kulturní díru, tady mám jakoby ten blind spot. A já jsem se jakoby přikovala k tomu gauči.
10: Slater? Ne, Mimoni,
9: držela jsem si
10: jo.
9: oči a byla jsem jako, musím jednou to pochopit, co na tom ty lidi jakoby vidí. A třeba jsem to zbytečně odsuzovala a třeba to je skvělý. Ne, není to skvělý, je to úplně debilní. A to můžu říct, že jsem to viděla. A pak druhý den oni na to pak dávali jakoby v návaznosti ty další díly a pak tam byl i ten já padouch, který aspoň mi přišlo, že jakoby nějak jakoby je tam on, má nějak ty asi adoptovaný dcery a
10: já
9: je to takový
10: je
9: cute, že to je ten tatínek a to už je jako cute, že tam nejsou tolik
10: oni. Já jsem viděl jedničku a dvojku já padouch a jako nebyl jsem pohoršen.
9: Jo, a v té dvojce dokonce nějak má viděl... toho bratra zlýho, nebo já nevím.
10: Jo,
9: nějak,
10: tam je ten
9: nevím,
10: nějak
9: nevím, proč to vím.
10: Ne, to měsíce krade v jedničce. Ve dvojce je ta paní.
9: Jo, to je ta červená paní s tím přítelem.
10: No, já padouch, kdy to vyšlo, ten film? To vyšlo 2010
9: první?
10: Už, to je takhle starý. Takže jakoby samozřejmě
9: to,
10: jsem to viděl, mi bylo prostě 8.
9: Holky na střední, to byla jakoby OG úvodka na Facebooku, bylo Polka.
10: Jo.
9: Nebo něco takového, protože jakoby holky, co mě... Ne, dobrý, to je zase jakoby můj vnitřní pick me. Jo? Dobrý.
10: Odsuzovala jsem Mimoně ještě, když byly cool.
9: Odsuzovala jsem Koňařky, holky, co měly rády Mimoně, holky, co měly rády Růžovou. A jo, a jakoby čím dospívám, tak už se přesto přenáším. Ale přes tohle jsem se ještě úplně
10: ne, Mimoně ne.
9: Každopádně.
10: Jakoby, no, tak...
9: Každopádně Mimoně a Monstra s Jesse Eisenbergem.
10: který zdravíme teďka Děsího,
9: ano.
10: No, tak.
9: S hodnocením 62% jsou jakoby údajně zápletkou o tom, že oni teda chtějí zase sloužit nějakému dalšímu záporákovi, ale dostanou se na nějaký plac, kde se natáčí film a celý to tam nějak úplně pokazej, protože ten film má být o monstrech a oni tam dotáhnou nějak skutečný monstra.
10: No, a
9: nějak...
10: to nehrává jakoby v éře hollywoodských monster filmů. Takže se to odehrává jako v historické době a je to o tom, jak natáčejí tady ty reální filmy a spousta prostě těch scén tam jako vzdává hold tady těm monster filmům hollywoodským.
9: No, ale abych nebyla negativní, pamatujete si film Monstra versus Vetřelci?
10: Miluju tenhle film.
9: Ano,
10: miluju
9: ano,
10: ho.
9: Spravte si chuť a puste si skutečný jakoby mega dobrý animák.
10: Jestli teda je tohle váš kulturní blind spot, tak ho prosím vás pěkně okamžitě běžte a doplňte si ho, protože já miluju Monstra versus Vetřelci.
9: Dereku! Ježíš, to mě formovalo.
10: Susan.
9: Susan. Jak je tam ten, že jo, ten rosol s tím rosolem.
10: To žele.
9: Pane bože, žele. Mimochodem...
10: Hej, ale to se divím, ty jsi nebyla na animáky nikdy.
9: Ne,
10: a tady
9: ale tohle,
10: to je výjimka.
9: Víš podle mě proč? Protože to vzniklo v době, kdy já jsem začínala jakoby chodit se svým současným přítelem, prvním a posledním, a my jsme společně se koukali tady na ten film, že jsme si volali přes modrou platformu a přitom jsme si každý pustili ten film ve stejnou vteřinu u sebe doma a jakoby prostě jako ze srandy, ale ono to bylo tak dobrý. A ještě to mám spojený tady s tím roztomilým jakoby seznamováním. A Susan jakoby OG tall girl, královna. Královna. A ona je taky hrozně taková to je emancipovaná, já to miluju.
10: Jo, to je
9: diva,
10: že jo, tam je ta svatba na začátku.
9: No jasný, až dopíšu diplomku, tak si pustím tohle. No, takže to jsme si spravili chuť trošku, jo. Já naopak ještě řeknu něco, co mě trošku rozčílilo na sítích a nebyla jsem sama. V posledních dnech se k tomu vyjádřila Lord a ty víš, o čem mluvím. O metaglasses.
10: No jo.
9: O chytrých brailích, který už tady nějakou dobu jakoby jsou. Nejdřív byly, že jo, dost nedostupný, mělo je pár lidí a začaly se objevovat na TikToku videa, kde nejčastěji jako muži si natáčejí ženy, když ty ženy si toho nejsou vědomy a oni to pak sdílejí a je to nějaká forma trošku jakoby nějakýho fetish contentu.
10: Jo, je to mega fetish, jako vlastně je to fakt uchylná věc, kdy oni se tam nic jako problematického na první pohled neděje, ale to, že týpek fakt jako chodí a oslovuje jakoby ženy a jako natáčí se je přitom na brýle, aniž oni by o tom věděli, je prostě strašně vlastně nepříjemný, nevím, divný.
9: No. A tyhle brýle se, já nevím, jestli to s tím nějak souvisí, ale typu, že to je možná nějaká trochu damage control, se rozhodli jako svoji novou ambasadorku oslovit Kylie Jenner, která vlastně i spolu navrhla jako nový tvar těch brýlí, které budou jako pro ženy. A v tom promo videu je jako její den v jejím životě, a je tam prostě, jak si dělá smutý. A třeba jako tam vůbec není jako její rodina, že jo, děti, s kterýma stráví celý den. A jako myslím si, že úplně účelově to tam nedali, protože...
10: No samozřejmě. A obecně jsem zaznamenal fakt takovou jako myšlenku a myslím, jako vlastně se mi docela líbí, že jakmile chceš něco, aby byl trend a aby to vypadalo jako neškodně a trendy a zábavně, tak jako ten marketing zaměříš jak kdyby na ženy a uděláš z toho ženskou
9: jako
10: věc roztomilou.
9: Jo.
10: A je to sice jako hrozná představa a věc, ale jako je to fakt a u těch z takhle vlastně ty brejle staly víceméně mainstreamem. Já znám spoustu lidí, kteří si je chtějí koupit třeba. A
9: fakt?
10: Jo.
9: Jako
10: a prostě,
9: víc než jednoho?
10: Jo, víc než jednoho. Wow. A jakože nekupujou třeba, protože jsou ještě furt jako cenově docela drahý, ale jako už je to normalizovaný, no, už je to jako, že hej, udělám si tady vlog prostě s brejlema, no, tak jako, jo, je to, já občas na nějaký takový videa vlastně koukám, i když se přistihnu, že jako ty vlogy prostě jsou třeba docela zábavný, nebo když někdo jede na horský dráze v těch brejlích.
9: Jo, ježiš, já mám taky ale plný TikTok lidí na horský dráze, vždycky ti to posílám.
10: To prostě miluju, ale jinak jako zároveň je to crazy, no, protože vlastně se čím dál tím víc ještě zakrývá a snižuje to světýlko, aby člověk poznal, že se to natáčí nebo ne a
9: vím, že v diskuzích
10: dá se to
9: na internetu,
10: obejít strašně snadno.
9: Jo. V diskuzích na internetu lidi řeší, že třeba v Japonsku, že jo, když máš foťák na telefonu, tak nejde mu vypnout zvuk. Takže když fotíš, tak to dělá jako zvuk. A bylo to zavedené jako plošné opatření proti jakoby uchylákům, co si fotili prostě lidi spod sukně ženským někde v MHD. A podle mě by preventivně ty brejle měly fakt prostě jako viditelně třeba svítit nebo dělat nějaký zvuk nebo něco, aby na první pohled bylo znát, že ten člověk si vás třeba natáčí, že jo, že prostě halo, prostě to je nekonsenzuální. No takže to mě velmi rozčílilo a doufám, že třeba tím, že se to trochu zdostupní, tak to ztratí ten jako wow efekt a třeba už si to lidi jako nepořídí, nebo já fakt nevím. Ale,
10: nemyslím si to.
9: Ale asi ne, no, asi ne. Co mi udělalo radost na sítích zase pro změnu je Guinnessův rekord v pleškách. Kdy
10: ten jsem nezaznamenal.
9: Nezaznamenal, ne. Fakt. No tak já jsem pitbull prostě lover, že jo, teďka bude v Praze.
10: Yes, bude v Praze, jdeme. Na konci července.
9: Kdy on před svým londýnským koncertem v Hyde Parku schromáždil přes, myslím, že 22 tisíc fanoušků v pleškách. Jo, 22 041 plešek a získal prostě Guinnessův rekord. A říkal, že se cítí prostě požehnán a takhle. On má vždycky tady ty hrozně cute jakoby průpravy, který mu totálně věříte na těch koncertech, kde fakt z něj úplně sálá ta vděčnost, což vím, že je taková jakoby zase naše česká specialita, že máme rádi, když je někdo jakoby vděčný a pokornej.
10: Tak to on je,
9: to brouček a jakoby relativně neproblematický, což mi přijde, že je takový jeho brand, který všichni cenějí. Takže to je cute. A mimochodem věděl jsi, že celým jménem se jmenuje Armando Cristian Perez?
10: Ne.
9: Já ne.
10: Já taky ne. A zároveň teda se mě zaujalo v souvislosti s Pitbullem tak to, že vystoupil s Kešou. Která měla taky tu plešku na hlavě. A zaspívali Timbr poprvé po 13 letech spolu.
9: A nevznikl Timbr v té době v tom studiu, kde ona z toho má ty špatný vzpomínky?
10: No vzniklo to v té celé éře, jako v té celé éře kolem doktora Luka a celého vlastně potom krátce jako nějakou dobu potom začal ten celý soudní spor, který víceméně jako vyřadil Kešu z jakýkoliv hudební tvorby. Bylo to fakt, táhlo se to roky a někdy až v roce 2017, 18, 19, někde nějak tak, vydala pak písničku Prayin'. Tím se vrátila na tu hudební scénu a vlastně jako fakt vyloženě jako obviňovala a vyloženě šla proti tomu doktoru Lukovi, který v té době jí teda sexuálně zneužíval. Oni, to byla fakt jako dlouhá soudní bitva, přičemž doktor Luke je jeden z těch jako nejmocnějších hudebních producentů v Americe. A už odtáhl se to už od roku 2014, jo. A v roce 2023 po fakt dlouhý soudní tahanici, tak se to vyřešilo teda mimosoudním vyrovnáním. A tenhle ten pán ale dál tvoří a právě produkoval třeba Katy Perry, to je její předchozí album 1.4.3. Takže jako docela vlastně šílený. No a Keša se teda jako nějak vrací jako takový trošku jako indie artist, najednou fakt změnila zvuk, změnila to, ale zároveň teda se vrací po těch letech se vrací i k té tvorbě, kterou jako vlastně vytvořila během toho, co dělala s doktorem Lukem. A teď zpívala teda po 13 letech Timbr s Pitbullem a bylo to docela cute, prostě milý.
9: Já bych zůstala chvíli u hudby, protože tady mám zase jako jednu spicy věc z TikToku, jo. A schválně zase mě zajímá, jestli se tohle k tobě nebo k vám dostalo, nebo ne, jo. Jsou to jakoby mladí čínští muži, pohybující se v robotických pohybech na čínském náměstí za jakoby silných hudebních beatů. Dostal se tak to?
10: Ne, vůbec, nevím, co myslíš.
9: Dobře. Takže prosím vás, jakoby live streaming v Číně je úplně crazy jakoby věc na vzestupu. Možná už jakoby to vídáte občas. A tady to je vlastně nějaký jakoby čínský město na východ od Šanghaje, kde je nějaký velký náměstí, kde venku prostě se live streamuje a vydělává to očividně velký peníze a vlastně je tam parta mužů v oblecích, kteří stojí takhle v řadách, jak nějaký vojáci a vepředu před nima stojí dvojice, jakoby jednoho kluka a jedný ženy. Ta žena je otočená k vám zády a oni vlastně dokola jenom co dělají je, že třeba udělají 3 kroky dopředu, 3 kroky dozadu. Furt dokola na nějaký beat, prostě na hudbu a on s ní si občas jako trošku povídá, že jakoby mezi sebou si prohodí pár slov a ona se pohybuje jako NPC, jakoby Vím, že tohle jako by zní, že jsem se to mega vymyslela.
10: A nevím, co si mám představit, absolutně.
9: Je to přesně tohle si představ, je to fakt šílený a je to prostě obrovský trend. Teďka všichni jakoby říkají, hej, kdo to je? Ten muž se jmenuje, abych to řekla dobře, Long He Cho Tien, myslím, a ta slečna byla dřív jeho přítelkyně, takže lidi už jakoby zkoumají ten lore mezi nima, jako co se tam děje. A oba dva jsou jako nějaký úplně světově slavní tanečníci, kteří umí tančit mnohem líp, než jenom chodit dopředu a dozadu, ale prostě tady jsou na ně namířený světla, kamery a jedeš. A jestli to tam jede i v nějaký jakoby národní televizi, jestli to je skrytá propaganda, kdo ví, ale jakoby lidi ze světa okolního jsou z toho úplně jakoby vystřelený z gatí.
10: Páně.
9: A vždycky začne a koukne se vždycky na hodinky a řekne music a pak to začne. A takhle začíná každý ten stream,
10: a to tam
9: každý video.
10: Teďka ty máš.
9: Já tam nemám nic jiného. No, wow. Dobře, takže to bylo lore tady čínského streamování.
10: No, já, co mě teda zaujalo poslední dny, tak je pohled do hudebních žebříčků třeba na zelené platformě, protože mě právě překvapila jedna věc, jo. Teďka poslední dny, poslední týdny, tak tomu fakt jako vévodí písnička Die Die od Shakiry a Burna Boye. A zároveň ale na druhý místo pár dní zpátky vystřelila písnička Wonderwall od Oasis.
9: Aha.
10: A já byl jako, hej, já to jako mám moc rád, tu písničku,
9: no,
10: ale proč teď?
9: Jako byla v nějakém filmu, je
10: proč
9: to TikTok trend.
10: To? No a je to fotbalový World Cup. Mistrovství fotbalový, tak to je ono. Proč to je ten důvod?
9: Jako
10: protože
9: znělka?
10: Znělka toho mistrovství, znělka teďka fotbalového World Cupu je Die Die právě
9: jo,
10: od Shakiry.
9: Klasika.
10: Jako tak
9: Shakira
10: samozřejmě
9: prostě
10: ta prostě se spojuje s mega fotbalová queen. A Wonderwall je vlastně taková jako neoficiální fotbalová hymna Anglie. Která postoupila do semifinále.
9: Ale jako furt toho víš třeba milionkrát víc než já, takže já
10: hele,
9: ti věřím.
10: Postoupila
9: já ti věřím.
10: Někam. Ale já se omlouvám, já jsem jako, že prostě fotbal mě hrozně, ale hrozně míjí. Já o jeho...
9: A ty jsi hrál fotbal jako malej?
10: Právě jsem ho
9: já
10: i hrál.
9: Já si to pamatuju.
10: Hrál jsem ho, když mi bylo třeba 8, 7, 8.
9: A bavilo ti to, nebo ne? Asi ne?
10: Moc si to nepamatuju.
9: Jo.
10: Asi mi to nevadilo jako vyloženě. Ale moc si to nepamatuju. Jakože chodil jsem na tréninky a jako...
9: Měl jsi kopačky?
10: Měl jsem kopačky, měl jsem dres.
9: Měl jsi číslo?
10: Nevím.
9: Wow.
10: Asi nějaký
9: máš
10: pevně
9: oblíbený
10: daný,
9: číslo, který by si zdal na dres teď?
10: Nevím. Ne.
9: Všichni by tam měli čísla a ty, nevím. 67?
10: To je první,
9: 67.
10: Co mě napadlo, 67.
9: To asi musím teďka všímat
10: ne,
9: u dětských sportů, jestli si to dávají ty děti na ty dres, i když ne, to se jakoby nechci asi všímat.
10: Koukáme se
9: creepy
10: na dětský sporty? Ne,
9: tak, ne, dobře.
10: Ne,
9: no. No, dobře,
10: asi 12, ale 12? Každopádně...
9: Já jsem chtěla říct 11.
10: Moje nějaká jakoby potlačená... To je tvoje, ne?
9: Jo,
10: to byste...
9: já mám 11. A ty máš 12.
10: My jsme vedle sebe.
9: Cute. Dobrý, no.
10: No, takže tak. Ale to byla fakt jakoby moje poslední zkušenost s fotbalem a jinak jsem ho fakt jako hrozně ignoroval a fakt mě jako nezajímal. Ale musí to být, opravdu to znamená, že dění kolem fotbalu je tak velký, že dochází i ke mně. Vím, že třeba Norsko prohrálo.
9: A to byl ten pan Haaland, ten blondětej, strašidelný
10: pán. Ten přesně
9: pán
10: prosáknul mega do popkultury, i mimo
9: ano
10: fotbalové kruhy.
9: Yes.
10: Trošku děsivej norský pán, který je zároveň něčím trošku roztomilej, se ním dělat působí na sítích.
9: Je,
10: jako,
9: je
10: a
9: cute
10: tak.
9: A měl lookalike contest teďka zase ještě, někde v nějakém
10: samozřejmě
9: městě samozřejmě a účastnilo se ho spousta lidí. Vyhrál to taky nějaký Nor, myslím, ale myslím, že třeba na druhém místě byla nějaká slečna a vím, že jakoby jsem viděla výstupy od nějakých modelek právě třeba prostě nevím, ze severní Evropy, který mají ty rysy a říkají, že vypadají stejně taky takový roztomilý. Takže přesně tudy to jakoby prosáklo ke mně.
10: No a potom teda skrz tady ty hudební okna, takže Anglie a písnička Wonderwall se vrací do jako světový, na druhý místo světového žebříčku, což je fakt crazy. A no a teď vlastně se stalo to, že jsou na předních příčkách světových žebříčků jsou Michael Jackson, Oasis a Madonna.
9: Mm.
10: Jakože
9: a má to nový album, že jo, Confessions.
10: To už jsme řešili tady s Aničkou, jo, jo. Je to strašně jako moderní taneční banger, to album, fakt jako...
9: A kdo byl ten třetí?
10: Michael Jackson.
9: Jo, a to bude Human Nature možná, ne? Přímo, jako písnička. Protože teďka, jak vyšel, že jo, ten film... Tak,
10: Billie Jean
9: dokonce.
10: To je to, co dominuje tak teďka
9: já,
10: těm.
9: No, takže já jakoby už předtím, než vyšel ten film, tak jsem měla všude Michael Jackson impersonators. Všude, to jakoby je můj niche content.
10: Ještě ty AI cestovatelky časem, co jezdili za Michael Jacksonem.
9: No, tak to je zase tvůj niche, jakoby, to ti nebudu brát. A teďka mám právě všude Human Nature a mám uložený asi 4 verze té písničky v mém playlistu, které jsou třeba jakoby instrumentální verze, reverbed verze a takhle. Protože já jsem nikdy nebyla jako MJ fan, ani té hudby, ani jako jeho, ani toho lore.
10: Ale tohle tě chytlo.
9: Ale nějak mě to teď chytlo, prostě jako svezla jsem se s tou vlnou. Takže chápu ty žebříčky, že takhle fungují, šílený.
10: Je to ale fakt crazy, 2026 a my tady máme tady ty jakoby...
9: Random věci.
10: Random věci a fakt...
9: Ale dobrý věci.
10: Jako historický, vlastně osobnosti, historický osobnosti jako populární hudby a se všechny vrátili teďka, je to vlastně hustý pozorovat. No a druhá věc, co právě prosákla do mých kruhů, a to je tenis, konkrétně teda Wimbledon, tak jsem to sledoval, jakože já vlastně docela hodně koukám na tenis, mě to baví, ale...
9: Tak ty hraješ tenis.
10: Hraju i tenis, no. Ale jako ne s nějakou úplně...
9: Ale už i s cizími lidmi a to je jakoby obří jakoby krok z komfortní zóny.
10: Jo, mega, vlastně jo, asi. No a mimo to, tak se právě teda konal Wimbledon, tak třeba se tam taky, taky vyhraju teďka.
9: Dream big.
10: Jo, dream mega, big. Dream big. No každopádně a proběhlo tam teda český finále Wimbledonu, což je teda jako doposud historická událost, která se ti opakuje zatím teda jednou za život, když se nepočítá jako finále. No, jako ještě třeba Martiny Navrátilový a Hany Mandlíkový, ale to třeba osmdesátky, jakože to fakt dávno.
9: Takže to je úplná Navrátilová hrála za USA. Že tam byly dvě Češky.
10: Jo, to prostě, je prostě strašná raritní věc. Naposled se dvě jako stejný ženy ze stejného státu utkaly ve finále Wimbledonu v roce 2009 a byla to Serena a Venus Williamsovi. Takže prostě tohle byl fakt velký. A je to teda, takže to byla fakt velká věc. Já jsem se na to mega těšil, mega jsem se to užíval. Já jsem teda víc fandil Karolíně Muchový, která prostě je, nevím, je mega sympatická a taková, jako vypadá prostě, působí strašně jako tak jako uvolněně a chill, má takovou chill energii a zároveň taková zábavná, vtipná. No nicméně, čím si vlastně, podle mě, čím si získali potom tady ty obě české hráčky, potom ty algoritmy a prosáklo to právě i zase někam dál. Tak byly jejich proslovy po tom zápase, který teda vyhrála Linda Noskova, 21 jí je jakoby megatalent, tyjo, co prostě děláme my.
9: Ne, jakoby neříkej to.
10: Ještě do toho, ona skip. Prostě Queen byla teďka mimo, jak byla off-season v zimě, tak byla dobrovolničit v Africe.
9: Jo, to jsem viděla.
10: A je taková, jako fakt to je mega sympatická a co trošku doufám, tak je, že se fakt z tady tý jakoby tenisový generace český, která je mega nadějná a úspěšná už teď, takže se tam fakt vyrojí někdo s nějakou silnou osobností, kdo bude mít ten appeal a ten jako, že dokáže oslovit fakt i ten zahraniční publikum, protože mi přijde, že ty se tý pozornosti dostává vlastně většinou těm hráčkám jako, který jsou hodně třeba emotivní, hodně takový jako otevřený, hodně dávají najevo ty emoce, hodně o tom mluvěj a vlastně to se v Česku, máme tu pokoru, že jo, takže
9: jo, to nejde to moc dohromady,
10: to se nám tady moc nenosí a opravdu fakt, když si vezmu, tak ty český sportovci a sportovkyně nejsou zas moc ukecaný, nejsou moc, nedávají moc najevo, jako co cejtěj a tak dál, takže jako já trošku doufám, že se konečně někdo jako chytne a bude i fakt jako ta star prostě jako toho sportu globálně. No nicméně tak Linda Nesková proto má podle mě mohla mít potenciál, i když tou osobností introvertní spíš spadá jako do té česká pokorná hvězda, ale jako krabičky. No a potom se teda ten zápas skončil, tak teda měli skvělý proslovy. Karolína Muchová, která teda prohrála, tak začala vlastně ten proslov tím, že jako chce začít u Lindy, její ex kámošky.
13: It's tough to find any words, but I'll start with Linda, my ex friend.
10: Vlastně fakt jako hrozně smutný moment pro ní pravděpodobně, nebo jako velký zklamání, no, otočila v nějaký humor, i když u toho prostě brečela a skvělý. To se mi mega líbilo prostě, zároveň to potvrzuje fakt jako, že Češi jsou tady nějaký jako smějící se bestie, že prostě mm-hmm. jako uděláš si vtip, i když tě je úplně hrozně. Ale...
9: Jo, to znám.
10: Takže prostě to otočíš v humor, protože uh-huh. prostě to je jediný coping mechanism, který tady máme. A Linda Nosková potom tak zase vzdala jako fakt takový jako hodně emotivní hold svojí mamince, která umřela 2 roky zpátky na rakovinu.
13: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
10: A která vlastně jako hrála velkou roli v tom jejím tenisovém rozvoji. A oba ty momenty byly hodně silný a moc hezký. Byly tam i celebrity, byla tam princezna Kate, která mi přišla, že fandila víc Karolně Muchový. A byla tam, kdo tam ještě byl? Jodie Foster jsem viděl.
9: Byl tam Benedict Cumberbatch a Martin Freeman, kteří se shledali na jednom místě údajně po 10 letech.
10: No a
9: právě
10: spekuluje
9: na
10: se o tom,
9: se
10: že
9: o...
10: by mohl být nový Sherlock.
9: 5. série.
10: To by se asi zbláznila trošku.
9: Já nevím, jako já mám pocit, že už jsem jakoby hrozně over it. Ale jakoby, když se to stane, tak nevím, co budu dělat.
10: Uděláme společný sledování.
9: Mimochodem, jakoby měla jsem fyzický kontakt s Benedictem Cumberbatchem.
10: No jo, vlastně.
9: To je skutečnost. Už nemluvila
10: o tom, ne, řekni to znova. Řekni
9: no já to
10: jest,
9: řeknu znova.
10: Řekni to.
9: Takže jakoby dotkl se kolenem mě. A mojí jakoby nohy zezadu.
10: A vy jste seděli vedle sebe.
9: My jsme seděli vedle sebe prakticky. Myslím si, že mezi náma možná byl jeden člověk, ale já jsem byla trošku šílená faninka, měla jsem to období a měla jsem taky období brigád a ty brigády zahrnovaly hostessing a taky
10: kompars.
9: Hmm. A zjistila jsem jednou, že ta komparzová společnost hledá kompars ještě nějaký zbyteček do připravovaného filmu s Benedictem Cumberbatchem a samozřejmě jsem se tam přihlásila, dostala jsem se tam a natáčeli jsme to v noci v Národním divadle, což bylo jakoby taky cool a byla to dobovka, takže jsem měla prostě nějaký třpitivý jakoby společenský šativel a drdol a nějaký náušnice a bylo to prostě mega cool a mega cute. No a seděli jsme ve stejné řadě a dokonce se mě zeptal, v jaký řadě sedíme, protože my vždycky, když jsme tu scénu dotočili, tak jsme vyšli z té řady a pak jsme tam zase nastupovali, že to byla scéna, jak si oni jdou sednout do toho divadla. Takže my jsme vždycky vylezli a on, v jaký řadě sedíme a já ve 4. řadě. Mega. Takže ne, že jsme se dotkli, ale i jsme měli konverzaci mezi sebou.
10: Docela závidím, i když nejsem zase takový Benedict Cumberbatch.
9: Ten film je úplný shit.
10: Je to hrozný.
9: Je to úplný shit.
10: A jsi v něm, objevíš se tam?
9: Jsem v něm a já vám to jakoby klidně ukážu.
10: Jak se to jmenuje?
9: Se to Kurýr, myslím.
10: Okay, to je znám.
9: A je to jakoby v té době jeho flopu, kdy právě už jakoby dávno skončil Sherlock a on už dávno odjel nějaký Star Wars nebo v čem to je a začal trošku jakoby kejvat na lehce jakoby pofidernější věci. Každopádně hraje tam Rachel Brosnahan, tu hlavní jakoby dívčí jakoby tu. A to je ona a já jdu za ní. Já mám tady cop kolem hlavy zapletený.
10: Jo, ty
9: jsem tady.
10: Toho...
9: To jsem já.
10: Wow, hustý, ty vypadáš úplně jako viktoriánské dítě.
9: Dobře, díky.
10: Ale úplně jako, že mega, tam prostě vypadáš na ty fotce, že se prostě si vypadla z tady nějaký
9: z té
10: éry.
9: Doby. Trochu vypadám, že někoho chci zabít, ale
10: to vypadali
9: možná
10: to je
9: schválně.
10: V té době. A měla
9: jsem s ní jakoby mini scénu ještě v knihovně, kde jako jsem nakupovala asi knihy, což byly všechno jakoby jenom papíry jakoby otočený, že aby to vypadalo knihy. Takže jakoby zkusila jsem si to, očkrdla jsem si to a pak mi došlo, že to není pro mě, protože prostě to je hasl jak blázen a pak jsem se taky přišla trochu uchylně, takže.
10: Ale máš
9: takže
10: zážitky.
9: Teď jsem tady. Jo, teď jsem tady. Teďkon. Můžu o tom vyprávět. Je to skutečná věc, která se skutečně stala a můžu vám ještě říct, že není tak vysoký, jak byste si mysleli a nějak nevoní. Asi protože měl starý kostým na sobě.
10: No a objevuje se v jednom novém klipu Madony.
9: Jo, to je pravda, ona tam prostě oslovila snad všechny prostě lidi, který potkala
10: jo.
9: někde.
10: Je tam
9: nebo
10: i
9: Odessa
10: a Zion.
9: Náhodný výběr jakoby
10: hroznů. A Grindr.
9: Kdo?
10: Grindr tam je všude.
9: Jo, aha, no vidíš, já vím, že tam nějak tančí a že tam po sobě lezou, ale jo. Tak Madonna klasika.
10: Jako ikonický. Ikonický, no. Hrozně. Tak to je skvělý zážitek, to je jakoby fakt epic, závidím
9: děkuji,
10: docela,
9: děkuji.
10: Závidím a děkuji za tento tvůj lore.
9: Ano.
10: ještě jsem si vzpomněl, když jsme byli u toho Sherlocka, že jsem viděl právě tu Enolu Holmes 3.
9: Jo, ne.
10: A v poho. Jako vlastně,
9: fakt? A nevadí ti, jakoby, že co se týče kostýmu a make-upu, tak to vůbec nevypadá dobově? To ti nevadilo?
10: Protože já to vnímám jako víceméně, já to fakt neberu jako dobovku.
9: Jo.
10: Já to beru jako stylizaci, protože prostě to není jako, nevnímám to jako historicky přesnou jakkoliv věc. A beru to jenom takovou jako stylizaci do nějaký doby, ale nevadí mi, že má gelový nechty, nebo že má šaty, které neodpovídají té době, kde to je.
9: Nebo že nemůže mít mimiku.
10: No, právě ta Millie Bobby Brown, já jsem na to byl hodně zvědavý, protože fakt v těch Stranger Things mi ten výkon přišel hodně špatný. Tady je dobrý, překvapivě. Já mám pocit, že tady to je asi série, která ji prostě víc baví. Líbí se mi fakt její jako energie tam, líbí se mi, jak tam prolamuje tu čtvrtou stěnu, líbí se mi tam ten Henry Cavill, líbí se mi tam...
9: A ona je teda sestra Sherlocka Holmesa, jo, ale sama toho... vyšetřuje věci.
10: Jo, a Sherlocka Holmesa hraje právě ten Henry.
9: Henry Cavill.
10: A ona právě vyšetřuje nějaké jako jiné případy a do toho teda tam je jako nějaká romantická malá linka s Louisem Partridgem, bývalým přítelem Olivie Rodrigo.
9: Ona nějak zdrhá od něj. V té Anole, ne? Že jakoby má svatbu, ale nějak
10: no, jako
9: něco,
10: je to takový složitý, tam oni tam unesou Sherlocka a tak. A je to zábavný a fakt si myslím, že je to vlastně asi aktuálně takový jako nejsilnější současný young adult, jako nejsilnější současná young adult franšíza. Že jako mám pocit, že na tom fakt vyrůstají ty jako lidi, kterými třeba teďka 15, tak jako mohli vědět ten první díl, který vyšel někdy během covidu a to jim bylo třeba 12 a to je podle mě ideální věk a vlastně ono to tak nějak trošku roste s nima, mám pocit. A fakt je mi to sympatický, já myslím, že je to jakoby hodně dobře udělaná, zpracovaná věc, která je dobře podaná tomu mladému publiku. A fakt to dostává mega hate, ale mám pocit, že od lidí, kteří nejsou úplně cílovka, a já jsem to viděl jako mega jenom a takovou oddechovku a přišlo mi to úplně v pohodě.
9: Ty jo, tak to mě překvapilo.
10: A vlastně mě bavily i ty první dva díly docela, mně to přišlo fakt dobrý. Je tam i Helena Bonham Carter.
9: A tam měla být v tom White Lotus a nebude, což mě doteď rozčiluje.
10: To je fakt škoda.
9: Já, na co jsem koukala v 15, byly Misfits. Jestli ti to něco říká.
10: Jo, to mi
9: a vím,
10: říká.
9: Že Segra koukala na Skins, ale na to já jsem byla ještě malá. A pak byl ještě ten Scam, takový to severský, že jakoby zase inspirovaný...
10: Scam byl. To Vega byla taková éra Scamu a vlastně mě furt mrzí, že v Česku nikdy nic takového jako Scam u nás nevzniklo, přitom to byla docela jako reálně by to šlo zpracovat u nás podobně něco, ale ty věci pro mladý moc nebyly, no ale... budou, protože na Vevarech třeba měl premiéru seriál nebo série o České televize Filtr a ta vypadá hrozně slibně a pak fakt jako spousta takový jako mladiství tvorby, která se tady jako rýsuje.
9: Já vím, že Adina Šulcová, že jo, točí natáčí. Něco ze středoškolského prostředí,
10: jo,
9: tak na to se těším. Jako viděla jsem behind the scenes nastylovaný jakoby Mean Girls a velmi mě to oslovilo. A úplně jsem si říkala, tyjo, jak už člověk, ne, tak já zase budu znít, že jsem stará, ale jakoby jak je to daleko už hrozně, že jakoby nerozumíš teďka té generaci alfa a úplně jakoby je to takový jiný svět, že jako určitě dělá nějaký věci úplně stejný, jako jsme dělali my, ale zároveň je to hrozně jako vzdálený už, nevím, to myšlenka, která nemá jakoby cíl, jo, ale chtěla jsem jí tady takhle.
10: A zároveň nechat. Jako furt je docela jako to v obraze.
9: Jo, tak jakoby, pardon, teď jsem dělala 6-7, no. Mimochodem teď je prej jakoby novej 6-7, že to je jakoby 6-7 dab. A vypadá to jakoby takhle. No.
10: Jako takhle, jo.
9: Jako víš, jak se dělá dab, že jo?
10: Prostě už jsem mrtvý, no. Dobře.
9: Jednou nohou generace alfa, druhou nohou boomer. Já jsem někde mezi prostě.
10: Ty máš prostě mega přehled, to je skvělý.
9: That's one way to put it, prostě. Dobře.
10: A pak jsem ještě viděl film Mamma Mia a to mě strašně dojalo a já prostě úplně miluji Mamma Mia.
9: Já vím,
10: a chci víc letních filmů. Víc takhle jako pohodových, ale zároveň hezkých.
9: Je pak nějaká ta dvojka, že jo, která vyšla třeba o 10 let později, byla nějaká hrozná, protože už měli vyčerpaný všechny velké písničky z té jedničky a prostě dřeli tam takhle dno hrnce, prostě se škrábavali tam spálený nějaký něco. Ale jak říkáš, no, jakoby taneční, hudební, letní film z nějakého prostě střediska by mě hodně bavil. To bych si dala hned.
10: Mega.
9: To bych si dala hned.
10: No, tak můžeš si pustit třeba Bardotky.
9: Jo, ježíš, to mám teď všude. To mám teď všude s Dagmar Havlovou, Evou Holubovou a Pavlinou Pořízkovou. S vykradeným logem Barbie a AI, průvodní písní. Myslím si, že si to pustím jednou. Podle mě spolu se na to můžeme podívat. Jo, já myslím, že to online bude hodně brzo.
10: A zároveň ale furt říkám, že to nechci zavrhovat, protože kolik českých filmů, kde tu hlavní trojici tvoří tři ženy ve starším nějakým pokročilém věku, který jsou šik a neřeší jenom nějakou prostě tady dementní milostnou zápletku. Jo. Kolik takových je?
9: Ne,
10: no, jenom pár dotky, takže jako prosím pěkně, já to jako neodsuzuju.
9: Já to taky chci vidět.
10: A chci to vidět.
9: Ježíš, tak ale že jako ta doba těch filmů, prostě ženy v pokušení a tady ty, který trošku jakoby zkoumali ty jakoby starší ženy, který ještě jakoby nejsou na odpis a mají ještě právo žít ten život a mít sex, tak to byla jako zlatá éra docela jakoby českých romantických komedií, tak možná tohle bude trochu podobný, no.
10: Jo. Mimochodem taky vyšly fotky k chystaným, jako vlastně k chystanému seriálovému remakeu Carrie. A asi o tom budu mluvit víc, až to vyjde, což bude na podzim, ale reakce jsou takový a já s těma souzním, že já úplně pozoruju, jak se jako odkláníme někam, minimálně jako ta americká produkce, že jako se vracejí k nějakým jako hrozný prudérnosti. Protože Carrie, Stephen King, sedmdesátky, vlastně jakoby brutálně v své době asi revoluční kniha o holce, která dostane prostě menstruaci a spustí se jí nějaký jako schopnosti tím, ale zároveň je vlastně to o výpověď o nějaký dospívání, sexualitě, menstruaci a jako ženskosti a šikaně samozřejmě. Měla potom jakoby velkou a filmovou adaptaci v roce 78 od De Palmy, kde hraje Sissy Spacek, která je prostě strašně, já ji teda musím vidět celou, já jsem viděl jen pár scén, ale je tam právě

0: hrozně jako explicitní, je tam strašně moc nahoty, je tam hrozně jako fakt vyobra, je to takový jako živelný, ale o tom to má být. No a teďka právě tady bude série, miniserie a najednou scéna prostě, kdy to celá teda to se jí spustí, kdy vlastně Carrie, která nemá být vůbec jako hezká holka, prostě má nějaký akné, jako nadváhu, prostě zároveň má být jako to a má být jako vlastně nahá, šikanovaná ve sprchách za to, že dostane první menstruaci, tak tady je jako znázorněná, takže tam je na těch fotkách jako poměrně jako konvenčně stereotypně hezká holka, jenom v nějakých jako zastaralém oblečení a jako spíš jako knihomol vibe, tak je tam ve sprchách oblečená a holky si jako točí na mobil, je to jako převedený do současnosti,
1: jo.
0: Ale prostě působí to mega prudérně a úplně si teď všímám tady těch věcí, že mám pocit, že jakmile se někde objeví nějaká nahota, tak jsou lidi strašně pohoršený, jako euforie, že jo, nekonečnej ten, jako a přitom to opravdu jako nebylo tak strašně jako explicitní a pohoršující, jako si lidi, jako lidi dělali z toho ten virvál a jako fakt mám pocit, že se úplně odkláníme od tohohle a
1: jo, já pozoru, nikdy tak často jako letos jsem neslyšela slovní spojení prostě jakoby zlatý devadesátky, brimback devadesátky, zlatý černý humor, blablabla, bla, bla, že jakoby people yearn, lidi chtějí prostě vis jakoby scary movie nebo nějaký, jestli teďka budou ty white chicks nebo nějaký tady ty věci, jako lidi chtějí prostě tady ten bezprecedentní humor a jako nebát se být kontroverzní.
0: A zároveň jsou pohoršený, jako nahota třeba, fakt to úplně vidím, že fakt to lidi hrozně rozčiluje teďka. No, tak
1: ještě, já jsem si vzpomněla na, jestli jsi zaregistroval Pravou blondýnku, že teďka prequel seriál a že to je úplně hrozný, protože jakoby ty série filmový už jakoby všechno vysvětlily o té postavě, která neměla třeba, nevím, těžký dětství nebo něco, co by bylo v tom mládí jako zajímavý zkoumat. Všechny ty kamarády potkala až na té nové škole, takže ten seriál je úplně jako o ničem a je to hrozný. Pardon, zbytečný. To jsem chtěla odložit, no.
0: Taky nevím, prostě fakt, že si musí teďka seriály dělat ze všeho, jako série, proč potřebujeme seriál k tady těm filmům, prequelovej, proč potřebujeme seriál z knížky, která má asi 120 stránek, jako.
1: A všechny ty prequely a sequely, no. A tak třeba to historii se povedlo, si říkal, že jo?
0: To se povedlo, to bylo krásný, to jsem fakt hrozně brečel, ježišmarja. No nic, jdeme na ikony.
1: Jdeme na ikony. Ikona
0: týdne. OK, já klidně začnu. Já mám jakoby jeden shoutout a jednu teda ikonu. Můj shoutout, a vlastně, tak já dám jakoby dvě ikony, já se fakt omlouvám, já prostě nemůžu dát jednu. No. Jako porušuju vlastní
1: do
0: pravidla.
1: Do kouta půjdeš. Na hrách. Čelem
0: už se zvedám. Moje první ikona je Jeremy Clarkson, protože jsme teďka začali koukat na Jeremy Clarkson's Farm a je to extrémně dobrý, fakt se u toho bavím. Ty to co viděla?
1: Znám, já jsem jakoby měla ráda všechny ty Top Gearové věci, pak že o to, co bylo po Top Gearu a vždycky jsem měla trochu crush na Jamese Maye, ano, říkám to tady teď, nikoho to nepřekvapí.
0: Nepřekvapuje mě to.
1: Takže pak i chvíli jsem koukala na Clarksonovu farmu a na Jamese Maye jako průvodce, jakoby turistického průvodce, což jsou taky dobrý série.
0: Jo, tak já doporučuji, jako ta farma je fakt super, tam mě fakt mega baví. Takže to. A druhá moje ikona je Gracie Abrams, který se chystá její album, doprovází ho mimo jiný i rozhovor s Olivií Rodrigo. A Gracie Abrams právě teďka byla nejenom rozhovoru, kde se vyjádřila vlastně k tomu, že je nepo baby, protože její táta je J.J. Abrams, její rodina je fakt jako taková hodně bohatá, úspěšná rodina v Hollywoodu, v entertainment průmyslu, v Americe a tak, zábavním průmyslu a tak dál. A ona v tom rozhovoru říká, že ta věc jako s nepotismem, že je tam v těch diskuzích jako přítomná zcela oprávněně z jejího pohledu, protože to vnímá jako, že to je opravdu jako privilegium to, že mohla vlastně vyrůstat a měla celou dobu nějakou záchrannou síť finanční, já nevím, prostě měla zázemí, který umožnilo experimentovat v té hudbě a v té kreativitě tak, jak třeba jiní lidi by neměli možnost prostě ona, že mohla si to dovolit a že se mohla prostě soustředit a že tím měla jakoby ten čas na to a že tím se vlastně jako vyprofilovala, protože ona tam říká, že jako nevyrůstala v žádném finančním strachu a to je ta nejdůležitější věc, prostě ta spoustu lidí jako vlastně že jo, tak jako je znemožný jim nějak se rozvíjet. Tak. A to mi vlastně přišlo jako hodně uvědomělý a hodně takový otevřený a
1: A trochu jako bar is low, že jakoby nepo baby přizná, že je nepo baby.
0: No
1: ale
0: jasně,
1: jako
0: bar is low, ale jako pamatuju se ještě to není tak dávno, pár let zpátky, co byla ta titulka s

0: okomentuje z
1: Jo.
0: tohohle pohledu, i když potom jako samozřejmě dodala, že jako to chápe a že jako ty vtipy, a který jako se kolem toho, že je nepobejby, jako objevujou, že se jim i někdy zasměje, ale že samozřejmě jako někdy tak má jako třeba rozpoložení, že se jí to vlastně dotkne, ublíží to a vlastně je z toho špatná, no,
1: Okay.
0: tak to je
1: Dobře.
0: jako asi normální, takže tak.
1: Cute. No tak já dám shoutout TikTokovému trendu, který mě udržuje prostě při humorné náladě a to je POV Your Dating. A určitě víš, co myslím. Je tam vždycky písnička, která začíná slovy Take it slow a je tam jako rychlej proklik obrázku. Prostě
0: Jo, už vím,
1: POV
0: už
1: Your Dating,
0: vím.
1: prostě Tommy Paci z comeback, POV Your Dating, Ondra Sokol. A vždycky tam proklikává jakoby fotky prostě té celebrity, pak prostě třeba jak ti drží nohu, pak že jdete na
0: Jo,
1: procházce a má to vždycky takovou jako estetiku, takový kor.
0: jo.
1: A ještě občas jakoby vtipnější, jak když to je POV Your Dating jako někoho, but you're cheating on him with, jo, a takže tam proklikává a to prostě nevím, your dating grew and you're cheating on him with prostě nevím, minions,
0: Jo,
1: prostě cokoliv, jo. A tak
0: já přemýšlím, který mě nejvíc
1: tohle je
0: pobavilo.
1: skvělý, tohle je fakt skvělý.
0: You're dating Gargamel, but you're cheating on him with Bobo from Ordinace.
1: Jo, pane bože, to jsem repostovala. A jakoby Martin Zounár, to byl Bobo, ne?
0: Jo.
1: Jakoby samozřejmě, myslím, že o Martinovi Zounárovi už jsem tady jednou mluvila,
0: Ano.
1: takže to jsem repostovala okamžitě.
0: Tak ano, tenhle trend se mi taky líbí.
1: Dobře, to nic nepřečí. Tohle dvojice nic nepřečí, no. A moje ikona
0: Aha.
1: je, to jsem neřekla, je to pán, který je herec a TikTokový uživatel Alex Sandoval, který vymyslel, lomeno natočil, lomeno tam hraje parodii na The Office, na Cancel, možná jste to viděl, je to prostě
0: Asi ne.
1: vertikální obsah, že jo, říkáme to tady dlouho v naší křišťálové kouli, prostě budoucnost kinematografie. A tady to je prostě parta mladých herců, kteří se tváří, že jsou postavy ze seriálu Cancel, ale jmenuje se to ne Office, ale Offish. A jsou to prostě krátký skeče, které jsou vlastně strašně vtipný a jako funkční a je to takový hodně originální. Ještě jsem to jako nikde jinde neviděla a vím, že teďka v Česku někdo koupil platformu na vertikální obsah, že
0: To
1: to
0: je
1: jako asi se
0: pravda.
1: to bude dít, takže tady zase jakoby leštím naší křišťálovou kouli, no.
0: Jo.
1: Uvidíme, jak to dopadne.
0: No tak, já jsem to zdravý. Já si myslím, že to bude hodně AIka teda.
1: No, hlavně jakoby ty těhotný mořský pánové a tak.
0: No.
1: Na těch mín, prosím.
0: A ježiš, jak se to jmenuje? Teď jsem viděl
1: No.
0: jako AI video, kde byla jako, že žena moč a žena perioda. A bylo to něco jako periodilína a pisilína a
1: Já jsem teď viděla rozbor na AI Fruit. Jakoby, jaký ovoce, co znamená jako charakterově, jak jakoby ty slabí muži nemají tvar falického, jakoby falický tvar ovoce, ale ty alfa samci jsou prostě třeba ve tvaru lilku a jakoby
0: jo,
1: ten člověk
0: banány vždycky.
1: rozebíral prostě úplně mega totálně do detailu AI fruit. No to je jedno, tak už jsme tady jakoby
0: To bylo
1: odběhli,
0: strašný.
1: to je za náma už.
0: Uf,
1: Co
0: no.
1: je před náma? Je oslava
0: A
1: páteční,
0: jo, takže v
1: doražte.
0: pátek, připomínáme v pátek oslava, doražte, budeme se těšit, je to zadarmo a bude to
1: A bude
0: sranda.
1: to fajn, no. Tak se příště.
0: Tak jo, já děkuju, že jsi sem přišla. Byť teďka asi naskok, ale v 7 zase budeš zpět v
1: Jo.
0: plné síle.
1: Jo.
0: Výborně, těším
1: Jako
0: se.
1: Iveta Jirkalová. Plné síle. Tak jo.
0: Pane bože,
1: Mějte
0: Iveta
1: se
0: Jirkalová.
1: krásně, skládejte
0: Jo, mějte
1: básně
0: se
1: a poslouchejte
0: krásně.
1: Slejvák.
0: Čauky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na Rádiu Wave.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. A dnes je tu kromě Ivanky a mé osoby ještě Petr Kukla. Hrozně jsem se soustředila, abych to neskomolila na různý varianty jiných těch písmenek. A on je projekťák, táta, obyvatel Tábora, pak říkal, že si rád hraje a významné mi přijde, že ho sem nominovala jeho dcera, což myslím je takové unikum, že se nám to doposavať nestalo, že by dcera nominovala taťku.
3: Já myslím, že už tady jednou byl někdo, kdo byl něčí taťka
2: nominován. Jako taťka něčí byl a byl nominován dcerou.
3: To nevím, jestli se nominoval sám, ale...
2: Jako taťkové tady nějaký
3: byli. Podle mě tady určitě někdo byl, koho nominoval někdo z mladší generace.
2: Jo. Ale není to tak obvyklé, nicméně.
3: Není to tak obvyklé. Takže Petře, Peťo, Peťuldo, Peťulo, jak to máš rád, jak se ti říká Peťo? Asi Petře bys chtěl, aby jsme ti říkali.
2: Peťane?
4: Jak je libo?
2: Pedro?
3: Jak je libo?
2: Pedro?
4: Dobré odpoledne.
3: Ahoj. Se ti líbilo, Zuzko, Pedro, věď? Jako to už zase zavání.
2: Pedro Kukla, no. Kulturní apropriace.
3: Přesně, Pedro Kukla. Mně se hlavně líbí to příjmení teda Kukla. To je podle mě fajn a myslím, že Kukla rusky je panenka.
4: Ano.
3: Antonín Panenka by mohl být rusky Antonín Kukla a ty by si mohl být teda Peťa Panenka. Tak to je taková krásná tady lingvistické okénko, ale pojďme teda k věci a to je opět naše oblíbená citace mailů, mailíků. Tentokrát dokonce jsem si i vytiskla mailík. Zuzka ho má v mobilu a je to mailík, který psala tvoje dcera. Ty jsi říkal, ať ho radši nečteme, takže my ho tedy samozřejmě přečteme. A je tam krásný pozdrav, čoudy z Boudy, zdravím Zuzku s Ivankou. Takže je vidět, že tvoje dcera posluchačka, že zná pozdrav Zuzčin z kontribuční buchty, čoudy z Boudy.
2: Buchtí slang blank.
3: To jo, to no, bychom měli vydat slovník. Tam by bylo čoudy z Boudy a tím by to skončilo.
2: Mně by přišlo, Petře, škoda, abychom to nepřečetli, protože je tady vidno, jak si pěkně vychoval tu dceru, možná asi ještě s dalšími osobami, protože má hezký sloh a je slušně vychovaná. Měla bych pro vás perfektního hosta, který v sobě skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá.
3: Vidíš, jak to umí prodat to zboží hned. Prodat svého taťku. Jde o mého taťku a teď jde rovnou k meritu věci. Jde o mého taťku,
2: slovo taťka.
3: Petra Kuklu z Tábora. Tam hned tě uvedla i geograficky tě zasadila, že tedy pocházíš z Tábora.
2: Ano, ví, že jde od obecnějšího k nějakým pak jako niancím. Perfektně napsaná věc.
3: A teď teda detail z tvého života. 3. června tohoto roku mu bude 49 let a tak jsem si řekla, že ho více překvapí tento dárek k těmto narozeninám, než těm 50. Co teda dostaneš k 50. narozeninám, to jsem zvědavá teda.
2: To život ukáže.
4: Nic lepšího být nemůže už.
3: To už právě, to už si dostal nejlepší dárek svého života.
2: Našetřila letos.
3: Že tady můžeš s námi posedět.
2: Dědictví dostat.
3: Zážitek je nejlepší dárek. A ten určitě si Petr odnese. Společně vás posloucháme a zbožňujeme už 2. rokem. S taťkou si dost často stejně jako vy povídáme o všem a o ničem a tak jsem se rozhodla vás oslovit. Tak to je pěkný.
2: To je pěkné a závidíme takový pěkný vztah rodič,
3: že si někdo povídá třeba spolu. A teď pozor, přezdívka. Petr zvaný Buklák s vyhlášeným orientačním nesmyslem, slovní hříčka, je neskutečný komik, který se může chlubit spoustou smolných zážitků, tedy pokud je už nezapomněl díky své neposedné paměti.
2: Tak to bys mohl okomentovat. Tak, pro něj to předchozí.
3: A proč se jmenuješ Buklák? To je nějaká skautská přezdívka?
4: Tak to je v podstatě skoro pionýrská přezdívka.
3: Je to ještě
4: Nicméně teď, když jsem nás poslouchal, tak jsem přemýšlel, jestli ten dárek byl za odměnu nebo za trest.
3: Mm-hmm.
4: Tak to ještě uvidíme.
3: Proč, jakože teď jsi nervózní, že ta laťka je tvou dceru nastavena moc vysoko, že tady píše, že si, co to tady je, orientační nesmysl, tak to je v pohodě, ale že si ten nepřekonatelný komik nebo něco takového. Neskutečný komik, který si může chlubit spoustou smolných zážitků.
2: A že má neposednou paměť, což tak taky nevím, co znamená.
4: Ono je pěkné být komikem, když to člověk chce, anebo nebo takzvaně nechtěně, takže to je otázka.
2: A co znamená, že jsi neskutečný komik a že máš neposednou paměť? Co si myslíš, že tím tvoje dcera myslela?
4: Neposledná paměť je ta, že hlava prostě filtruje už to, co
2: nepotřebuje.
3: A já si myslím, že to hlava filtruje už od narození, vždycky.
4: A někomu to filtruje víc teda, což je mě. A potom člověk poslouchá historky, kteří mu vypráví ostatní, že něco udělal a prožil a říká, to není pravda.
2: To nepamatuješ.
4: To vůbec není možný.
3: Takže... Ale zároveň pak to prožiješ ještě jednou, že to je takové pěkné, že si to jako můžeš užít vlastně znovu.
2: A je třeba taková historka, kterou si o sobě slyšel a kterou si nepamatuješ, nebo kterou si vytěsnil? Co
3: nebo si myslíš, že to je lež?
4: Takhle, pokud je to historka, kterou si nepamatuju, tak vám ji neřeknu teďka, takže takže bohužel opravdu ne. Řeknu vám teda...
2: Co si
4: úplně,
2: pamatuješ? Spíš?
4: Úplně nelibozvučná přezdívka Buklák, jak vznikla, tak dělal jsem bubáka.
3: Kde jsi dělal bubáka?
4: Dělal jsem bubáka na Vávrovce.
2: To je to Vávrovka.
4: Jste neslyšeli o Vávrovce.
3: Ne, v životě ne.
4: Velká
2: když
4: škoda.
2: Nás uvést do kontextu ano, tábora, ano. My nevíme. My jsme tam...
4: To je dětská základna někde u Veselý nad Lužnicí, uprostřed ničeho.
3: A dětská základna, to si přece, jako dětská základna si představí nějaký
4: statek,
3: radary.
4: Jakoby... Je to 150 let starý statek, kde se, nevím, 30 let se dělaly tábory, víkendy, všechno možné, co se týká nějakých team buildingů pro děti, pronajímají si to různý dětské organizace.
3: Takže když se řekne jako tábořiště nebo takové volnočasové středisko v přírodě, což zní taky hrozně, tak to je ono. A jak jsi říkal Vávra?
4: Vávrovka.
3: Jo, Vávrovka.
4: No. Vávrovka je místo, to jsme našli, jak je to uprostřed ničeho, tak se to říká, že tam se vyplatí jet za tou akcí i do pr, protože o tu slovník naučný, to jsme někdy z roku 1920, opravdu uvádí to slovíčko pozadí. Já jsem byl poučen, že nesmím říkat to slovo.
3: Nesmíš takže, říkat no, prosté slovo, ne?
4: Takže pozadí je odlehlé místo.
3: Jo, že se to tak jako opravdu podle Otova naučného slovníku. Ano,
2: teda a co jsi dělal teda v té Vávrovce? Tam jsi byl na nějakým táboře?
4: Tam tak a teď, ano, teď jsem tam na nějakou akci, když tam měli tábor, tak pro děcka, tak jsem udělal
3: bubáka.
4: Nějaké strašidlo. Oni mě přivázali, pak mě tam jakože mučili, chytli.
3: A jak to strašidlo tak vypadalo? Taková ta klasika, jako že jsi měl na sobě prostěradlo s vystříženýma dírama na oči, nebo to bylo nějaký strašidlo, dejme tomu, jako kreativnějšího rázu?
4: To je škoda, to už jsme se dostali do vod, kde jsem to vytěsnil.
3: Takže jo,
4: vám,
3: to už nevíš,
4: takže vám
3: už
4: neřeknu,
3: nevíš,
4: takže možná kamarádi by řekli.
3: Jo, ale
4: já
3: si teda nějak strašidlo.
4: Neřeknu. No a protože byl bubák a kukla, tak se to nějak zkomolilo, skřížilo.
2: A jsi buklák.
4: A buklák.
2: A slyšíš buklák na to, když na tebe někdo křičí třeba na ulici bukláku?
4: No to se až tak moc často nestává.
3: A mně by to přišlo, že buklák by mohl být nějaký druh nějakého hrnku, jako máš třeba cibulák, takže by byl krásný buklák.
2: No ona je taková čaj látka na čalovnění, které se říká buklé.
3: Buklé, to je, ona... ale to není buklák.
2: Ne, ale zní to podobně. Mohl by to být buklák, ušák buklák.
3: Takže teda spojení bubáka a kukly je teda buklák. Tak jo, teď se teda dostáváme konečně ke scénaristickému, jednomu ze scénaristických highlightů tvého života, že například před 10 lety na Šumavě ty si rozsedl jezdící lopatu a musel do nemocnice na šití pozadí. Žádné legrace, se hold nezalekne. Tak
2: to je to jezdící lopata, first of all.
3: Takový ten podzadečník.
4: To byla opravdu legrace.
2: Jo, taková ta podzadečník.
4: Ne, to byly normální boby.
3: Jo. Takže boby, takže to nebyla lopata.
4: Ano, ano.
2: Ty jsi rozsedl boby
4: a...
3: Pekáč se tomu říká.
4: Já bych řekl, že byla chyba nedostatečný průzkum terénu. Takže jsme byli na Zadově, na Šumavě, krásný kopec, který byl zakončený takovým parkovištěm a bylo vidět, že se přijede to parkoviště a pak se pěkně skočí jako do té peřiny. Jo, tam potom
3: tam byl, si čekal peřinu.
4: Tam byl sráz dolů. Já jsem si to prohlídl, tam peřina byla.
2: A pod peřinou bylo ale něco špatného.
4: Ano, ano, ano. Takže jsem jel, teď jako kameň. Sranda, všichni chochocho, hurá, jede. A teď jsem vylít, já jsem letěl rovně, boby letěly doprava a dopadl jsem a uslyšel jsem křupnutí a pod tou peřinou byly takové ty 2 centimetrové kmínky pěkně, pěkně uřezané.
3: Aha, takže ses napíchl takže jako na kmínek.
4: Ano, takže jsem se napíchl na kmínek.
2: A dopadlo to bez zranění.
3: No teď tady bylo, musel do nemocnice na šití pozadí, Zuzko.
2: A jo, takhle,
4: ne, tak k šití naštěstí nedošlo, protože, ne, protože říkali, že vlastně s tím bys nic jako neudělali.
3: Že by ti zašili zadek, to teda ne. Takže si jenom jel do nemocnice a tam si musel jakoby čekat v čekárně a pak absolvovat prohlídku.
4: Tam by udělali rentgen, jestli...
3: Jo, rentgen taky. Rentgen zadku. Dobře, a pak řekli, tohle se šít nebude, ano. To nějak vyležíte,
4: ano,
3: jo?
4: A teďka vystojíte.
3: Vystojíte, že to tě tak bylo, že ty si nemohl ani sedět, ano, teda asi, ano, zřejmě. Takže
2: potom, a jak dlouho si musel stát potom?
4: Potom celý týden, co jsme byli vlastně na těch horách, tak velká, velká sranda, tak si sedni, ať nám nevyneseš spaní. A,
2: no ale jak jsi spal na břichu?
4: No, nebo na straně.
2: Jo, na břichu je stejně nejlepší.
3: Takže ve stoje si teda nespal, nebo třeba ne. V tom, jako netopír. Dobře, mně teda přijde zajímavý to, žádné legrace se hold nezalekne, protože tohle, nevím, jestli byla teda legrace.
4: Má no pro kamarády určitě.
3: Má vystudovanou jamu v Brně. Pár let se věnoval amatérskému divadlu. No, tak amatérské divadlo, to je takzvané to ochotnické divadlo.
4: Ano, tohle bylo hodně ochotnické.
3: Jakože hodně i amatérské, teda bys myslel.
4: Že my jsme skoro říkali, že
3: Alfreda Radoka.
4: Že amatérské divadlo, to už je divadlo a to ochotnické je úplně jako na začátku, že to opravdu děláme ochotně a
2: ochotně a rádi, jo?
4: Ano, ano.
2: A to se odehrávalo kde? Amatérské ochotnické divadlo?
4: V poetické výšce s názvem Krtov.
2: Neznám.
3: Se mi líbí Krtov název, takový velký krti si představím, že tam bydlí krt v kalhotech. Protože byl krteček a kalhotky, tak by byl krt a gatě. Masivní krt.
2: Křečák.
3: S obříma gatěma. Jaký křečák. Takové křečové z Žíly, tomu se říká křečáky. Ty jsi ta velký křeček. Ty jsi si spletla křečka s krtkem.
2: To je strašný vedro.
3: Jako je vedro, ale zase křečák a krt jsou podle mě. Takže dobře, takže v Krtově si...
2: Velký krťák namakanej.
3: Se teda věnoval tomu ochotnickému divadlu.
2: Ano, a ty jsi tam byl jako rejža, nebo co?
4: Já jsem si tam koupil chalupu a tak jsem objevil úplně...
2: Děkujeme.
4: Pak jsem tam objevil úplně jako krásní lidi, super
2: jako
4: lidi.
2: Jako duševně, a myslíš?
4: Ano,
2: jo,
4: ano.
2: Okay.
3: Krtovští, jak oni se jim říká lidem z Krtova? Krťané?
4: Krtovští.
2: Krtovští.
4: Když jsem tam přijížděl, tak mě zaujalo, že na ceduli, jak je název obce, byl Krtov a potom bylo 90210.
2: A jo, že jsou to srandisti. Že to byla teda aluze na Beverly Hills 920, ano, pro mladší ročníky. Takže už věděl, že tam bude prostě
4: tak,
2: sranda.
4: Ano, tak to...
3: Že krtovští jsou takovýhle rošťáci. Takže ty jsi tam teda koupil tu chalupu, takhle jako ta náplava, a teď jsi se chtěl nějak skamarádit s těmi místními, tak si vyrazil někam na náves, nebo jak probíhala...
4: No kam jenom do hospody.
3: Do hospody. Tato je sondáž tedy a navazování sociálních vazeb v Krtově probíhalo v hospodě.
4: Ano.
3: Dobře, takže tam si pil nějaké nápoje, alkohol mi neschvalujeme, byl si teda v hospodě, teď jsi tam nikoho neznal, nebo už tam někoho znal? Jak ses tam vůbec jako spřátelil s těmi lidmi?
4: Úplně první kontakt byl, to si taky pamatuju, když ještě tam člověk jako jel a hledal tu chalupu.
2: Jako člověk ty.
4: Jako já, ano, jo. Ano, hledal tu chalupu a ty
2: jako
4: tam...
2: Jako koho bys podmázl, aby ti ji prodal, jo? Nebo jak to myslíš?
4: Ne, realitka, která vám nabízí nějakou chalupu.
2: A jo,
4: takže
2: a ty
4: se tam jedete podívat, prostě poprvé.
3: Ty jsi viděl na internetu
4: a vůbec nevíte, že nějaký Krtov jako existuje.
2: Jo,
4: nebo,
2: jako baron z Tábora jede prostě do Krtova.
4: Zapřáhne a vyrazí. A vyrazí ve dne, kde byl nějaký jarní úklid obce. A teď jsem tam viděl prostě 80-letou babičku, jo, malý děcka, tak jsem říkal, tady to jako žije. Jo,
3: to je
4: jako,
3: komunitní život.
2: To se ti líbilo, jo?
4: To je jako pěkný. Mm-hmm. A pak, když jsem tam byl, tak jsem se jako poptal, jestli jako je tady starosta. Tak první kontakt se starostou byl, když mi to ukázali, tak jsem se tam blížil a starosta na mě koukl a povídá, no to je dost, že jdeš, vracíš mi to celý?
3: Mm-hmm.
2: Ty tam máš dvojníka v Krtově?
4: Ne, tohle prostě byl jako uvítací humor.
3: Je to byl humor.
2: A jo, takhle, jo. Že tam je teda hodně humoru. To je vesnice, aby ho vůbec nerozklíčovala,
4: ten
2: humor.
4: Takže jsem potom pochopil, ano, tak tady budu správně.
2: Jo,
3: takže ty si hnedka takhle, a za starostou si šel, jakože jsi říkal, že to je výhodné se seznámit hned jako s hlavou obce, když tam plánuješ si koupit nemovitost, nebo co byl ten tvůj záměr starostovský?
4: starostovský záměr byl ten, že ta chalupa byla vedle pana starosty zrovna.
3: Jo, takže abys věděl, takže, jakého máš
4: takže
3: souseda.
4: Soused, takže jestli to má smysl si to tam kupovat nebo ne.
3: Takže tam si hned zjistil, že tam bude takzvaně vibe, že všichni se tam spřátelíte.
4: Ano,
3: a koupil si teda v Chrtově. Chrtov, to je zase třeba jiná vesnice. V Chrtově teda chalupu. A jak tam došlo k tomu, že tam vznikl ten ochotnický spolek? Ten už tam fungoval, ne. A ty ses tam jenom jako přicmrdnul, nebo si ty ho založil?
4: Tak jsme ho jako založili společně.
2: No ale
4: společně.
2: Jak jsi se poznal s těma lidma, furt nechápu.
3: V hospodě si seděl a tam slovo jako, dalo slovo.
4: Jako člověk, který přijde z města na vesnici, tak se seznámí tak, že je úplně nešikovný, takže se ptá na všechno.
2: Jo, a on ukazoval tady pro posluchače, že ti dou ruky
4: ano,
2: teda
4: ano,
2: šejdrem.
4: Jako Krtkovi trošku.
2: Že prostě...
3: Ale Krtek umí dobře hrabat zase to. Pozor, jo. Ten by ti vyhrabal třeba.
2: A že neumíš no, prostě
4: ale zase jako elektriku
2: věci.
4: Třeba úplně jako neumí na hrabání to úplně moc nejde.
3: Jo. Že by na to mohl být nějaký
4: takže,
3: výzkum.
4: Takže se člověk seznámí nejdřív takhle. Ano, tak. S elektrikářem, s pokrývačem a tak. A, no a pak jsme postupně zjistili, že tam asi 5 se nás sešlo, kteří nikdy nehráli divadlo a říkali si, že ano, že je to dobrý nápad, takže jsme začali vymýšlet a založili jsme soubor Krtov v sobě. A
2: to je soubor čistě mužský, je to taková jako sausage party, nebo máte tam i nějaké ženy?
4: No už teď musím říct, že teď máme přerušeno, takže jsme měli.
3: Mm-hmm. Teď musíme... máte přerušeno, že už jste neměli na to čas, nebo ano, že jste ano, kreativně vyčerpali?
4: Neměli jsme čas, trošku se to změnilo, ale samozřejmě jako budeme pokračovat, máme naplánovanou premiéru jako každý rok, vždycky 12. prosince,
2: jo, před
4: že bude premiéra, mm-hmm. ale nevíme,
3: čeho. Kdy to naskoušíte?
4: Jaký rok akorát, takže jo, 12. Takhle. Prosince bude.
3: Mm-hmm. Někdy
2: a kolik
3: bude.
2: Premiér máte za sebou?
4: Jenom dvě.
2: Jo. No, a to byly jaké?
3: Lepší než jedna. Autorské divadlo, nebo jste hráli Otello, nějakou klasiku?
4: Ochotníci jsem říkal hodně teda, takže jsme začali z toho, co vlastně Krtov jako nabízel a to byla renesanční osobnost Františka Strnada.
2: Aha, o tom jsi tam psal pak v tom mailu ty
4: ano,
2: a toho já neznám teda.
3: Tak nějaký krtovský rodák,
4: ano,
3: jo?
4: Ano, krtovský rodák, který
3: František Strnad.
4: Řekněme byl jako souputníkem Járy Cimrmana, takže...
2: A o tom jste udělali to divadlo, nebo on napsal nějakou hru?
4: Takže jsme o něm začali zjišťovat věci a...
3: A to je jako fiktivní postava, František Strnad, když no, to je souputník Járy Cimrmana?
4: No, s Járou Cimrmanem se potkal, byli spolu v Chicagu, takže je určitě skutečný.
3: Jasně, takže se potkal s Járou teda v Chicagu.
4: Ano.
3: Takže
4: ano.
3: Jste vytvořili nějakou jako hru o životě toho Františka Strnada, jo?
4: Měli jsme vlastně ten formát, co má divadlo Járy Cimrmana, mm-hmm. takže
2: přednášky,
4: takže přednášky mm-hmm. a první jsme zahráli vizionáře od...
3: Mm-hmm. Od Františka Strnada.
4: Od Cimrmanů.
3: Jo, mm-hmm.
4: Ještě. A pak jsme měli pohádku, to už byla naše pohádka.
2: Jako aby bylo něco i pro děcka,
4: ano,
2: jo?
4: Ano, a to byla výchovná pohádka, uh-huh. jak jsme tomu říkali. Environmentální bajka o mýtickém stvoření, uh-huh. neboli drak odpaďák.
2: Jo, takže něco o recyklaci, paďák. Aby ano, to, ano, dobře ano. Děcka házeli do těch jednotlivých popelnic. No, to mě přijde v pohodě. A bylo, byl úspěch? Standing
4: no, velký
2: ovations?
4: Úspěch, velký úspěch.
3: A co to znamená velký úspěch? A to jste hráli v hospodě, nebo kde jste měli...
4: To jsme hráli v hospodě, pak jsme to hráli venku na kamionu.
3: Aha,
4: třeba.
3: Takhle dokonce.
2: Jako na, jak na střeše kamionu, nebo jak?
4: Ne, na otevřená strana.
2: A jo, takhle.
3: Jakoby, takovéhle jevište teda.
2: Myslím, to je v Mexiku, to vzniklo.
4: A důležité teda je, že to je příjezdové divadlo, což je opak zájezdového divadla, takže nikde jinde než Krtově jsme to nehráli.
3: Že
4: takže
3: museli
4: chtěl...
3: přijet lidi za vámi.
4: Ano, přesně, jo. Kdo chtěl vidět.
3: A kolik tak... přijel? Tisíce, stovky lidí, nebo spíš tak třeba menší?
4: Do té desítky. Hospody se vyjde normálně 50 lidí, takže tam bylo třeba 150 lidí.
3: A to už je docela jako... úspěch teda na
2: A na to se vybírá peníze, se tam vybírají, nebo to je zadarmiko?
4: To je dobrovolné stupné.
2: Dobrovolný. A pak jako, šijete si kostýmy jste měli, nebo jste měli civilní oblečko?
4: No. Draka zahrát s civilním oblečkem je těžký.
3: No tak mohl bys. Takže...
2: tak mohl by to nějaký skandinávský drak.
3: Mimiku nějak hodně využil, nebo já nevím, nebo si vzal zapalovač třeba do ruky. Takže na draka byl kostýmek.
4: Ano, to jsme si ušili.
3: Opravdu ušili, jo? To není jednoduchý ušit si teda kostýmek draka, podle mě.
2: A tvoje dcera na tom ochotnickém divadle taky nějak participovala?
4: Ne.
2: Pokračuju dál teda, jo. Co tady máme? Takže to už jsme řešili, že oblíbená hra Alkoholová sněhurka a sedm panáků, humor, kterou hráli před lety s přáteli u nás na vesnici, a pokračujeme dál. Jeho momentální profesní sférou je projektový management a jeho dva ze tří zaměstnankyň jsou těhotné. Doufujeme, že ne jeho vinou. To se grace, radě teda velice trolí. Já nevím, chceš to vůbec komentovat?
4: Ne, tak já jsem,
2: jsou to tvoje děti?
4: Já si myslím, že jsem byl jedna z malá firem, kde bylo teda v jednu chvíli 75% všech zaměstnankyň těhotných, že to je jako hezký to také dotáhnout.
2: A myslíš si, že je to tím, že je tam jako dobrá atmosféra, pohodová?
4: Samozřejmě dobrá atmosféra.
3: Rozpohoděná.
2: No, dobře, no tak budeme doufat. Každý rok jezdí s kamarády na čundr a nejednou jel omylem vlakem na druhou stranu a místo s nimi čundroval hodiny sám, než se k ním dostal. Proto to teda mám hluboké
3: pochopení,
2: to se mi jaký stává bez toho čundru.
3: To bylo jednou někam, kam jsi to měla, do Uherského Hradiště na vystoupení živé na letní filmovou školu, no. Do vláčku si nasedla na opačnou stranu, že?
2: Je to tak, ale jela jsem tam asi 3 hodiny, no.
3: 3 nebo 4 a pak ještě byla varianta, že by si dojela tam taxíkem.
2: A to stálo 6 000.
3: A to stálo 6 000 korunek, takže nakonec to dopadlo. Takže jsme vystoupení živé odložili asi o 3 hodinky.
2: A mezi tím já jsem dojela.
3: A mezi tím Zuzka dojela správným vláčkem.
2: No a jak se ti to děje, že jedeš takto opačným směrem?
4: Tak člověk čeká, než pojede vlak, když je na čundru, tak mastí karty, sedí v hospodě a je v Čerčanech třeba, kde je posázavský Pacifik, tuším, jede na jednu i na druhou stranu.
2: A to se splete rychle.
4: A jede prostě kolem 2 hodiny. Zrovna jsem byl v jiné hospodě, kde jsem navazoval kontakt s místními obyvateli.
2: To rád ty navazuješ kontakt.
3: Tam si zase chtěl zakládat nějaké ochotnické divadlo v Čerčanech.
4: Chlapci byli v druhé hospodě a já jsem si hlídal ten čas, aby mi to samozřejmě neujelo. A teď jsem šel akorát na čas. Tak procházím už kolem toho vlaku, kde oni sedí, a teď jsem mi tam neviděl, už to mělo, tak jsem rychle jako nastoupil a volám jim. Kde jste, teď jsem vás neviděl, já jsem ve 3. vagóně. A oni povídají, když to má vagóny 2. A v tu chvíli jsem viděl takhle přes ty 2 peróny, jak už se rozjíždí vlak, oni mě vidí a strašně se smějí.
3: Stane se. Takže jsi teda nakonec přesedl a dočundroval si jako k ním vláčkem nakonec v pořádku, ano. Jo? A ty čundry spočívají jako v tom, že vy teda někam jedete s tou, jak se tomu říká, taková tak, tomu se neříká krosna, jak se říká tomu baťohu, co nosili trampové?
4: Tak pozor.
2: Usárna?
3: Jako, no, myslím, nebo něco takový.
4: Čundr a tramping, to je úplně něco jiného.
3: To je něco jiného, no. Jo? No, tak
2: jo, ale
3: vím,
2: co myslíš. No, něco jako tam je? Nevím.
3: Není to krosna.
2: Ne, je to jako.
3: Nevím, tak třeba si vzpomeneme. Dobře, tak zasvěť nás tedy rozdíl čundr a tramping. To ano. Slovo čundr mě přijde zajímavý, vůbec neznám etymologii toho slova, je to něco jako wander, ale že u toho to čumíš, čundr. Jako nevím. Čundr, tak ty teda jsi čundrista a nejsi
2: čundrák.
4: Čundrák.
2: Čundrista. Čundriolog.
3: Takže ty jsi čundrák teda, tak vysvětli teda, v čem spočívá ten čundr a jak se to liší od trampingu teda. No.
4: Tak úplně definici vám asi neřeknu.
2: A to ani. Nemusí být vědecká definice. Osobní.
3: My nejsme tady čundrologové. Ano.
2: Jako tvářil se takže zživíš.
4: Je,
2: tak
4: je to, je to několik takových hlavních pravidel.
2: Já jsem myslela, že čundr nemá pravidla právě.
4: No, aby se odlišil od trampingu třeba.
2: Tak jo, musí, tak mě to potřebuje. Musíš nějak styl svůj
3: vymezit.
4: Takže je tam teda ten kontakt s těmi domorodci, což znamená trampové můžou jít do lesa a tam být týden, že jo? Jo, to je tramping. No a čundrák, ten musí prostě chodit po vesnicích a po těch hospodách.
2: A tak jsi to ty vysvětlil.
4: To je jedno z těch jako
3: takže
4: pravidel.
3: Takže ty myslíš, jako takhle, když si to já tady jako like vezmu, tak bych z toho vyvodila, že ten tramp je něco víc jako takový survivor, že on umí přežít jako v tom lese, někde spí pod celtou, zatímco čundrák je spíš, dejme tomu takový zevl, co potřebuje spát třeba v hotýlku a jde do hospody.
4: Takže další pravidlo, za ubytování se nikdy nesmí platit.
2: Aha.
4: Takže hotýlek samozřejmě, to
2: hotýlek
4: není čundrák.
2: Nejde. Ledež kdyby byl zadarmo?
4: To už jo.
3: Takže
4: už
3: vaše pravidlo většinou čundráku je teda, že čundruje, že za ubytování se neplatí. Takže vy spíte pod širákem?
4: pod Širákem, anebo,
2: Laseníku?
4: Anebo v té hospodě, když už nás tam nechají potom, už nemá cenu nikam jít.
2: A to se stává, že tě nechají v té hospodě spát třeba na stole, nebo něco takového?
3: Zadarmo.
4: To se stává.
3: Jo.
2: Okay. Já jsem nevěděla, nemám tuto zkušenost, jo?
4: Když tam člověk stráví pak třeba den, takže, když je vošklivo.
2: Tak, jo, že už se nevyplatí vycházet.
3: Takže to je takový deštivý čundr teda. Já jsem si to představila úplně, já jsem myslela, že tam někde v Ešusu si vaříš a tak dál. Chodíš s batuškem, takže pro vás je to spíš takové, jako dejme tomu hospodského typu teda.
4: Ano, ano. A
2: protože, ale chodíte po venku, ne?
4: Chodíme. Jo? Chodíme po venku, jo, chodíme po venku. Důležitá část toho čundru, aby to bylo nějak statisticky jako zachyceno, tak je veličina, takzvaný pivokilometr.
3: Je takhle, takže...
4: Takže tak.
2: Takže to vaše, alkoholická
3: v vašem případě je to spíš jako takový alkoholický výlet.
4: Ne, ne, ne, karetní výlet.
2: A to si zapisujete, kolik jste zahráli karet a kolik jste ušli těch pivokilometrů.
4: To jsou úplně šílené statistiky, protože mezi sebou máme...
2: A ty statistiky čte kdo?
4: Ne,
2: a kdo
4: čte,
2: je tvoří?
4: Tvoří je absolventi matematicko-fyzikální fakulty.
3: Jo, a vy na to máte nějaký program přímo v počítači?
4: Třeba na ty karty, tak někdy na začátku tohoto tisíciletí chlapci udělali zvláštní program, takže dokonce jako
2: a to by mohli
4: naprogramovali.
3: Už to by byl zájem o to, to je startup úplně.
2: Na počítání toho.
4: Jako to, co se udělalo před 20 lety na počítači, to už opravdu neprodají, tak možná.
2: No a to je nějaká excelová tabulka, kde je napsaný, kolikrát vyhrál teda vole lehni, jo?
3: Ne, to není vole padni.
4: Sedma.
3: Za prvý, ta hra se nemenuje vole lehni, ale vole padni, ne?
2: Já znám z Moravy vole lehni.
3: A já znám vole padni, ale vyhrajete teda sedmu. Ano. A ty to tady píšeš, protože ty jsi potom reagoval na ten mail tvé dcery.
2: Ano, reakční mail.
3: A reakční mail a napsal si teda, dcerku roztrhnu, ničemu nevěřte. Hlavní téma bych nazval hravost. Schopnost hrát si v životě. K tomu bych měl snad dvě zajímavá témata pro posluchače a možná i pro vás. To mi přijde zajímavé to hodnocení, že ty si myslíš, že něco bude zajímat posluchače, ale ne nás. Ne.
2: A nebo naopak.
3: To si myslím, že je to jinak, že nás často podle mě zajímá i to, co posluchačstvo nezajímá. Takže ty tady píšeš teda za prvé. Fungování organizace TPT, Tábor Praha Tábor. Před 30 lety jsme začali ve vlaku do Prahy hrát s kamarády sedmu a hrajeme ji dodnes. Každoroční turnaj je složitý systém žebříčků, statistiky, cca 152 vtipně pojmenovaných. Tři tečky nebo čtyři dokonce. Takže vy jste před 30 lety začali hrát teda karetní hru sedmu s kamarády a hrajete ji dodnes. Ta sedma, já nevím, to je jako složitá hra nebo jednoduchá? Nebo...
4: To je jednoduchá.
2: Easy peasy, lemon squeezy.
4: A tam je důležité, že to je křížová, že hrajou dva proti dvěma.
2: Aha, tak to neznám.
3: Takže
2: křížovou.
3: Ve dvojičkách vy to hrajete.
2: Tak komunitní, jo? A to vás baví tak dlouho furt hrát dokola?
4: To nás baví.
2: Fakt.
3: A ty dvojičky máte stálý nebo ty nějak rotujou?
4: Kdokoliv může hrát s kýmkoliv. Takže jsem říkal, že tam je asi 150, já nevím, třeba 25 lidí dohromady
2: a jo, já
4: za tu
2: myslela,
4: historii
2: že nějaká...
4: se zapojilo, takže každý s každým.
3: A potom zmatek, není potom zmatek v té statistice, kdo je teda nějakým tam absolutním vítězem, když se ty dvojice takhle furt různě
4: míchají.
3: No jako
4: pak se udělá statistika zvlášť vítězu. Na jednotlivce.
3: Jo, takhle to máte.
2: A máte nějaký výroční ceny, že dostanete nějakého...
4: No máme ten výroční, ano, máme výroční turnaj, tam jsou velmi hodnotné ceny.
2: Třeba?
4: Že vždycky někdo donese něco, čeho se potřebuje zbavit, takže nějaké umění třeba. Třeba jelen ve skoku.
2: Jo. A ten turnaj ten je v nějakém pronajatém sále nebo v hotelu nebo kde?
4: V hospodě.
2: Zase v hospodě.
3: Zase teda v hospodě. A ty si teď v tom žebříčku třeba, kdyby ses měl nějak pochlubit, tak si stojíš jak?
4: No, kamarádi říkají, že já to hraju srdcem.
3: Takže špatně.
4: Takže špatně, přesně tak.
2: A pak se ještě říká takové to neštěstí ve hře.
4: Hraje se to pro radost a pro slavu. Takže.
2: Ale máš tady skřížený pohyb rukou, takže já ti nevěřím. Já myslím, že ti vadí, že prohráváš.
4: Samozřejmě.
2: A mě by zajímalo...
3: A to nejde, nebo myslíš jenom, že nemáš štěstí? Ještě to teda probereme ty tvé
2: prohry.
3: Nebo
2: nechápeš pravidla?
4: Pravidla chápu. Ono to je sice takové, že... Pravidlově jednoduchá hra, ale člověk by si mohl pamatovat, jaké karty tam třeba šly, aby věděl.
3: A to je kámen
4: úrazu. Potom je zbytečné si to tak.
2: A s těmi přáteli, s kterými hraješ ta letoucí karty, ses někdy třeba pohádal, nebo někdo odešel z té komunity, nebo jste takový jako stabilní spolek?
4: V podstatě jádro vzniklo na základní škole, pak se přifařili kluci na gymnáziu, takže to byl takový jako první. To je to jádro, co jsme třeba v táboře a pak se různě rozprchli, to jsou v Praze, ve Vídni, ale tak se vrací.
2: A ženy tam zase žádné nejsou, nebo co?
4: Tam samozřejmě můžou být ženy.
3: Ale žádné tam nechtějí.
4: Ale nemůžou hrát.
2: Nemůžou hrát? Hmm.
3: To máte takhle přísně teda genderově, že ženy nemůžou hrát, jo?
4: Nevím.
3: Jo, nevím, takhle, patriarchat nevím.
2: Oh my God. No tak.
3: A oni by třeba ani nechtěli hrát,
4: nechtěli
3: že? To
4: by hrát, ano.
3: Myslíš si, že by nechtěli?
4: Ne, tady? To víme, že by nechtěli. Mm-hmm.
3: Hodiny hraní sedmi pro čest a slávu. Mm-hmm. Takže teda sausage party v hraní sedmě teda.
4: Hmm. Co znamená sausage party?
3: Sausage party, že tam jsou samý muži.
2: No, tak když je nějaký panel třeba, manel, a jsou tam samý muži, tak to je sausage party. Dohledej si. Můžete se tak jmenovat ten váš spolek. Sausage party na základě těch pravidel.
4: Já myslím, že TPT.
2: TPT je,
3: TPTčko je dobrý.
4: Je dobrý.
3: Jako Trinitrotoulen, jak je to? TNT. Mm-hmm. No to je jedno. Tak a druhý teda bod zábavy, tady máš teda druhé zajímavé téma pro posluchače, možná i pro nás, je teda to příjezdové divadlo Krtov v sobě, ale to už jsme probrali. Ty jsi byl stručný, pak tady píšeš, nu, dobře, již končím. Další historky až naživo, jestli si to ještě nerozmyslíte. Mm. Takže teda, tady jsi skončil teda, tak co teda naživo ještě bys nám
2: řekl? Máš nějakou historku naživo? Nebo něco, co bys chtěl říct třeba o svém životě, spolužití s dcerou, to je teda zajímavý ten váš vztah podle mě a tak dál.
3: Nebo lidem něco říct. Ty jsi nám ještě donesl krásné upomínkové předměty asi tak 40 let staré obaly od žvíkaček, že jsi sbíral obaly a obrázky ze žvíkaček. Dal si nám vybrat, já jsem si vybrala závodní vůz a Zuzka slepičku s deštníčkem, co chrání kuřátka, takže zde vidíte.
2: Ne, ty jsem to předělala, ano, pak ty jsi na tu slepičku, co
3: rybaří.
2: Rybaří, to mě přišlo cool.
3: Takže ty jsi si vzala slepičku, co rybaří a já závodní auto. A tak k tomu třeba něco,
4: jestli
3: máš.
4: Tady můžeme říct značku, myslím, protože značka už je 30 let mrtvá, takže Bio.
2: Žvejky.
4: Ano, Žvejky Bio, jestli si někdo bude pamatovat.
2: A co ještě třeba sbíráš? To taková jako bizarní trošku pro mě sbírka, ale pěkná.
4: No, já jsem se teďka účastnil úplně bizarní věci, a což jsou ty burzy, jestli jste někdy byli.
3: Jako sběratelské burzy nějaké.
4: Takže tohle to, no, to bych asi neřekl úplně sběratelská burza v Hodonicích u Bechyně. Bývalé letiště.
2: Takže takový si blešák.
4: Představte.
3: Obrovský.
4: 500 aut, když tam přijíždíte a na, nevím, 300 metrů na té runwayi jsou prostě stánky, nebo stánky, koberce, jeden vedle druhého a půlka z lidí prodává něco tak jako hodnotného a půlka lidí prodává to, co doma má někde v kýblu a co by se mohlo
3: tam
4: hodit.
3: Chodíš tam chodíš nakupovat ceny, ne, do těch vašich soutěží karetních?
4: Tam jsem se byl podívat jednou, ale
3: a koupil jsi něco?
4: Zjistil jsem, že je spousta lidí teda, které to baví, tady takové to.
2: No, mě to já to miluju.
3: Ty plešáky, to je jako i v Praze lidi na to hodně chodí.
2: Tady v Praze je takový obrovský, jak je tam ta tabule s těmi zloději. Jak se to jmenuje?
3: To bylo to kdysi dávno tam na zastávce metra Kolbenova, já nevím, ještě to tam pořád
2: je, ale je to někde.
3: Tam je teď hodně novostaveb, ale vím, že jako tam lidi chodili rádi a že párkrát, když jsem tam byla, tak mě skutečně překvapilo, co všechno se dá prodat a co všechno si lidi jsou ochotní koupit, ale moje preference samozřejmě jako není nějak validní v tomhle.
4: Tam je to takové jako objevitelské, že máte krabici, kde je od plišáka přes starou kazetu po pytlík známek.
3: No, třeba právě, že tam můžeš najít nějaké třeba poklady. Právě to lidi podle mě taky na tom baví. Možná, že si koupí ten pytlík známek a teď čekají, že tam bude modrý Mauricius.
2: A nebo nějaký už jsem viděla teďka na nějakém plešáku v Brně, že třeba menší děti prodávají nějaký balíčky. Je tam napsaný, že je to překvapení. Mm-hmm. To stojí třeba stovku. Je to překvapení.
3: A stovka je dost docela už teda.
2: No.
3: Takže ty jsi nic nekoupil.
4: Já jsem si koupil ten balíček známek, ale Modrý Mauricius tam nebyl. No,
3: jo, tak vidíš,
2: a máš na to album, na ty známky, nebo takové to, jak se tomu říká, album?
3: No, na album známky? Na známky.
4: Mám.
3: Když jsem byla malá, tak jsem taky sbírala
2: taky
3: známky. A už to na ně, co se s nima stalo. To
2: ne.
3: Právě, co nebylo co sbírat, že?
2: To já jsem to pak vždycky sbírat někomu dala, někomu mladšímu, nebo co s tím potom.
3: Takže tam si koupil teda známky a tvoje motivace tam vyrazit byla jako čistě zvědavost?
4: Zvědavost, že kamarád říká, že to opravdu stojí za to
3: takže si vyrazil
4: pozorovat i ty lidi, že to je takový
2: to
4: zvláštní živočišný
2: kolorit
4: druh.
3: Takže to byl teda tvůj jako teda výlet, jakže se to tam říká, kdyby někdo se tam chtěl
4: Hodonice
3: podívat.
4: Hodonice u Bechyně.
3: Mm-hmm. Hodonice u Bechyně.
4: Tuším každý měsíc.
2: Až tak, jo.
4: A musí tam být teda už 5 ráno.
3: Ježe, ty brzo, jo, musíš. Ano. Pak už to vyprodaný.
4: Pak už to bude určitě vyprodaný.
3: Mm. Takže v 5 ráno.
2: Já jsem prodávala teď na nějakém plešáku s kamarádstvem. A pronajali jsme si za nějaký peníze ten stůl a chtěla jsem prostě pročistit tu domácnost, ale my jsme podle mě prodělali.
3: Jako, ta,
2: ale bylo to dobrý, byli jsme na vzduchu.
3: Pro nájem toho stolku byl
2: dražší.
3: Dražší, než co jsi vydělala.
2: No určitě, ale bylo to dobrý, bylo to na vzduchu.
3: A zase si tam měla různý jako kontakty s tím zákaznictvem.
2: Jo, to přišlo dobrý. To
3: a ty jsi tam měla fixní ceny, anebo to bylo smluvní ceny?
2: Ne, já jsem tak smluvní, někomu jsem něco dávala zadarmo, když šel okolo, já to moc neumím, ten biznis. Mm. Ale byla tam jedna slečna, to mi přišlo srandovní, která jsem, jako ona si ode mě koupila nějakou kabelku a furt se mě ptala, jestli je to z Paříže. Mm-hmm. A já jsem říká, já nevím, jestli je to z Paříže, já jsem ho určitě v Paříži nekoupila. A ona zase, a je to z Paříže? A ona byla jako úplně fixovaná na to, že to musí jít z Paříže.
3: Na tu Paříž.
2: Na tu Paříž.
3: Jako lhát říká, se nemá, no.
2: Ne, tak, já jsem jí nohala, no.
3: Právě,
2: ale já se chci ještě zeptat, mě zaujalo to, co tam psala tvoje dcera, že je ti 49, respektive bude teďka 3. června. A mě zajímá, jak to oslavíš.
3: Tak ale... počkej, 3. června už bylo, že jo?
2: Aha, já si platu měsíce červen a červenec. No tak jak si to oslavil?
3: Července taky už, teď v době, kdy to někdo Zuzko poslouchá, tak jak to bylo července. Jo? Takže prostě jedno.
2: Dejme tomu, jak slavíváš a jestli jsi nějak
3: rok slavit.
2: Bilancoval ten svůj dosavadní život. Přece jenom to je taková, dejme tomu, půlka života. Když jako, budeme se,
4: když je někomu 49, tak velmi bilancuje.
3: Ty budeš bilancovat až příští rok teda.
4: Ano, já si to nechávám až na příští.
2: Nebilancovat vůbec?
4: Já jsem možná bilancoval, když jsem byl mladší, teď už to jo, člověk jako...
3: Jsi to vyfiltroval, že to no, nemá no, pravé to smysl.
2: A dostal jsi dort? Se nepamatuješ?
4: Určitě, dostal jsem dort.
2: A jaký? Teď si přijde na to, že jsi nepamatuješ.
4: Dobrý.
2: Dobrý? A byly tam svíce?
3: To je šalamounská odpověď.
2: Nebyly tam svíčky, dobrý. To už je bez svíček.
3: Takže na rozky teda už si měl. Dobře, ale je něco, když jsi sem teda dojel z tábora, co bys jako tak chtěl, aby tady v Buchtách zaznělo?
4: Jako message teda.
3: No, nějakou message. Zprávu.
4: Ne, já bych řekl, ať si lidé hrají. To se mi jako,
2: ať si lidé hrají.
4: To se mi líbí a líbí se mi v tom je i to sbírání těch věcí třeba.
2: A nebo ta ochotnická činnost, nebo ta umělecká, jo?
4: No.
3: Ale je pravda, že tady tu hravost, to přeci často, Zuzko, vyzdvihuje Gábor Maté, toho ty máš taky
2: všichni,
3: ráda.
2: No.
3: A ten velice často to zmiňuje, že jsme máš jako zachovat tu hravost. To není
4: takže dělat věci, které nemají úplně smysl.
3: Pro tu
4: což si někdy myslím, když poslouchám váš podcast, že
3: no
4: to je,
3: tak,
4: že
3: nemá
4: to je
3: smysl,
4: taky
3: to
4: takové,
3: teda
4: takové
3: opravdu hravé. Ano, hravé to, hravé může, to být, ale jako smysl to má teda, si myslím, to má. Dobře, takže to si chtěl říct, aby si lidé teda zachovali tu hravost. Nějaký tip ještě v táboře, jako máte tam něco, já nevím, tady vždycky je někdo, kdo řekne, že má druhé největší čtvercové náměstí v Čechách.
4: Máme tam perfektní tančírny.
3: Tančírny.
2: Aha, jo,
4: na
2: ale
4: tom
2: já
4: náměstí.
2: Jo, já jsem tam byla, tam furt někdo tancoval. Hmm. A tam je i to silent disco, ne? A tak.
4: To nevím.
2: A tam je velká taková kulturní komunita v táboře, ne? Ano, Tabuk ano. A tak dál. Tam je to hezký.
3: No. Takže velká kulturní komunita a pěkné tančírny v táboře.
4: Takže na náměstí 250 lidí tančí, dalších 300 se na ně dívá.
2: A ty jsi mezi, v jaké skupině?
4: Já jsem tančící.
2: Tančící, jo. A pak je tam ještě taková hezká, já nevím, jestli to zahrada, nebo takové kulturní centrum, jako za centrem tábora. Tam jsou různé alternativní akce a zapomněla jsem, jak se to jmenuje. Cesta se to jmenuje, na cestě. Tam je
4: ano, ano.
3: Petr
4: ano,
3: pořád tančí, tak tam ještě
2: nemá
3: možná
2: čas.
3: Nedotančil.
2: A tam byste mohli udělat to divadlo, to je takové jako mysteriózní místo u řeky.
4: Ještě zajímavé, teďka mám, to není úplně v táboře, ale se Zimově Ústí, je Benešova vila.
2: Která, Edvarda, jo?
4: Která, ano, Edvarda Beneše, která teďka byla předaná muzeu táborskému. Takže tomu můžu doporučit návštěvu, je to velmi, velmi zajímavé a kdyby tam chytli průvodce, tak je spousta zajímavých historek jako o těch věcech a jak to tam fungovalo, když to patřilo úřadu vlády a jezdili tam předsedové vlád a tajní policisté dělali, že jsou rybáři a sledovali, co se tam děje.
2: Aha, takže zní zajímavě.
3: Tedy vila, Benešova vila v Sezimově Ústí, ještě jako takový kulturní tip od tebe. No tak to si myslím, že je fajn.
2: A chtěl bys něco vzkázat své dceři?
3: No, když tě nominovala, tady si říkal roztrhnuji, ale to byla jenom
2: taková. To byla
3: sranda,
2: ne?
3: No.
4: Já bych jí chtěl vzkázat, že teda děkuju.
3: Tak to bylo, si vyloženě.
4: Že to bylo za odměnu.
3: To si krásně nadšeně řekl.
2: Změní závěť.
3: Nic. Takže děkujeme Peťo Kuklo, ještě jednou musíme říct to krásné
2: Kukla.
3: To je příjmení, že si dorazil.
2: Pedro Kukla.
3: Pedro Kukla. A my bychom vás ještě pozvali, pokud vy byste chtěli někam dorazit, kde budeme mít se Zuzkou, nebude tam tady už bohužel zde přítomný Kuklič, ale my tam budeme.
2: Buklák.
3: Buklák. Tak my budeme pokud nás posloucháte a ještě je červenec, tak my budeme 17. července na Colors of Ostrava v prostoru zvaném Melting Pot v Tyglíku Tavicím rozprávět s Honzou Vojtkem.
2: Ano.
3: A potom 28. července, což je úterý, budeme na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
2: A tam ještě nevíme, s kým budeme rozkládat.
3: Ale víme, že Zuzka určitě dojede tentokrát.
2: To nevím.
3: Vláčkem správným. A možná,
2: možná ne.
3: Možná ne.
2: A musím si vzít rezervu. Vyrazím už ráno.
3: Že možná už den předem.
2: Nebo autobusem to bych mohla zvládnout. Mně se spíš pletou ty vlaky, no, to je problém.
3: A že
2: já nikdy nevím, na jakou stranu ten vlak má jet. Jak neznám moc geografii, tak to prostě skýtá mnoho možností na
3: Ale když tak začneme na LFŠ později. A potom 21. srpna v pátek máme Buchty Live v Opavě. To budou kulturní buchty. Budeme se tam bavit s historikem umění, takže to bude umělecké a dva a dva.
2: Intelektuální.
3: Hodně intelektuální, v našem podání je to vždycky taková beseda, dalo by se říct spíš, intelektuální rozprava. A v sobotu 22. srpna budeme mít se Standulou Zajíčkem Buchty čtou live, Láska a komedie v Jindřichově Hradci, a.k.a. v Jindřicháči, v prostoru Kraferova zahrada, což je taková pěkná zahrádka. A tam budeme teda rozprávět živě se Standulou, takže 22. srpna. A ještě samozřejmě nesmím zapomenout vám říct, abyste poslouchali moji podcastovou sérii Klub 40 o tom, co to je krize středního věku, nebo co prostě řeší lidi v hlavě, když jim je plus minus 40 a že to třeba někdy může být i trochu depresivní. Jeden z nejnovějších rozhovorů v podcastové sérii Klub 40 je s Petrem Wagnerem. Toho můžete znát z naší série Buchty o Bibli. A Petr se tam rozpovídá hned o dvou krizích, které ho potkali kolem 40. A sice krize osobní, vztahová a krize pracovní. Takže si poslechněte nejenom rozhovor s Petrem v Klubu 40. A když tak mi na mail ivana.veselková@rozhlas.cz nebo na můj instáček Ivana Apsi napište zpětnou vazbičku nejenom na Klub 40, a.k.a. Klubík, ale i na Buchty, a.k.a. Buchtičky. To je asi tak všechno. Takže děkujeme a buďte hraví.
2: Pedro, ahoj.
4: Děkuji, ahoj.
1: Buchty.
0: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: pršet nezekli, nezekli.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
3: Okay, James Spader over here, look at you.

Pot, pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot, pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Léto.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
4: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+. Na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Fanno una vita che

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

kože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju spír na sobě, no fear. Enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělám mega hit, sladím se pomocí.